0: Vraťte nám tu však vandráku múzu, má roztrhanou blúzu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hrali takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

O, jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

0: Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně opěvován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsi, ať

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: Máte? My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, já jsem stál vyser, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle.
1: No,
0: no, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka, Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zedník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou, s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.

0: kam s vaším hlasem. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
0: A my vás.
1: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
0: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, mlestivá paní.
2: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
3: Pane, vy to máte hezky nastudované.
0: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
4: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
5: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
4: No, trošku schudnul. Po vašem.
6: No. Já jsem byl na materské.
4: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
5: Ano, ano, ano.
4: No, to mě nešokovalo.
5: A i mě.
4: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
5: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
4: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
5: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
4: prakticky.
5: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
6: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
4: Áno, yeti, snežný muž.
5: Áno, snežný muž.
4: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
6: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
5: Ale vyšiel mu z toho strašný dobrák.
6: No, každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovorí po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
3: cože? Byl?
2: Vy jste nebyl ve Stardance?
3: Ne, nebyl.
2: A budete někdy? Chtěl byste?
3: Nechtěl. Takže nebudu.
2: Spousta lidí tohle to říkala a pak
3: jo, najednou
2: přišel
3: tam
2: čas.
3: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
2: To se tak až v důchodu potom.
3: Trénuje. No já už dávno jsem
2: v
3: penzi, jo.
2: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
3: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
2: Tak jo, Anglie.
4: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a oddají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
3: Byl, no.
2: Jo. Několikrát. A jaké je to bylo? Co jste zažil?
3: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
2: Ano.
3: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
2: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně.
3: No,
2: už to chápu.
3: To nevím, jestli...
2: Tak ještě na Broadway a je to.
3: No, tam jsem také několikrát viděl.
2: No, všude byl, všechno zná.
3: Kousku.
2: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová. Okay.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se,
3: děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina. Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
13: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
11: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
11: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
11: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střebu a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Jánský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak jasný. Třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu auto a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: hory. Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsi je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jedu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto teprve zkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. Česko čeká další vlna veder. Vědci z projektu Intersucho varují před prohloubením extrémního sucha a vysokým rizikem požárů. Na jihu Moravy vzrostl počet nehod cyklistů a přibylo lidí, kteří je nepřežili. A dnes bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého. Koncem roku chce požádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
2: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1-2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. Nové vysokoškolské koleje i dostupné nájemní bydlení pro akademické pracovníky a další zaměstnance postaví u svého kampusu v Brně Bohunicích Masarykova univerzita. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěru od Národní rozvojové banky. V úterý vedení univerzity podepsalo úvěrové smlouvy. Tři 12-patrové budovy s více než 1000 lůžky představují největší investici do bydlení v historii školy. Proč si buduje vlastní bytový fond, vysvětlil rektor univerzity Martin Bareš.
4: Každá univerzita musí mít ambici přitáhnout zajímavé, ať už studenty či studentky, ale pracovníky, zaměstnankyně ze zahraničí. A také víme, jak jsou velmi vystřelené nájmy v těch velkých městech pro startující mladší rodiny, doktorandy, doktorantky, takže jsme se rozhodli pro tento krok. Věřím, že uspějeme v něm.
2: Další úvěr na tento projekt si univerzita vezme od komerční banky a zapojí i vlastní peníze, asi 185 milionů korun. Se zahájením stavby počítá příští rok v srpnu, s dokončením v červnu 2030. Policie na jihu Moravy do konce června zasahovala u 252 nehod cyklistů. To je o 34 víc než za první pololetí loňského roku. Přibylo i mrtvých. Letos nepřežili 4 cyklisté, loni o jednoho méně. Rizikové faktory jízdy na kole přibližuje policejní preventistka Zdeňka Procházková.
5: Často se setkáváme s tím, že ta jízda cyklistů je bezohledná, nedávají zřetelně najevo, vlastně kam se chtějí pohybovat, pokud chtějí odbočovat, neukáží rukou, potom dojde k té kolizi, někdy nepřizpůsobí ani tu rychlost, jedou z kopce, na křižovatce, nedobrzdí.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno a jen přechodně polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů, na Blanensku bude kolem 31. Vád bude slabý proměnlivý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na D2 na 25. kilometru ve směru na Břeclav je do 7:30 raní kvůli údržbě a opravě vozovky uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve středu 29. července 2026. Je to 210. den letošního roku, dokonce zbývá 155 dní. V českém občanském kalendáři dnes slaví Marta, což je jméno pocházející z aramejského slova maráta a vykládá se jako paní, hospodyně nebo také vládkyně domu. Už samotný název v sobě nemá nic eterického. Marta není zasněná princezna, ale žena, která ví, kde jsou klíče, kdo přijde na večeři a proč ještě není hotová polévka. Podle současné databáze v Česku žije přibližně 40 tisíc nositelek tohoto jména, takže je to jméno stále velmi oblíbené. Všem Martám budeme přát po 8. hodině, samozřejmě i s písničkou. A těmi začneme, jak taky jinak. Janek Ledecký nás bude přesvědčovat o tom, že bude vším, co si budeme přát, a já tě závidím, to už bude Věra Špinarová. Další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme na celé dnešní ráno. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám středa 29. července podaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno. V církevním kalendáři dnes najdeme svatou Martu, která je patronkou kuchařů, kuchařek, hostinských nebo také žen v domácnosti. Před 519 lety zemřel německý kartograf a tvůrce nejstaršího dochovaného globu Martin Biheim. První globus o průměru 541 mm zásadním způsobem ovlivnil tehdejší pohled na svět. Bohužel Martin Biheim zemřel v bídě a zcela zapomenut. Před 209 lety bylo zřízeno Moravské zemské muzeum. V době svého založení se ovšem jmenovalo Františkovo. Zakládací listinu schválil a podepsal císař František I. a tak muzeum dostalo jméno na jeho počest. Mnoho unikátních expozic zde návštěvníci najdou dodnes, třeba mamuta v životní velikosti v pavilonu Antropos. Před 127 lety se narodil herec, režisér a pedagog Jiří Plachý starší. Ve filmu Císařův pekař, Pekařův císař si zahrál záludného magistra Kellyho. Svůj život bohužel ukončil v roce 1952 sebevraždou. Dodnes je kolem jeho smrti řada otazníků. Spekuluje se také o podílu bývalé STB. Před 68 lety byla založena americká NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. I díky tomu se pak Spojené státy mohly pyšnit posádkou Apollo 11 na měsíci. Činnost NASA ale nespočívá jen v objevování vesmíru, ale také v rozšiřování lidského poznání jako takového. 62. narozeniny by dnes oslavila Soňa Zejdová. Byla solistkou baletních souborů v Brně, Bonu, v Bratislavě a už v 16 letech získala cenu poroty ve světové taneční soutěži Grand Prix v Lausanne. Zemřela v pouhých 46 letech po těžké nemoci. Před 17 lety zemřela českoamerická výtvarnice Dina Babit Gottliebová. Pocházela z Brna, v 19 putovala do Terezína a následně i s matkou do Osvětimi. Život jí tam pravděpodobně zachránil právě její výtvarný talent. Pro obveselení místních dětí namalovala na stěnu jednoho z baráků výjev ze slavného animovaného filmu Sněhurka a sedm trpaslíků. Shodou okolností si to všiml doktor Mengele, pro kterého pak malovala. Po válce se usadila v Paříži a posléze v New Yorku, pracovala jako animátorka a při práci potkala i svého budoucího manžela. Stal se jim americký výtvarník Art Babbitt, který se paradoxně podílel právě i na filmové Sněhurce a sedmi trpaslících. Kruh se uzavřel. 5 hodin a 16 minut, tady je Český rozhlas Brno. Po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut, čas na předpověď počasí a sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. V tuto chvíli teploty po ránu příjemné mezi 12 a 16 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje jasno, přechodně polojasno, nejvyšší teploty dnes vysoké, 32 až 35 stupňů Celsia, buďte velmi opatrní. Slabý proměnlivý během nemírný východní až jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Bio je dnes na trojce, z důvodu očekávaného vedra čekáme velkou zátěž. A slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 20 minut, což je právě teď, zapadá ve 20 hodin a 40 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Hezké ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno. Písni.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Jsou tu temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2004, výbuch na Tržní a jeho nevinné oběti. Dům na nároží Tržní a Olomoucké ulice v Brně dnes působí, jako by tam stál dlouhé desítky.

0: desítky let. Tragédie, která jeho stavbě předcházela, je však pro mnoho lidí citlivá dodnes. Pro některé mimořádně. 70 lidí přišlo za pár vteřin o domov, ale hlavně 4 o život. Včetně malého dítěte a 66-leté náhodné kolem jdoucí. Bylo to pondělí 21. června 2004. Hodiny ukazovaly hodinu popolední. V domě explodoval unikající zemní plyn. Podlahy se hroutily, rohová část zmizela docela, zbylé zdi pukaly. Hořely nejen věci uvnitř a dům sám. Plameny přiživoval stále unikající plyn, který se podařilo zcela zastavit až po několika hodinách. První hasiči na místo dorazili za 5 minut. Ze sutin zvládli s nasazením vlastních životů zachránit 2 lidi. Souvislost s unikajícím plynem byla jasná už během zásahu. Na místě totiž dopoledne řešili podezření na únik plynu pracovníci společnosti Jihomoravská plynárenská, která byla tehdy provozovatelem plynovodní sítě. Ti ovšem dům neevakuovali a ani neodvětrali. Pozdější soud vinu firmy ani jejich zástupců nepotvrdil. Přesto plynárny brněnské radnici jako majiteli domu vyplatili mimosoudně miliony korun. Sama příčina úniku v podobě narušeného potrubí zůstala jen v rovině dohadů. Nejčastěji zaznívá verze, že opakované elektrické výboje narušily plynové potrubí. Konkrétního viníka se však prokázat nepodařilo. Smutnou souhrou okolností je, že obětí byla i 4letá dcera jednoho ze zasahujících hasičů. V novém domě, který na místě vyrostl 4 roky po výbuchu, nenavrhli projektanti žádný rozvod plynu.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: To byl 27. díl našeho cyklu. Najdete ji na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další opět zítra touhle dobou.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci začali přestavovat budovu na náplavce u řeky Svratky pro budoucí kavárnu. Dům nechal magistrát postavit jako zázemí pro vodohospodáře. Poté ho předal radnici městské části Brno-Střed, ať prostory upraví a překolauduje. Podle starosty městské části Vojtěcha Mencla z ODS to vyjde na 8 milionů korun. Kavárnu chce Brno-Střed otevřít letos v září. Evropská komise podpořila spuštění nové letecké linky mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Komise souhlasila s tím, že Brno a Jihomoravský kraj můžou na provoz této linky poslat peníze z veřejných rozpočtů. Samosprávy na to chtějí vyčlenit 3 miliony eur ročně, to je přes 70 milionů korun. Cílem je napojit Brno na velký přestupní uzel se spojením do celého světa. Linka má začít fungovat příští rok na jaře. Létat by měla 4x týdně, tam i zpět. Dělníci na hřbitově v Boskovicích vytváří novou vsypovou loučku. Blízcí tam budou moct rozptýlit prach svých zesnulých. Vznik loučky zvítězil v loňském ročníku participativního rozpočtu, ve kterém lidé hlasují o nápadech na vylepšení města. Práce mají skončit do letošní památky zesnulých, ta připadá na 2. listopad. První část chystaného úseku dálnice D55 na území Napajedel na Zlínsku má stavební povolení. Český rozhlas to zjistil z úřední desky dopravního a energetického stavebního úřadu. Povolená stavba bude součástí nového dálničního úseku D55 od Napajedel po Babice na Uhersko-Hradišťsku. Ten má stát více než 9 miliard korun a bude patřit mezi nejdražší dálniční stavby v Česku. Ředitelství silnic a dálnic chce s jeho výstavbou začít v příštím roce. A počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme jasno a jen přechodně polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů, na Blanensku bude kolem 31. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dnes mezi 8 a 17 hodinou nezastaví spoje linky 540 na zastávce Dolní Dunajovice Jednota. Tyto spoje pojedou v Dolních Dunajovicích odklonem ulicemi Hlavní, Zahradní, Příční, Hlavní. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Dobrý den.
2: Skupinka policistů zastavuje postupně cyklisty v okolí turisticky oblíbené lokality kolem Novomlýnských nádrží.
3: Kontrolujeme jednak povinnou výbavu kola, ale také správné oblečení a obutí. Co nás upoutalo, tak právě je to vaše obutí, protože to úplně bezpečné na kolo není.
2: Policejní preventistka Zdeňka Procházková kritizuje dvojici cyklistů, kteří vyrazili na kolo jenom v gumových nazouvácích. I přes výtky dostane paní Radka od hlídky odrazky do výpletu zadního kola. A měla jste někdy nějakou nehodu na kole?
4: Ne, já co si pamatuju, tak ne. Já tak jako jsem opatrná na sebe, nejsem nějaký riskantní typ, jo.
2: Ve špatných botách nebo bez helem většinou projíždí kolem lidé, kteří jedou jen kousek, třeba do obchodu. Do sportovkyně Petra se syny mají namířeno dál a vzali si pořádné boty i přilby.
5: Vyrážíme Lednicko-Valtický areál a Mikulov a naspátek sem.
2: Tak to máte spoustu kilometrů před sebou.
5: Jo.
2: A měli jste někdy nějakou nehodu na kole nebo?
5: No drobnou, podklouznutí na písku, takže nic vážného.
2: Spousta nehod cyklistů, které letos řešila policie na jihu Moravy, měla vážnější následky. Do konce června 4 cyklisté zemřeli, 14 se jich těžce zranilo. Některé příčiny těchto nehod vyjmenovává krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
6: Je tam určitě na vině nepozornost, nesoustředěnost a možná i taková naivní myšlenka, že stihnu udělat nějaký úkon a neodhadnu rychlost auta. Určitě jsou to nedání přednosti, když vyjíždí cyklista z místa ležícího mimo silnici, napojuje se na silnici.
2: Další rizikové chování cyklistů shrnuje policistka Zdeňka Procházková.
7: Často se setkáváme s tím, že ta jízda cyklistů je bezohledná a nedá dávají zřetelně najevo, vlastně kam se chtějí pohybovat, pokud chtějí odbočovat, neukáží rukou, na kterou stranu odbočují, potom dojde k té kolizi, někdy nepřizpůsobí ani tu rychlost, jedou z kopce, na křižovatce, nedobrzdí a i ten alkohol velmi často hraje velkou roli.
2: Pokud cyklista nadýchá do 1 promile, může dostat pokutu až 25 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Cyklisté na jihu Moravy letos bourají častěji než loni. O tom byla také naše reportáž. A častěji také nehodu sami zaviní. Do poloviny roku řešila policie na jihu Moravy 252 těchto nehod, což je o 34 víc než za stejné období loni. A skoro 3/4 případů si zavinili cyklisté sami. V létě se stezky silnice proto plní lidmi na kolech intenzivněji než ve zbytku roku. A policie se tak častěji zaměřuje na preventivní kontroly. Tady je Český rozhlas Brno, za chvíli po písničce kapely Narvan už na vás čeká počasí.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pavla Narvána na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 43 minut. Čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy teď po ránu se pohybují v rozpětí mezi 12 a 16 stupně Celsia. Těch zmíněných 12 je třeba v Kobylí nebo ve Strážnici, to jsou ty nejnižší hodnoty, a 16 stupňů tedy naopak nejvyšší třeba v Brně Tuřanech, ve Ždánicích nebo v Nemochovicích. Předpověď pro dnešek je jednoduchá, očekáváme jasno, jen přechodně polojasno, a nejvyšší teploty horké letní 32 až 35 stupňů Celsia. Vítr dnes je neslabý, proměnlivý, během dne mírný východní a jihovýchodní do 20 km za hodinu. Bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Dva velké hlasy, Karel Černoch a Marie Rotrová v 5 hodin na 50 minut v písničce Pár slov, pár kroků, pár gest. Jestli pak víte, milí posluchači, jak se dá dlouho přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravský kraj chystá v Lelekovicích stavbu komunitního domova pro zdravotně postižené. Ve Šlapanicích letos skončí ekologický monitoring průmyslového areálu v centru města. V neděli 2. srpna přestanou platit občanské průkazy vydané do roku 2000 s dobou platnosti bez omezení. A dnes bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Jeden z nich se brzy začne stavět v Bučovicích, doplňuje krajský radní Roman Celý z KDU-ČSL.
3: Tady ty Lelekovice byl poslední pozemek a je to poslední projekt, který se chystá pro klienty Habrovanského zámku. Čímž vlastně ta kapacita pro to opuštění toho zámku se naplnila. Takže tam patří DOZP v Račicích, ve Slavkově, v Bučovicích a právě v Lelekovicích.
1: Sanace ekologického znečištění ve Šlapanicích u Brna zafungovala. Vyplývá to z průběžných výsledků 3letého monitoringu průmyslového areálu v centru města. 6hektarová lokalita s bývalým cukrovarem byla zamořená po výrobě dechtových lepenek. Sledování území letos skončí. Do konce roku má být taky hotová územní studie, která navrhne, jak areál dál využít. Vzniknout tam má třeba park nebo zázemí pro hasiče a policii a taky kulturní centrum v bývalé sýpce, říká starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
4: V té sýpce by měl vzniknout asi nejzásadnější je takový multifunkční kulturní sál plus restaurace. Představovali jsme si tam šlapanický mini pivovar plus jsme se předběžně domlouvali s Lužánkama, že by tam mohlo vzniknout takový středisko mládeže volného času.
1: V neděli 2. srpna končí platnost občanských průkazů vydaných do 30. června roku 2000 s uvedenou platností bez omezení. Jejich majitelé si doklad do konce týdne musí vyměnit. Nový průkaz jim bezplatně vystaví nejbližší obecní nebo městský úřad. Staré průkazy totiž nesplňují současné požadavky na osobní doklady, proto je od příštího týdne nebude možné jako doklad totožnosti používat. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hatích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun, vysvětluje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Důležitou roli v průběhu akce hrála policie České republiky, územní odbor Znojmo, která dlouhodobě monitorovala situaci na tržnici, poskytovala operativní poznatky, zajišťovala bezpečnost kontrolní skupina, podílela se na identifikaci osob spojených s nelegálním prodejem.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty dnes 32 až 35, na Blanensku kolem 31 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes mezi 8. a 17. hodinou nezastaví spoje linky 540 na zastávce Dolní Dunajovice Jednota. Tyto spoje pojedou v Dolních Dunajovicích odklonem ulicemi Hlavní, Zahradní, Příční, Hlavní. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi. Je středa 29. července a dnes na vás čeká v kalendáři Marta. Nezapomeňte jim popřát a možná nevíte, že dnešek je třeba také mezinárodním dnem lasaní, pokud máte rádi tuhletu lahůdku, a také dnem rtěnky. Takže milé dámy nebo i pánové, nezapomeňte si dnes zkrášlit své rty. Písničky, které nestárnou, nebudou chybět od samotné začátku, ve svých rukou budou zpívat Plavci, lásko vítej, to už bude Hana Zagorová. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať je dnešek co možná nejpříjemnějším dnem, ať všechno funguje, jak si přejete, ať máte lehkou hlavu a dobrou náladu po ruce. Hezký den.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Hana Zagorová, je 6 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno. Tahle na první pohled obyčejná motorka nezbírá jen najeté kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
1: Tak tu stojíme pri našej testovacej Ducati Multistrada V2S, ktorá zbiera data o chování jazdcov.
2: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT práve nasedá na speciálne upravenú červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výskumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
3: Motorku sme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
2: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
3: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
2: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává význá výzkumná laboratoř.
1: Veškerá tá elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ešte tu v podstate okolo tej spínacej skrinky.
4: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
1: Hlavný mozok je datalogger, který je tu pod tým výčkom nádrže.
4: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
1: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymia.
4: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý laik, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
1: Bez toho odkrytování si člověk všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který sníma tlak.
4: A na řidítkách.
2: Palubní technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
1: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
4: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
1: Vypadá to jak normální brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
4: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
1: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
2: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
1: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, tam zájemce může napísat do sebe pár základních informací, buď to najde na našich stránkách, alebo na našem Instagrame.
2: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: horké 32 až 35 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, východní až jihovýchodní do 20 km za hodinu. Bio je dnes na trojce, čekáme velkou zátěž a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Buďte opatrní, dnes bude opravdu hodně teplo.
1: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 25 minut. Od 70. let patřil k zakázaným autorům a přesto si jeho muzikál Balada pro banditu zpívalo celé Československo. Významný dramatik, muž s proslulým hlubokým hlasem a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde oslavil 90. Narodil se v Brně v roce 1936 a jeho otec pracoval ve státní správě. Matka velmi úspěšně provozovala soukromou advokátní kancelář. Pro židovský původ

Od byla v roce 1938 vyhozena z práce a za války se jí podařilo opatřit si falešnou identitu, díky které se vyhnula deportaci. Sám Uhde byl do roku 1956 příznivcem komunismu. Hrůzy, které kolem sebe však viděl, vnímal jako chyby jednotlivců, teprve Chruščovova kritika stalinismu mu otevřeli oči. Píše se v paměti národa. V 60. letech pracoval v redakci literárního měsíčníku Host do domu a do povědomí lidí se dostal ostře kritickou satirou Hrou král Vávra. Během normalizace byl označen za nepřátelskou osobu a od roku 72 se stal zcela zakázaným autorem. Více informací najdete v zajímavém článku o právě Milanu Uhdem, oslavenci, který včera oslavil 90. v článku Kristýny Sedláčkové na webu irozhlas.cz. A ještě bychom rádi připomněli to, co jste už mohli slyšet v našem vysílání, že na našem Facebooku máme nahrávku Miloše Štědroně speciálně pro Milana Uhdeho a další příspěvky k výročí. Zprávy pro vás dnes připravuje Jakub Večeřa a budou tu za 4 minuty.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Samotná stavba podle starosty Víta Aldorfa z ODS zabere zhruba 2 roky. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Nové vysokoškolské koleje i dostupné nájemní bydlení pro akademické pracovníky a další zaměstnance postaví u svého kampusu v Brně-Bohunicích Masarykova univerzita. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěru od Národní rozvojové banky. 3 12-patrové budovy s více než 1000 lůžky představují největší investici do bydlení v historii školy. Se zahájením stavby univerzita počítá příští rok v srpnu s dokončením v červnu 2030. Z vůbec prvního participativního rozpočtu v osové bytýšce na Žďársku nevzejde žádná investice. I když lidé přihlásili celkem 13 návrhů, vedení obce kvůli nesplnění formálních náležitostí žádný nevybralo. Celkem obec na tyto investice vyčlenila 250 tisíc korun. Policie na jihu Moravy do konce června zasahovala u 252 nehod cyklistů. To je o 34 víc než za první pololetí loňského roku. Přibylo i mrtvých. Letos nepřežili 4 cyklisté. Loni to bylo o jednoho méně. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Blanensku kolem 31 stupňů. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zítra, tedy ve čtvrtek 30. července, pojedou autobusové linky 235, 332 a 333 v úseku mezi zastávkami Lomnice náměstí a Lomnice internát obousměrným odklonem po místních komunikacích v Lomnici. Vynechají tak zastávku Lomnice družstevní. Nejbližší obsluhovaná zastávka je Lomnice náměstí. Omezení platí od 8 do 13 hodin. Linka 340 zastávku Lomnice družstevní obsluhuje bez omezení. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, středeční je 6 hodin a 40 minut. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů na Slovácku prozatím příliš negativně neprojevuje. Podle vinařů budou ale rozhodující až následující týdny před sklizní. Pokud by počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale také na kvalitě úrody.
1: Teďka stojíme tady u naší výsadby, která je z roku 2020. Je to odrůda Agny, vidíme, že už je krásně zabarvená.
2: Ukazuje mi Ondřej Gottwald z rodinného vinařství Dvůr pod Starýma horama v Boršicích na Uherskohradišťsku tmavě fialové hrozny. Extrémní nedostatek vláhy na nich zatím negativní stopy nezanechal.
1: Na starých keřích se deficit srážek nějak výrazně neprojevuje tím stylem, že by nám hrozny zasychaly. Réva to zatím nějak zvládla. Hrozny vidíme, že jsou nasazeny, vybarvují se, rostou. Došli jsme tady k drobným problémům při odkvětu, kdy vlastně květenství opadlo a nenasadila se nová bobulka. Na druhou stranu už v začátku květu réva nasadila hodně výraznou nad úrodu, takže tato drobná ztráta není nějak markantní.
2: Takže spíš než na tom, co doposud bylo to počasí, tak bude záležet na tom, co přijde. Teda, že by bylo potřeba, aby přišly nějaké ty srážky a byla ta voda.
1: Tady to potom bude rozhodující z hlediska teploty, protože při extrémních teplotách neprobíhá fotosyntéza, naopak ten keř se potom snaží vlastně zachránit sám sebe a zároveň potom bude žádoucí ten vodní režim, aby ten hrozen vlastně jako dokázal nějakým způsobem se nalét, aby ten hrozen dostatek vody získal do té dužniny. To bude rozhodovat o těch kvalitách ročníku, jaká bude výlisnost a jaký bude kvalitativní charakter.
2: Podobně to vidí i Ctibor Dvořan z vinařství Rochus v Uherském Hradišti. To má vinohrady nejen v Mařaticích, ale především v okolí Bzence na Hodonínsku a Újezdce u Osvětimán.
3: Před dvěma měsíci ve Bzenci nás postihly kroupy poměrně masivně, takže byli jsme skeptičtí, réva úžasná plodina, krásně se zregenerovala a teď můžu říct, že tady v Mařaticích i v Újezdci i ve Bzenci to vypadá na standardní až na standardní úrodu.
2: Podle vinohradníka je to díky velké odolnosti révy vinné.
3: Ta réva dlouhodobě snese i sucho, protože je to liána vlastně a má kořeny do šířky, do hloubky. Takže vypadá to zatím dobře, bobulky se nalévají, ale pokud bude další měsíc velké sucho, tak to bude tvořit už vinařům a vinohradníkům velký problém. Takže teď, když bude nějaká srážka, budeme za ní rádi, ale hlavně, ať nejsou kroupy, což je pro vinaře to nejhorší.
2: Nejvíce se sucho podepsalo na nově vysazených vinicích, popisuje Ondřej Gottwald.
1: Tady u naší nové vinice, kterou jsme nasadili letos na jaře, máme 2000 hlav Blondišeda tramínu červeného a mladé sazeničky, které mají výrazně mělký kořenový systém, zažívají tento vodní stres nejhůře. Takže dochází k tomu, že některé sazeničky nám pomalu začínají lehce schnout. Uvidíme, jestli se z toho dokážou zbrchat nebo ne.
2: Vinobraní by podle vinařů mohlo letos začít o 2 týdny dříve než obvykle, tedy v polovině srpna. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jitka Zelenková alias český Tom Jones v písničce Ve stínu na pláži je 6:45 a minuta k tomu a na řadě je v tuto chvíli počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 12 a 17 stupni Celsia, 12 stupňů v Kobylí nebo ve Strážnici a 17 už je třeba v Brodě nad Dyjí v Pohořelicích, ale také v Brně Žabovřeskách. No a předpověď počasí, ta je celkem jednoduchá, dnes slibuje jasno, přechodně polojasno, nejvyšší teploty dnes vysoké 32 až 35 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během dne mírný východní až jihovýchodní vítr, povane rychlosti do 20 kilometrů za hodinu. Bio na trojce, buďte na sebe velmi opatrní, nepodceňujte pitný režim. A samozřejmě nezapomeňte se také před přímým sluncem, zvláště v odpoledních hodinách, chránit. Slunce, které vyšlo v 5 hodin a 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Gott v 6 hodin 52 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Náš letní servis tentokrát věnujeme upozornění pro sportu chtivé obyvatele návštěvníky Brna. Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Stare Sport k opravám a údržbě některých areálů. No a v srpnu čeká kvůli opravám odstávka několika brněnských bazénů. Odstávka kvůli výměně zastaralého oběhového čerpadla čeká od 3. do 7. srpna 50-metrový a relaxační bazén i wellness v areálu bazénu Lužánky. Od 6. do 19. srpna se pro návštěvníky uzavře i lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Dělníci vyčistí a opraví prosklenou střechu nad bazénovou halou, nainstalují protiskluzové technologie ve wellness a opraví obložení kolem vířivky. Práce vyjdou na zhruba 700 tisíc korun. V Kohoutovickém akvaparku si kvůli opravě vzduchotechnických sloupů v bazénové hale lidé nezaplavou od 17. srpna do 20. září. Oprava za zhruba 400 tisíc korun má zlepšit cirkulaci vzduchu. A kromě bazénových provozů se letní práce týkají i sportovní hal. Za provozu dělníci opravují vestibul a část zasedací místnosti v hale Morenda. Na září a říjen je pak plánovaná rekonstrukce hlavního vstupního schodiště nebo obnova poškozené hydroizolace na městském baseballovém stadionu v Komárově. Zprávy pro vás připravuje Jakub Večeřa a ty další tu budou už za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobrou chuť ke snídani a krásné ráno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Meteorologové varují před další vlnou veder. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Stovky metrů dlouhý stůl dnes propojí sousedy na Moravském náměstí v Brně a bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na jižní Moravě dnes platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Teploměry můžou na některých místech ukázat nad 32 stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů budou horka pokračovat i v dalších dnech. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. K potížím kvůli vedru výjíždí i záchranáři, popisuje mluvčí Michaela Botová.
4: Úpal je onemocnění způsobené horkem a nedostatkem čerstvého vzduchu. Může k němu dojít nejen při pobytu na slunci, ale také ve vyhřátých a nevětraných místnostech. Vliv má pochopitelně i nedostatečný pitný režim. Typickým příkladem jsou výjezdy k seniorům, kteří jsou sice doma a slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí.
3: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
5: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé, a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
3: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu, výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje. Co je smyslem sousedské události, popisuje Ondřej Kobza ze spolku Piana na ulici.
6: Je to nějaký gesto toho, že vlastně ty lidi můžou zasednout k jednomu stolu, no? Že to nejsou nějaký dvě strany jako fanoušku někde na fotbale, ale že lidé různých názorů, frakcí a náboženství zasednou k jednomu stolu, no? To je prostě jako velký symbol. No?
1: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31. Vád bude slabý proměnlivý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Aktuálně pozor na D1 v Brně. Na stém 98. kilometru ve směru na Ostravu je hlášená nehoda 4 aut. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. A v opačném směru stojí na 228. kilometru porouchaná dodávka. Počítejte tam se zdržením. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině. Je s vámi středeční Český rozhlas Brno. A protože je po 7 hodině, tak kromě písniček, které nestárnou, a bude to konkrétně Miroš Birka, Někdy stačí dát jen dech a Prázdný expres Nadi Urbánkové, pro vás máme plný expres soutěžních otázek v naší soutěži Jak se u nás mluví. A na dnešek to bude soutěžní slovo ze Sehradic a pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Hezky, chuť žít. Do soutěže věnovala nakladatelství Bohemika Books. Držíme vám palce 7264652000. Linka sem k nám do studia, kam můžete po dvou písničkách zavolat, zkusit své štěstí buď přímou odpovědí, anebo výběrem některé z našich možností. Na všechno myslíme, na všechno jsme připraveni a těšíme se na vás. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám krásné vstávání, pochutnejte si dnes na snídani a ať je váš rozjezd dne klidný, nic vám nepřipálí, nerozlije, nikdo vás nerozčílí. Budeme vám k tomu hrát, začínáme.
1: Český rozhlas Brno.

0: zpívala vám Naďa Urbánková, je 7 hodin a 11 minut. Tady je Český rozhlas Brno a máme pro vás další kolo soutěže, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo vyrazíme na Luhačovicko, konkrétně do Sehradic. A jestli pak tušíte, co znamená, když se v Sehradicích řekne být ošterný. Co to znamená, když je někdo ošterný? Zavolejte 726 46 5200, linka sem k nám do studia a jsem zvědav na vaše tipy. Dneska vůbec netuším, co by to tak mohlo být. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, tady Jiří z Blanenska.
0: Jirko, krásné ráno vám přeju, vítejte. Dnes hádáme slovo ze Sehradic a ptáme se vás, co by to mohlo být, když je někdo ošterný. Slyšel jste někdy něco podobného?
1: No, neslyšel.
0: Ale... Já se přiznám, že taky dneska netuším vůbec. Tak Jirko, tři možnosti pro vás mám. Ošterný, aha, být ošterný znamená za A být unavený, nebo za B být nemocný, a nebo za C být protivný. Co to znamená?
1: Já bych řekl to protivný.
0: Protivný byste řekl a říkáte to dobře. Ano, přesně tak. Vidíte? Krása na první dobrou, trefil jste to bez dlouhého přemýšlení.
1: Jo.
0: Gratuluju vám. Byl to jenom váš tip, nebo jste si vzpomněl na něco vám to připomnělo?
1: Nevzpomněl, ale to tak jako mě to vnuklo.
0: Ošterný, no jasně, unavený, nemocný, vám nepřipadlo tak pravděpodobné jako protivný.
1: Ne.
0: Perfektní. Jirko, gratuluju, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny.
1: Abych se nestratil. Já jsem tady na kábríku.
0: Nebojte, nestratíte se, určitě to zvládneme spolu. Přeji vám hezký den, děkujeme za zavolání, naslyšenou.
1: Ano, děkuju.
0: 7 hodin a 13 minut je aktuální čas. Dáme si Beatles po písničce Počasí, ne Beatles, Bee Gees si dáme, Beatles teprve budou. A zítra už soutěž po 7 hodině, další kolo.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut je čas, kdy vám na vlnách Českého rozhlasu Brno přinášíme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes po ránu příjemné, pohybují se mezi 13 a 18 stupni Celsia, ve Ždánicích už se teplota blíží 19 stupňům. Ovšem ty denní nejvyšší, ty už tak úplně příjemné nebudou, bude dnes totiž docela horko, očekáváme jasno, jen přechodně polojasno a nejvyšší denní 32 až 35 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný, východní až jihovýchodní do 20 km za hodinu. Bio je dnes na trojce, čekáme nejvyšší zátěž a to z toho důvodu právě, že teplo bude opravdu velké. Buďte na sebe opatrní. V 5 hodin a 20 minut dnes vyšlo slunce a zapadne ve 20 hodin a 40 minut. A pokud v tuto chvíli vyrážíte na cesty, tak přejeme šťastnou cestu, ať už patříte mezi řidiče, spolujezdce, chodce, cyklisty, nebo ty, kteří právě dobíhají spoj. Hezké ráno.
2: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 21 minut, máme pro vás několik tipů na dnešek. Závěrečný galakoncert 22. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Znojmo bude letos patřit mistrovské hudbě z evropských panovnických dvorů a slavnostním korunovačním skladbám. Vypravit se na něj můžete právě dnes do kostela svatého Mikuláše v 19 hodin. Zazní díla Gregora Friedricha Händla, Jana Dismase Zelenky a Johana Josefa Fuchse, autorů spjatých s evropskou tradicí hudby psané pro korunované hlavy. Koncert je zároveň symbolickým vyvrcholením oslav 800 let města Znojma. Krčmené Brno můžete dnes poznat, pokud si vydáte na autentickou prohlídku centrem jihomoravské metropole. Průvodcem bude Jan Kruba a zaměří se na hospody zaniklé dávno i nedávno a netradiční procházku Brnem můžete navštívit na rohu Schillingerova náměstí a Starobrněnské ulice od 16. hodiny a 30. minuty. No a v Zámeckém divadle ve Valticích dnes bude hrát amatérský divadelní soubor Břetislav z Břeclavy. Představení Pozemšťan. Jde o komorní psychologické drama o univerzitním profesorovi Johnu Oldmanovi, který se při schůzce se svými přáteli rozhodne odhalit tajemství, které skrývá před celým světem. Setkání se postupně mění v napínavý dialog o víře, vědě, smrti, lidské povaze a hranicích toho, čemu jsme ochotni uvěřit. Nezapomeňte dnes od 19. hodiny. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme krásné ráno. Zprávy pro vás se dnes chystá Jakub Večeře a budou tu za 6 minut.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Český rozhlas Brno, písnička.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Lelekovicích u Brna má do 3 let vzniknout komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením. Vybudovat ho tam chce Jihomoravský kraj. Už dřív proto koupil pozemek v centru obce a radní na svém posledním jednání souhlasili s přípravou investice. Kraj se postupně snaží přesunout péči o zdravotně postižené z ústavů do malých komunitních domů. Sanace ekologického znečištění ve Šlapanicích u Brna zafungovala. Vyplývá to z průběžných výsledků 3letého monitoringu průmyslového areálu v centru města. 6hektarová lokalita s bývalým cukrovarem byla zamořená po výrobě dehtových lepenek. Sledování území letos skončí. Do konce roku má být taky hotová územní studie, která navrhne, jak areál dál využít. V neděli 2. srpna končí platnost občanských průkazů vydaných do 30. června roku 2000 s uvedenou platností bez omezení. Jejich majitelé si doklad do konce týdne musí vyměnit. Nový průkaz jim bezplatně vystaví nejbližší obecní nebo městský úřad. Staré průkazy totiž nesplňují současné požadavky na osobní doklady, proto je od příštího týdne nebude možné jako doklad totožnosti používat. S novým školním rokem zahájí v září provoz dětská skupina na vršku v Hostišové na Zlínsku. Zařízení s kapacitou 24 dětí od 2 let věku podpořil Zlínský kraj návratnou finanční výpomocí ve výši 5 milionů korun z programu Obec v nouzi. Dalších 25 milionů nákladů obec podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pokryla dotací z Evropské unie. V prvním roce bude péče pro všechny zdarma. Přes 7200 kusů padělaného zboží objevila v posledních 4 měsících Česká obchodní inspekce v Hátích na Znojemsku. Tento měsíc inspektoři dokončili víc než čtvrtletní sérii kontrol. Při nich v tamní tržnici zadrželi zboží, jehož originály by stály víc než 41 milionů korun. A ještě stručně počasí, na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na D1 v Brně, na stém 98. kilometru ve směru na Ostravu je hlášená nehoda 4 aut, levý jízdní pruh je neprůjezdný. 2 osobní auta se srazila také v ulici Zvonařka v Brně a opatrní buďte ve Vyškově v Brněnské i Purkyňově ulici, nefunguje tam světelná signalizace. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Cyklisti na jihu Moravy letos bourají častěji než loni a častěji také nehodu sami zaviní. Do poloviny roku řešila policie na jižní Moravě 252 těchto nehod, což je o 34 víc než za stejné období loni. A skoro 3/4 případů si mohli cyklisté zavinit sami. V létě se stezky i silnice plní lidmi na kolech intenzivněji než ve zbytku roku. A kvůli tomu se policie častěji zaměřuje na preventivní kontroly.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Skupinka policistů zastavuje postupně cyklisty v okolí turisticky oblíbené lokality kolem novomlýnských nádrží.
4: Kontrolujeme jednak povinnou výbavu kola, ale také správné oblečení a obutí. Co nás upoutalo, tak právě je to vaše obutí, protože to úplně bezpečné na kolo není.
3: Policejní preventistka Zdeňka Procházková kritizuje dvojici cyklistů, kteří vyrazili na kolo jenom v gumových nazouvácích. I přes výtky dostane paní Radka od hlídky odrazky do výpletu zadního kola. A měla jste někdy nějakou nehodu na kole?
5: Ne, já co si pamatuju, tak ne. Já tak jako jsem opatrná na sebe, nejsem nějaký riskantní typ, jo.
3: Ve špatných botách nebo bez helem většinou projíždí kolem lidé, kteří jedou jen kousek, třeba do obchodu. Do sportovkyně Petra se syny mají namířeno dál a vzali si pořádné boty i přilby.
6: Vyrážíme Ledničko-Valtický areál. A Mikulov a naspátek sem.
3: Tak to máte spoustu kilometrů před sebou.
6: Jo.
3: A měli jste někdy nějakou nehodu na kole nebo?
6: No drobnou, podklouznutí na písku, takže nic vážného.
3: Spousta nehod cyklistů, které letos řešila policie na jihu Moravy, měla vážnější následky. Do konce června 4 cyklisté zemřeli, 14 se jich těžce zranilo. Některé příčiny těchto nehod vyjmenovává krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
7: Je tam určitě na vině nepozornost, nesoustředěnost a možná i taková naivní myšlenka, že stihnu udělat nějaký úkon a neodhadnu rychlost auta. Určitě jsou to nedání přednosti, když vyjíždí cyklista z místa ležícího mimo silnici, napojuje se na silnici.
3: Další rizikové chování cyklistů shrnuje policistka Zdeňka Procházková.
8: Často se setkáváme s tím, že ta jízda cyklistů je bezohledná a nedávají zřetelně najevo, vlastně kam se chtějí pohybovat, pokud chtějí odbočovat, neukáží rukou, na kterou stranu odbočují, potom dojde k té kolizi, někdy nepřizpůsobí ani tu rychlost, jedou z kopce, na křižovatce, nedobrzdí a i ten alkohol velmi často hraje velkou roli.
3: Pokud cyklista nadýchá do 1 promile, může dostat pokutu až 25 000 korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 47 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy zvolna stoupají, pohybují se v rozpětí od 13 do 19 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek velmi stručná, očekáváme jasno, jen přechodně polojasno a nejvyšší teploty horké letní 32 až 35 stupňů Celsia, buďte opatrní. Vítr dnes jen slabý, proměnlivý, během nemírný východní do 20 km za hodinu. Bio z pochopitelných důvodů na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Největší investice do bydlení v historii Masarykovy univerzity. Tak označuje vedení školy plánovanou výstavbu nových kolejí a nájemních bytů v sousedství kampusu v Brně Bohunicích. Chce tak zajistit kvalitní zázemí pro studenty, akademické pracovníky i zahraniční vědce. Včera podnikla první důležitý krok. Podepsala úvěrovou smlouvu s Národní rozvojovou bankou. Jako první veřejná vysoká škola v Česku, tak investici uhradí díky finančnímu nástroji z programu Dostupné nájemní bydlení. Téma pro redaktorku Vlastu Gajdošíkovou. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno přeju.
0: Kde mají nové koleje a byty vyrůst a kolik jich pro představu bude?
1: Ubytovací areál vyroste na nároží ulic Netroufalky a Kamenice. Parcelu získala univerzita od města výměnou za jiné pozemky a doplatek asi 150 milionů korun. Na ploše 9000 metrů čtverečních vzniknou 3 12-podlažní budovy se dvěma podzemními podlažími. Dva domy budou sloužit jako studentské koleje a třetí nabídne 114 bytů o dispozicích 1+KK, 2+KK a 3+KK. Celkem tak vznikne v areálu víc než 1000 nových lůžek pro studenty i zaměstnance školy. Součástí projektu bude taky podzemní parkování, pobytová střecha i nové veřejné prostranství s odpočinkovými zónami, zelení a dalším zázemím pro každodenní život univerzitní komunity.
0: Kolej pro studenty, to je pochopitelná investice. Proč ale přímo univerzita investuje do nájemního bydlení?
1: Podle rektora Martina Bareše je to strategický krok, který posílí schopnost Masarykovy univerzity přitahovat talentované studenty i špičkové odborníky z Česka i ze zahraničí. Ti totiž dostupnost bydlení dlouhodobě označují jako velký problém. Byty mají sloužit především akademickým pracovníkům a jejich rodinám, doktorandům, výzkumníkům a hostujícím odborníkům. Jaké bude to nájemné, ale zatím rektor Martin Bareš neupřesnil.
2: Zatím ty rozvahy jsou, řekl bych, v počátci. Za 4 roky bychom mohli mít tu infrastrukturu hotovou. A mezi dobou uvidíme, jak se také bude držet trh. S jistotou k tomu ale přistupujeme, že jsme veřejná instituce, která investuje sama do sebe. Takže budeme držet určitě to nájemné tak, aby bylo dostupné.
0: Vlasto, kolik taková stavba bude stát?
1: Celkové náklady dosahují téměř 740 milionů korun a univerzita kombinuje veřejné i soukromé zdroje. Přes 480 milionů pokryje zvýhodněný úvěr od Národní rozvojové banky na dobu 25 let s pevným ročním úrokem 1%. Masarykova univerzita je tak první veřejnou vysokou školou v Česku, která k budování nájemního bydlení využila právě program Dostupné nájemní bydlení, kam jdou peníze z Národního plánu obnovy. Další úvěr téměř 74 milionů korun si univerzita vezme od komerční banky a kromě toho projekt spolufinancuje vlastními prostředky ve výši asi 185 milionů korun. Není to ale první dlouhodobý úvěr, který si Masarykova univerzita bere. Z Evropské investiční banky si vzala před lety úvěr, který pomohl se stavbou Bohunického kampusu. Letos jej splatila.
0: Když má teď univerzita pohromadě potřebné peníze, kdy asi začne výstavba?
1: Mohla by začít zhruba za rok. S dokončením počítá Masarykova univerzita v červnu 2030, takže nové koleje i byty by mohly sloužit od akademického roku 2030 až 31. Zhruba v té době by mohla skončit taky výstavba nových bloků na kolejích Vinařská. Tam by mělo vzniknout 600 míst. Pro úplnost dodám, že aktuálně má univerzita na kolejích asi 4000 lůžek a studuje na ní 37,5 tisíce studentů.
0: Masarykova univerzita Brně bude v Bohunickém kampusu stavět nové studentské koleje a nájemní byty pro akademické pracovníky a zaměstnance. Na projekt za 740 milionů korun si vezme dva úvěry. Včera podepsala smlouvu s bankami. Mluvili jsme o tom s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Lidé ve Slavkově u Brna můžou v rámci participativního rozpočtu podávat návrhy na zlepšení města. Česko a Slovensko dojednávají podmínky zásahů zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Zásahy na území sousedního státu tak zatím nejsou možné. Rodiny z Nového Města na Moravě dostanou peníze na dětské kroužky a bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Už jen do pátku můžou lidé ve Slavkově u Brna posílat své nápady, jak zlepšit život ve městě. Ve třetím ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Návrhy je možné podávat elektronicky na webu nášslavkov.cz. Následovat bude hodnocení projektů pracovní skupinou, která má pohlídat plnění stanovených kritérií a soulad s plány a předpisy města. V září město na stejném webu spustí online hlasování.
5: Peníze na uskutečnění získá projekt nebo projekty, které v hlasování dostanou největší podporu. Na webu Náš Slavkov se zatím sešlo 8 návrhů. Jsou mezi nimi dvě naučné stezky, nové hřiště u Bučovické ulice nebo doplnění mobiliáře k veřejnému ohništi a dětskému hřišti u pump tracku. Další lidé navrhli stavbu mostu přes potok Prostředníček u Mokřadů, podporu výcviku záchranářských psů a osvětlení zámecké aleje. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
6: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia, taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
3: Celkem 1 000 korun za školní rok na dětské kroužky můžou dostat novoměstské rodiny. Město se připojilo k systému Korenci na podporu lokální ekonomiky. Rodiče dostanou na každé dítě 500 korun za pololetí. Příspěvek je určený pro rodiny dětí do 18 let s trvalým bydlištěm v Novém Městě na Moravě a místních částech. Od 1. srpna se můžou přihlásit prostřednictvím speciálního webu. Jeden rodič může přihlásit všechny děti v rodině. Příspěvek využije zatím na kroužky v základní umělecké škole a domě dětí a mládeže. Moravská galerie v Brně připravuje výstavu na počest českého výtvarníka Milana Knížáka, který zemřel v neděli 26. července. Galerie plánuje výstavu zpřístupnit na podzim příštího roku v Umělecko-průmyslovém muzeu. Podle mluvčí Moravské galerie Evy Kadlečové pomáhal Knížák s přípravami i přes zhoršující se zdraví.
7: Přes vážný zdravotní stav věnoval Milan Knížák projektu velkou energii, vypracoval výstavní koncept včetně seznamu klíčových exponátů a návrhů jejich instalace. Z té připravované výstavy měl velkou radost, promýšlel ji do detailů, dokonce i takových, jako jsou trička.
3: Umělcova tvorba zůstane nadále součástí dlouhodobé expozice galerie.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31 a biozátěž pro dnešek vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na jihomoravských silnicích je aktuálně hlášeno několik nehod. Kromě stého 98. kilometru D1 ve směru na Ostravu došlo k nehodě i na silnici 53 u Branišovic na Brněnsku. Srazila se tam 3 osobní auta a na místě jsou složky IZS. Nehodu na Brněnsku hlásí i silnice 417 v Kobylnicích a nehody komplikují provoz také na silnici 43 u Černé hory na Blanensku nebo v ulici Milady Horákové v Brně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je středa 29. července roku 2026 a v kalendáři dnes svítí jméno Marta. Marta pochází z aramejského slova Marta, tedy paní hospodyně nebo paní domu. Není to jméno původně odvozené od bojovného římského Marta, jak se někdy mylně tvrdí. Je jim spíše autorita ženy, která drží domácnost pohromadě, ví kde co je, dokáže se postarat o hosty i o rodinu. Všem Martám posíláme písničku Léto mé od Václava Neckáře a samozřejmě nejen Martám, ale také dnešním narozeninovým oslavencům. Ať už patříte mezi Marty nebo budete rozkrajovat narozeninový dort, buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení. Nejlépe na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za chvíli už jsou tu pro vás také brněnští meteorologové s aktuální předpovědí počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám klid na silnicích, zelenou na semaforech a trpělivost, ať dnes dorazíte všude včas.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 8 hodin a 13 minut je tu čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Jaká je situace?
2: Oblohu máme čistou, modrou, maximálně v dálce ještě ta ranní oblačnost vysoká, takže skoro jasno nebo jasno. Teploty ty byly ráno ještě poměrně nízko v uvozovkách, podobně jako to včerejší ráno, zhruba od 15 do 10 stupňů. Teď už se ale dostávají až k 21 stupňům, vítr pofukuje slabý proměnlivý.
1: Jaké počasí přinese 29. červenec?
2: Dnes oblačnost buď nebude žádná, nebo opravdu jenom malá, a to průsvitná ve vyšších patrech, beze srážek. Teploty porostou poměrně rychle, protože se k nám dostává ten hodně teplý vzduch, takže maximální hodnoty očekáváme mezi 32 až 35 stupni, s tím, že ta severní část na Blanensku, tam i v těch údolích to bude kolem 31 stupňů.
1: Když se podíváme aspoň letmo na následující dny, teploty oproti včerejšku jdou nahoru, bude ten trend pokračovat i ve čtvrtek a v pátek?
2: Ještě ve čtvrtek a v pátek ano, ten nejteplejší vzduch se nad námi, nad Moravou, bude vyskytovat v tomto týdnu právě v pátek večer. Zítra ty teploty už budou v maximech mezi 35 až 38 stupni. Stále bude slunečno, s tím, že v odpoledních hodinách je tam možnost malinko zvětšené oblačnosti na západě kraje, a i kdyby se přehánka nevyskytla přímo v Jihomoravském kraji, což by bylo nejpravděpodobněji Znojemsko, tak i z těch přeháněk, které budou mimo region, tak by mohlo být cítit to ochlazení z těch 38 docela výrazné z těch vzdálených přeháněk. Takže uvidíme, kam až taková přeháňka nebo alespoň to ochlazení dospěje. Nicméně vítr ten bude jinak mírný jižní do 20 km za hodinu. I ráno už bude hodně teplé, na některých místech tropické od 21 do 18 stupňů a jenom v některých údolích to bude o něco chladněji. Pátek potom, když si přičteme k těm všem teplotám ještě alespoň o jeden stupínek nahoru, to znamená do 39, atakovat by se mohla i 40, ale jak jsem zmiňoval, ten nejteplejší vzduch přijde až večer, kdy už se vlastně obecně ochlazuje, takže zase si počkáme, jestli padne ten celkový moravský rekord. Jinak v ten pátek té oblačnosti bude malinko více, ale možnost přeháněk a bouřek se týká spíše Čech a byla by to ojedinělá záležitost, kdyby sem večer nějaká dorazila.
1: Moc krát díky. Petře, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 29. červenec.
2: Z roku 1994 máme nejvyšší hodnotu naměřenou v Brodě nad Dyjí. Je to hodnota 36 stupňů a 3 desetiny. Naopak ve Křtinách na Blanensku rok 1940 tam bylo minimum naměřeno 2 stupně rovné.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, přejeme krásný den, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Ve Šlapanicích u Brna míří ke konci poslední část sanace průmyslového areálu v centru města. V bývalém cukrovaru a následně výrobně dechtových lepenek brzy skončí tříletý monitoring znečištění půdy a podzemních vod. Průběžné výsledky, které radnice dostává, ukazují, že vyčištění areálu před lety zabralo. A může tak začít jeho proměna. Více už zjišťovala reportér Tomáš Kremer, který je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co ve Šlapanicích znečistilo průmyslový areál?
1: To můžeme celkem jasně říct z toho, co se podařilo z areálu odtěžit pomocí soustavy čerpadel, vrtů, hadic nebo drénů, 28 tun dechtu a skoro 2 tuny jiných škodlivin, třeba fenolů, které se dostaly i do okolních zahrad nebo studen. Šlapanice si průmyslový areál ISEC koupili téměř před 10 lety v roce 2017 za asi 22 milionů korun, a to právě za účelem, že ho nechají s pomocí dotace od Ministerstva životního prostředí za 150 milionů korun z velké části vyčistit. Sanace skončila na přelomu let 2023 a 2024 a následně začal tříletý monitoring území, který zatím stále potvrzuje, že přesto, že menší část znečištění v podzemí stále je, nerozšiřuje se a hlavně to lidem není nebezpečné.
0: Co se bude dít teď? Co s územím bude dál?
1: Na využití 6-hektarového areálu vzniká územní studie. Po letech příprav nebo připomínek má být hotová letos. Mezitím ten areál radnice pronajímá, říká starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
2: Ten areál funguje

0: povolení na její rekonstrukci. Uvnitř bude kromě kulturního sálu taky restaurace, uvažovaný mini pivovar nebo středisko volného času, které organizuje kroužky či tábory pro děti. Než vedení města začne s postupnou přestavbou území, zůstanou tam současné provozy a výrobny, které radnici platí nájem, a další peníze z areálu začne město vybírat na podzim, kdy tam vznikne odstavná plocha pro auta delší než 5 metrů, tedy zjednodušeně řečeno pro větší dodávky a větší auta, jak vysvětluje starostka Trněná.
1: Ve městě dojde k zákazu nočního parkování, odstavování vozidel dalších nad 5 metrů, kterých máme jako hodně, a třeba 50 míst budeme nabízet přímo v tom areálu za nějaký poplatek, si to tam budou moct firmy nebo i lidi prostě odstavit.
0: Poplatek vyjde na měsíc za jedno místo na 650 korun bez DPH. Zákaz nočního parkování začne ve Šlapanicích platit od 1. října, vždy v čase od 22 do 6 hodin. Městský úřad zrovna včera na úřední desce vydal dokumenty, které tu regulaci stanovují. V srpnu úředníci spustí pro zájemce možnost se o ta parkovací místa ucházet.
2: O sanaci a dalším využití velkého průmyslového areálu ve Šlapanicích u Brna jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou. In the

Hasan Erdoğan.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě dnes platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Teploměry můžou na některých místech ukázat nad 32 stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů budou horka pokračovat i v dalších dnech. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Třebíčtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisti píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm. Má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílo-modré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí taky brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném mají lidé volat na linku 158. Uherské Hradiště opraví Ovocnou ulici v místní části Vésky. Komunikace je ve špatném stavu, na což si tamní obyvatelé delší dobu stěžovali. Stávající štěrkový povrch nahradí nová živičná vrstva. Rekonstrukce bude stát 2 miliony a 300 tisíc korun. Práce se uskuteční v průběhu srpna tak, aby se vše stihlo do konání hodů. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehody aktuálně pozor na Brněnsku na silnici 53 u Branišovic a silnici 417 v Kobylnicích. Dvě osobní auta se srazila na silnici 43 u Černé hory na Blanensku a v Brně jsou nehody hlášené ve Vídeňské ulici a ulici Milady Horákové. Šťastné cesty za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme ještě na nejdůležitější silnice v Jihomoravském kraji. Co se tam děje, nám řekne mluvčí Petra Drkulová.
3: Na budoucí trase dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi jsme zahájili pyrotechnický průzkum. Odborníci prověří území o rozloze zhruba 80 hektarů, kde se kvůli bojům na konci druhé světové války mohou nacházet zbytky munice. Teprve po dokončení průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a současně zahájíme také archeologický výzkum. Zároveň běží i výběrové řízení na zhotovitele hlavních prací. Novou 7 kilometrů dlouhou část dálnice D55 s předpokládanou hodnotou 9,2 miliardy korun plánujeme zahájit na jaře roku 2027.
1: Český rozhlas Brno.

0: No, sir.
1: Frank Sinatra na vlnách Českého rozhlasu Brno, písnička, která doprovázela slavný seriál Ženatý se závazky. Je 8 hodin a 38 minut. Tahle na první pohled obyčejná motorka nezbírá jen najeté kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i bezpečnější výuce v autoškolách.
2: Tak tu stojíme pri našej testovacej Ducati Multistrada V2S, ktorá zbiera data o chování jazdcov.
3: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT práve nasedá na speciálne upravenú červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výskumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
4: Motorku sme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
3: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
4: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
3: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává pojízdná výzkumná laboratoř.
2: Veškerá tá elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ešte tu v podstate okolo tej spínacej skrinky.
3: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
2: Hlavný mozog je datalogger, ktorý je tu pod tým výčkom nádrže.
3: A stejně tak je to, když oddeláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
2: To sú dve strojovny toho motocyklu, kde sa skrýva veškerá tá alchymia.
3: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý like, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
2: Bez toho odkrytovania si človek všimne možno nejaké drobné detaily, že tu je nejaký snímač, ktorý sníma tlak.
3: A na řidítkách. Palubní technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
2: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingom.
4: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
2: Vypadá to jak normálné brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
3: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
2: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, iné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
3: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
2: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, kde nám zájemca může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách alebo na našem Instagrame.
3: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů. O 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, neseme vám aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stoupají, momentálně se pohybují v rozpětí od 17 do 21 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno, přechodně polojasno a teploty vysoké 32 až 35 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během nemírný východní až jihovýchodní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Letní radovánky občas končí nějakou tou oděrkou nebo naraženinou. Jak takové zranění ošetřit, zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář v dalším cyklu Modrých majáků.
1: Občas nám lidé volejí na akutní linku i s banálními případy, které jsou vlastně schopni vyřešit doma sami.
2: Říká záchranář Marek Krejčí, se kterým natáčím na základně v Brně Bohunicích. O jaké případy se nejčastěji jedná?
1: Jsou to drobné ranky na kůži, povrchové odřeniny nebo jenom nějaké obraženiny kostí.
2: Jak třeba ošetřit takovou odřeninu typicky teď v létě, když potom třeba děti jdou s touto rankou zpátky se koupat?
1: Důležitá je čistota tady těchto ranek, takže základem je opláchnout to prostě pitnou vodou tekoucí, osušit, dát tam nějakou základní dezinfekci a podle toho, jak je ta ranka hluboká nebo povrchová, pak ošetření. Buď se tam dává sterilní krytí, nebo se i tyhle ty drobné ranky můžou ponechat volně. Co se týče koupání v bazénu a podobné případy, tak existují dneska již i obvazy, které jsou právě tady na toto dělány.
2: Čili nedoporučujete třeba vodě odolné náplasti, nepropustné?
1: V některých případech určitě ano, jako jizvy po nějakých závažnějších úrazech, tak určitě ano, aby ty rány nemokvaly, ale ty drobné oděrky, kde jsou prostě jenom strupy, tak ty můžou zůstat na volno.
2: Pokud lidé vyráží na nějakou dovolenou třeba tady u nás k přehradě, k rybníku a tráví tam delší čas, jak by se měli vybavit co do lékárničky?
1: Lékárničky jsou individuální právě na to, kam se směřujete. Určitě základem jsou základní dezinfekce, rukavice, nějaké nůžky, sterilní krytí, no a pak určitě i nějaký volně dostupný léky proti bolestem, například i na trávicí obtíže, a myslím si, že to je takový ten základ.
2: Nezřídka se v létě setkáváme také s hmyzím bodnutím. Co může pomoci ulevit třeba od svědění, od bolesti?
1: Tak základem je takovouhle bodnou ranku od hmyzu ošetřit prostě tekoucí vodou čistou, pak fyzikální chlazení, prostě led přes nějaký plátínko, no a poslední volně dostupné léky, které vám jako zabrání tomu svědění. A alergici jsou vybaveni různými léky, ale oni ví, jak to používat.
2: Dalším typickým lehkým zraněním je třeba obražení. Co pomáhá právě v těchto situacích?
1: Určitě je dobrý zaujmout nějakou úlevou polohu a opět fyzikální chlazení, dát si led nebo modré gelové vložky, které vlastně si dáte na tu kůži, akorát ne na holou, ale vždycky přes nějaký kapesník nebo nějakou roušku. No a chvilka klidu.
2: Pokud by si lidé nebyli jistí postupem a třeba chtěli jenom poradit, mohou se i tak obrátit na záchranku?
1: Tísňová linka záchranné služby slouží vlastně pro akutní případy, kdy ty lidé jsou často v ohrožení života. Pokud se chcete ale pouze poradit nebo na něco zeptat, máme i v Jihomoravském kraji neakutní linku na čísle 800 140 155, kde si s operátorem můžete popovídat o vašem zdravotním stavu, a určitě doporučuji i aplikaci Záchranka, která je plná typů jak na první pomoc.
0: Doporučuje záchranář Marek Krejčí, se kterým na základní Jihomoravské záchranné služby v Brně Bohunicích natáčel Zdeněk Truhlář. Všechny reportáže také na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 29. července se pomalu chýlí ke svému konci. A hurá, jupi, je tu středa a je tady se mnou z masa a kostí živý Zdeněk Junák. Srdcovky budou dneska opravdu v plné parádě. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, už jsem se těšil, ale tak to víš, vždycky čerpám ty dny, pondělí, úterý, bych taky měl nějaký ty prázdniny. No a tak už jsem se těšil, hrabal jsem kopítkem, že jsem teda tady. Musím se ti přiznat, v sobotu, jak jsme byli na těch slavnostech česneku,
0: no,
1: tak já jsem ti slíbil, že bych ti něco přivez, ale ono bylo takový horko.
0: Bylo,
1: a
0: bylo.
1: Jako něco, zaprvé tam byly všude velký fronty, a tak jsem hledal, ale nenašel jsem něco, co by třeba byl česnek jak naložený v něčem,
0: ano.
1: Nějaký sklenice nebo tak, že byly tam v podstatě hotový jídýlka, mimo jiné přípitek byl výborný.
0: Jakej?
1: Takovej...
0: Čím se připíjí na slavnostech česneku?
1: Mléko s česnekem, takový by řekl česnekový zákys.
0: Ježiši. Jo.
1: No ale já to řekl do éteru, já jsem si teda cucl samozřejmě, ale brkalo se mi ním ještě v neděli odpoledne. Jo. Takže to bylo na mě, ale byl tam pán, nebo chlapci tam byli, kteří chodili se čbánem a dolívali ti, bylo to nádherný, jako na zámku ve Versailles, když přijde Ludvík 14. a připijeme si šampaňským. No lidí tam bylo jako máku, atmosféra byla výborná, ale jak říkám, ochutnal jsem, nedovedu nazvat, jak se to všechno jmenovalo, ale třeba taková jak kdyby palačinka, ale byla nakrájená na kousičky,
0: ano.
1: Byla něčím plněná, ta náplň byla tedy
0: česneková
1: a to, jako bylo to dobrý, fakt jako jo, takže něco jsme si zobli. Ale jinak jako bylo to úžasný. No, takže jinak, že jo, na Radějově všechno v pohodě. Krásně jsem zmokl z neděle na pondělí, byl jsem v lese, lilo jako z konve. Vzpomněl jsem si na tebe, jak tebe zastihl ten...
0: Ty kroupy tady.
1: ultracela, nebo jak se tomu říká, a supercela. Ale jenom tím, jak jsi v lese, tak stromy tě ochrání.
0: Přesně.
1: Takže
0: tak.
1: Nebylo to tak zlý. A jinak paráda, no.
0: Mám radost, Zdeňku.
1: A na zítra jsem tady, ty taky.
0: Jupi,
1: budu se na tebe těšit.
0: Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, na závěr trocha poezie. Dnes pera básníka Milana Ohniska. Báseň se jmenuje Každý. Každý to tak nějak tuší, hlavní je splynutí duší. Každý by tak nějak chtěl, hlavně to splynutí těl. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začíná pyrotechnický průzkum na trase budoucího obchvatu Bučovic. K využití služby Senior Taxi budou od září cestující v Kroměříži potřebovat průkaz. Restaurátoři dokončují práce na fasádě Mahenova divadla v Brně a dnes bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká jeho mluvčí Jan Rídl.
2: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
0: Senior Taxi bude v Kroměříži od září letošního roku nově zajišťovat soukromý provozovatel. Od roku 2017 službu zajišťovalo jedno auto sociálních služeb města. Nově budou k dispozici minimálně 3 vozidla. Podle mluvčího města Jana Vondráška tak radnice reaguje na velkou poptávku seniorů především v ranních hodinách.
3: Lidé, kteří tuto službu chtějí využívat, si musí vyřídit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu průkaz Senior Taxi. Za jednu jízdu v rámci města zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Jedna osoba může službu Senior Taxi využít maximálně 8x měsíčně.
0: Statistiky ukazují, že Senior Taxi v Kroměříži absolvuje průměrně 167 jízd měsíčně. Mahenovo divadlo v Brně bude mít do konce prázdnin kompletně novou fasádu. Restaurátoři aktuálně pracují na její poslední části směrem z divadelní ulice. Poté plánuje správce budovy upravit její okolí, včetně fontány v průčelí. Aktuální postup památkové obnovy za více než 8,5 milionu korun popisuje vedoucí správy budov Vlastimil Fabišík.
4: Momentálně jsme už vyčistili tu fasádu od takových nánosů a teďka restaurátoři dělají na památkové obnově sgrafit, které máme tam na fasádě.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31 a biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kromě tvořících se kolon na D1 situaci na jihomoravských silnicích aktuálně komplikuje několik nehod. Dvě osobní auta se srazila na stém 89. kilometru D1 ve směru na Brno. Na místě je policie. Dvě nehody hlásí Brno, konkrétně ve Vídeňské ulici a v ulici Milady Horákové, a na Brněnsku se staly nehody na silnici 417 v Kobylnicích a na silnici 53 u Branišovic. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jako skvrna na Levharta k dnešku patří krásná Marta. Je to dáno roku moře, kalendářem od řehoře. Zvyk, byť kratší o let stovky, je čas jenom pro srdcovky. A ty hrají 6x týdně, doufám, pořád prvotřídně. Ať jste doma, v práci, v lese, i dnes o tom přesvědčte se. Vždyť vám budu zase rád samé krásné kousky hrát. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 29. července roku 2026 a máme léto. Při pohledu do kalendáře zjistíme, že svátek dnes slaví děvčata, dámy, dívky, ženy, které se honosí křestním jménem Marta. A já mám ve svém okolí dvě Marty. Jedna je Martička Matějová, to je moje kolegyně herečka, členka Městského divadla Brno, a druhá je paní Marta z Ostravy. A ona mi občas volá, protože mě poslouchá. Takže paní Marto a Martičko, pokud mě slyšíte, děvčata, vinšuji vám všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Milé srdcovky, chci se s vámi podělit o jednu příhodu. Minulý týden jsem zastavil svůj skútr na kraji silnice mezi poli Slunečnic a zamířil si jednu utrhnout. Sotva jsem ušel pár kroků, blíží se velká motorka s mladým frajerem a na něj přilepenou kočenkou. Čekal jsem, že kolem porovince profrčí maximální rychlostí. On ale najednou přibrzdil, zastavil u mě. Dobrý den, stalo se něco? Nepotřebujete pomoc? Ne, díky, jenom jsem si chtěl utrhnout Slunečnici. Usmál se, zařadil rychlost a odjel. Koukal jsem za odjíždějící motorkou do dály a viděl, jak ho dívka pevněji chytila kolem pasu a opřela si hlavu o jeho záda. Byla na něj hrdá a on je frajer. A svět je zas o něco krásnější, když držíme při sobě. A to nejenom my v jedné stopě. Milé srdcovky, prosím, zahrajte písničku od skupiny Elán, Nězme zlí. Věnuji ji těmto dvěma zachráncům, ale taky jako malou omluvu i všem těm, které my na dvou kolech občas na silnici, tak trošku štveme. Děkuji, Igor. Milý Igore, to víte, že rád splním vaše přáníčko a mám tu další, tentokrát z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Junáku, v neděli 26. července se uskutečnila už po 21. pouť u svaté Anny na Familiích, což jsou tři osady, Lukovské, Suché a Žabárna v katastru města Fryšták. Poděkování patří všem zúčastněným za vytvoření úžasné atmosféry, ale taky hlavně těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto skvělého setkání. Moc jsme si to užili. Děkuje a jen to dobré přeje Alena Dovková. Milá paní Alenko, taky vaše přáníčko rád splním, ale do třetice všeho dobrého mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny v brněnském rozhlase. Měli jsme teď u nás v Čebíně příměstský tábor pro seniory. Moc jsme si to užili a tak bych chtěla za všechny děvčata seniorky poděkovat paní Pavlínce Drávíkové a Marušce Benešové za celý týden příjemně stráveného programu. Byla úžasná jejich empatie a trpělivost a milý přístup k nám, seniorkám. Tak prosím, zahrajte jim nějakou, jako poděkování nějakou pěknou, veselou písničku. Děkuji vám za všechny, jsme veselé seniorky z Čebína.
0: Tož, moje milé, veselé seniorky z Čebína, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Nechali jste výběr písničky na mě? Ne. Písničku už vybral pan Igor a vybral písničku, by řekl, svižnou, hezkou, Nězme zlí, tak ať vás všechny potěší.

Tak to byla skupina Elán, doufám, že vás písnička potěšila. Dnes je Mezinárodní den tygrů. A my na Moravě si ho můžeme hezky užít, protože máme na vybranou mezi největším a nejmenším tygrem světa. Já začnu s Línem. V Lešné chovají tygra usurijského, největší kočkovitou šelmu na světě. Dospělý samec váží až 300 kilogramů. Ve Zlíně je mají od roku 68 a postavili jim dokonce kopec. Expozice se jmenuje Tygří pahorek. A letos na jaře přijel nový samec až z Německa. Jmenuje se Ambasador, což je na tygra jménem velmi diplomatické. Druhá možnost je Brno-Bystrc, kousek od přehrady. Tam mají tygra sumaterského a ten je ze všech tygrů nejmenší. Nejmenší, ale pořád váží kolem stovky kilogramů. Kdo má doma kocoura, ten o tygrech ostatně něco ví. Váží 5 kilo, spí na okně a o sobě si myslí přesně totéž, co ten vzor. Tož tak.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: to byla skupina Queen a no ano, přátelé, je středa, celotýdenní hádanky je třeba, no a do ní je třeba taky co? Indicie, samozřejmě. Já jim připomínám, že hádanku Kdo, kdy, kde každý týden pro vás připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte a ťuk, už je vám to jasné, takže ten výsledek mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, středeční indicie tedy zní: za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku. Opakuji středeční indicii: za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Helenku Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Brno.

Kdybyste to, moji milí posluchači, nevěděli, tak Helenka Vondráčková nám připomněla, že je tady léto a má pravdu, protože dneska tady má být u nás v Brně prej možná až 35 stupňů Celsia plusových, takže se opravdu ohřejeme. No a mám tady ještě dvě přáníčka, takže to první zní je z webového formuláře a zní takto. Krásné dopoledne. Zdravím vás do studia, vás, pane Zdenku, i všechny posluchače. A moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Zvony pro novomanžele Simonu Petrovou a Milana Krále. Nechť štěstí a smích provází váš životní běh. V lásce a radosti nechť plyne každý den. Ať vaše cesta je plná harmonie, jako melodie srdcí, co nikdy nepomine. Když srdce dvě se spojí, štěstí a láska stojí jako dvě řeky, co do jedné se vlíjí. Nechť vaše dny jsou plné radosti, bez starosti a jen s krásnými vzpomínkami. Přeji vám oběma do společného života hodně štěstí a lásky. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den. Anička z Kunic, Praha Východ. Milá paní Aničko, rád splním vaše přáníčko, to je ve verších, ale ještě tu mám jedno z mailové adresy. Zní takto. Milý jmenovče, i když první vlaštovka jaro nedělá, vítězství naší zbrojovky Brno nad premiantem první fotbalové ligy Spartou Praha 3-1 udělalo radost nejen mladším fanouškům fotbalu, ale potěšilo srdce i nás, dětků. Toto vítězství zvedlo prestiž nováčka v soutěži první fotbalové ligy do dalších zápasů. Jako poděkování od nás, fandících fanoušků, si jistě zaslouží poslat všem hráčům zbrojovky Brno pěknou písničku. S pozdravem Zdeněk Kristián z Hrušek. Milý Zdeňku, to víte, že i mě to potěšilo, 3-1, no jo, rád splním vaše přáníčko. Takže přáníčka byla vyslovena, paní Anička vybrala písničku, takže už je tady Marcel Zmožek a Zvony.

Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a v pátek už nám to bude všechno jasné, vidíte. No a protože, teď jsem se zakecal, ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál na přání písničku, abych splnil vaše přáníčko, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu, kterou najdete na našich, kterou najdete na adrese srdcovky@rozhlas.cz, a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den i s přáníčkem, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zařadit do našeho scénáře a do našeho playlistu, jak se říká. No a teď už vás zvu všechny k soutěži Zámecké léto. Předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi. Promiňte, panu... Ano, říkám to dobře, Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému. Začíná soutěž Zámecké léto a já se s vámi zítra po 9. hodině budu těšit opět. Naschledanou.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude? Tak já už to vím, já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného, to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost, pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Jdete Bartošová, končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, v tom jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před další vlnou veder. Šlapanice u Brna zřídí odstavné parkoviště pro větší dodávky. Zakážou jim stát v ulicích. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali zaměstnavatele o příspěvek na penzijní spoření. A dnes bude většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na jižní Moravě dnes platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Teploměry můžou na některých místech ukázat nad 32 stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů budou horka pokračovat i v dalších dnech. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. K potížím kvůli vedru výjíždí i záchranáři, popisuje mluvčí Michaela Botová.
2: Úpal je onemocnění způsobené horkem a nedostatkem čerstvého vzduchu. Může k němu dojít nejen při pobytu na slunci, ale také ve vyhřátých a nevětraných místnostech. Vliv má pochopitelně i nedostatečný pitný režim. Typickým příkladem jsou výjezdy k seniorům, kteří jsou sice doma a slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí.
0: V ulicích ve Šlapanicích u Brna bude zakázané parkování větších dodávek. Radnice chce noční regulaci pro auta delší než 5 metrů zavést od 1. října. Záměr je od včerejška zveřejněný na úřední desce města. Zákaz má platit od 22 do 6 hodin. Vedení města jako náhradu zřídí odstavné parkoviště v areálu bývalého cukrovaru, upřesňuje starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
3: V průběhu srpna bude vyhlášený období, kdy si lidi budou moct podat přihlášky, že by chtěli tam parkovat. První budou lidi s trvalým bydlištěm, pak firmy, které tady podnikají a pak uvidíme, jestli tam budou ještě nějaký volný místa. Ta částka je symbolická, to je nějakých 650 korun za měsíc bez DPH.
0: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
4: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
0: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31. Vád bude slabý proměnlivý, během dne mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž je pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na nehodu hlášenou na silnici 53 u Braňšovic na Brněnsku. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné dopoledne, milí posluchači, hlásí se vám opět Zdeněk Truhlář, dnes pravda trošku výjimečně ve středu, tak doufám, že vás to nezmátne třeba nějakým způsobem. Každopádně máme 29. července, 4 minuty po 10. hodině, no a je tu opět letní dvouhodinovka dopoledního vysílání plná písniček, které nestárnou, ale také užitečných rad, typů a zajímavostí. Za chvíli tady přivítáme naši vedoucí programu Julii Kalodovou, která pro vás bude mít recept. Nabídne vám recept na cuketové halušky, pokud máte máte doma přebytek cuket, možná se vám tento recept bude hodit. Pak se podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Probereme zase situaci, jak dlouho se dá přežít bez jídla. To, kdyby vám náhodou zase jídlo třeba chybělo. Také vás s Jirkou Pavlicou pozveme na zítřejší koncert Hradišťanu do Tišnova. No a babské rady, tak ty se budou věnovat mytí rukou. Z jakého úhlu pohledu? Nechte se překvapit. Teď posílám Petra Nováka a písničku Holka s bílou hlenou. Příjemný poslech.

0: Tak dohrála, dospíval Petr Spálený. Já už teď ve studiu vítám vedoucí programu Julii Kalorovou, která se na mě směje.
1: My se Zdeňkem musíme smát, milí posluchači, dobrý den, také vás zdravím, protože dát teda dámu při těle.
0: Ale za to nemůžu já, za to může Marek Zouhar, náš hudební dramaturg.
1: Ne, víte, je co? To krásná píseň.
0: Takhle, já vím, že vy vždycky se Sandrou komentujete ty písničky, které zrovna dohrají, ale máme tady jasný pokyn, neměňte playlist.
1: Dáma takže... při těle. Ano,
0: ano,
1: mě to
0: dáma
1: pobavilo,
0: při těle
1: potěšilo.
0: A truhlář v koutě.
1: Takže tak. Už je tady dáma při těle. No.
0: Přátelé,
1: a jdeme vařit.
0: Jdeme vařit. Ano, pojďme vařit. Prostě já to nehodlám komentovat. Ano, já bych rád ještě odvysílal nějaké ty vstupy. Tak, Julie, vy jste si pro nás dnes připravila takový recept, který si myslím, že rozhodně bude i pro dámy při těle.
1: Ano, ano. Cuketové a je to možná halušky. Pro ty, kteří právě při těle jsou a chtějí nějaké to kilo zhubnout, což je můj celoživotní jako cíl a plán, takže pracuju na tom neustále a budu asi až do konce života. Takže přátelé, cukety jsou tady, prostě strouháme je, vaříme je, rozdáváme je, protože je jich vždycky víc, než
0: ano.
1: Potřebujeme.
0: Mám s tím zkušenosti bohaté.
1: Dostáváme je od babiček, kamarádek, všech možných. Takže já mám pro vás recept na cuketové halušky. V podstatě pokud děláte halušky, tak vždy potřebujete mouku, vajíčko a sůl a k tomu můžete právě přidat nastrouhanou cuketu. Pokud je to menšího vzrůstu cuketa, není to taková ta přerostlá, tak ji můžete nastrouhat i se slupkou a už nemusíte vykrajovat ten vnitřek, takový ten dřevnatý trošku, takže to můžete nastrouhat celé, přidat k tomu. Takže to těsto ještě jednou to zopakuji, dvě menší cukety, nastrouháte, vymačkejte tu přebytečnou vodu, pokud jí je moc, a přidávejte polohrubou mouku. A to, ta konzistence musí být taková jako trošku žvejkačka. Přidejte vejce a sůl a ta konzistence se právě prověří až při tom vaření. Pokud se to rozpadá, tak přidávejte pořád ještě mouku. Pokud už jsou to bobky, které se nedají jako pokrájet, tak to už je zase té mouky moc a musíte přidat další cuketu a pak zase musíte přidat mouku. Takže je to takový nekonečný proces, ale bude to výborné určitě. A když už máte ty cukety, tak si k tomu udělejte cuketové zelí. Nebo třeba kysané zelí, nebo osmaženou cibulku, nebo brinzu a špek slaninou, co máte rádi.
0: No tak teď se dostáváme k tomu, co už mě začíná zajímat. Zatím jste mě děsila cuketou.
1: Ale nemusíte, kdo nemá rád cuketu, můžete si udělat klasické halušky bez cukety a cuketu dát někomu blízkému
0: ano,
1: jako dárek.
0: Ale kdo se toho nebojí, tak klidně i s tím špekem, proč by ne?
1: Ano.
0: Mně se normálně začaly zbíhat sliny.
1: Až u toho špeku, mě taky. Trošku
0: právě,
1: cibulka
0: protože...
1: tomu jako dodala ten správný šmak.
0: Víte co, já jsem tak trošku ve válce, jako s cuketou, protože té se jednou urodilo tolik, že to dopadlo pak jak v tom dědictví tehdy, jak teta vykřikovala, toho se tolik urodilo, že už to nikdo nechce jest.
1: Přesně
0: a nám se
1: tak.
0: Toho urodilo, že už to nikdo, a to bylo všude.
1: A co s tím děláte?
0: No, tak rozdává se to.
1: Zrovna
0: v té době, teda naštěstí, jedna kamarádka měla malé dítě, takže chodila každý den pro cukety, protože dítě se nemohlo bránit a tak mohlo mít cuketu denně.
1: Mě to moc baví pěstovat, protože no. Je to takové to rychle to roste, krásně to kvete, má to ty nádherné květy, ty mě baví obalovat a jíst a italská kuchyně si s těmi květy krásně umí poradit, ale už mě pak nebaví ty právě ty takový to, co tam člověk zapomene na zahradě a najednou to najde, má to 2 metry a už se to skoro nedá odstěhovat z té zahrady.
0: Přesně tak a co je také úžasné, pokud máte rádi cuketu, že ta opravdu přežije všechno. Nám všechno zhnilo, všechno zlikvidovala, hnilo, rajčata nebyly, okurky nebyly, ale cukety ty jeli, takže...
1: To je zajímavé, mě to vždycky sežerou slimáci, ty jako úplně to okoušou, úplně z toho zbyde takový holý jako stopeček, takže
0: to byla ta situace, kdy jsem poprvé v životě fandil slimákům, ať jsou rychlejší než růst cukety, protože to bylo fakt hodně, to bylo.
1: Přátelé, sezona cuket nabízí spoustu zážitků, pojďme do nich.
0: Přesně tak. Děkuju, Julie Kalorová, vedoucí programu a recept na cuketové halušky, můžete si samozřejmě připomenout v mobilní aplikaci nebo na webu Můj rozhlas, pokud jste něco nestihli. No a teď už další muzika.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: To byly Šrouby do hlavy, známá píseň kapely Lucie. Teď vám rozhodně šrouby do hlavy dávat nebudu, ale můžu vám do hlavy dát nějaké zajímavé informace. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Máte-li rádi hudbu Hradišťanů, tak byste měli teď zpozornět, protože zítra Hradišťan zahraje v Tišnově. No a na podrobnosti se teď zeptám lídra Hradišťanů, zpěváka, skladatele, zkrátka osobnost, která je nepřehlednutelná, Jiří Pavlica, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, také vás zdravím a všechny ostatní.
0: Pane Pavlico, jaký program jste si na zítřejší koncert v Tišnově připravili?
1: Tak samozřejmě my jsme s Hradišťanem dostatečně flexibilní na nejrůznější druhy programu, takže vycházíme z toho, že to je v letním kině, že to je uprostřed léta, že to je podvečer 19.30 nebo večer už, takže vím, že lidé přijdou v nějakém nastavení mentálním. Tak v rámci tohoto rozpětí my zahrajeme z našeho repertoáru od všeho něco, nejrůznější ukázky. A pak zcela určitě, doufám tedy, ale určitě se dostaneme k písničkám, které si na závěr zaspíváme, protože nějak jsme k tomu dospěli, že zpěvnosti ubývá a lidi, kteří si umí zaspívat, tak na sobě trošku i zapracují v tom smyslu, že ten zpěv léčí na těle i na duši. Tak to k tomu všemu ty lidi budeme se snažit přimět.
0: Hradišťan je známý také tím, že často si zve různé hosty. Máte i na ten zítřejší koncert nějaké hosty, anebo zkrátka přijede pouze Hradišťan?
1: My přijedeme samostatně s naším programem a pokud někdy jsou koncerty, ať už s Hankou Petrem Ulrichovými, nebo s Pavlem Helanem, nebo s dalšími a s dalšími, tak to samozřejmě vždycky bývá inzerováno jako společný koncert s někým. Tentokrát jsme sami.
0: Ono už to sice zaznělo, ale ještě jednou poprosím, připomeňme tedy, kdy koncert začíná a na kterém místě si vás lidé mohou přijít poslechnout a podívat se.
1: Takže těšíme se 30. července v Tišnově do letního kina. Začátek koncertu je 19.30 a jak dlouho bude trvat, to záleží právě i na těch divácích, protože z našeho mnoha hodinového paměťového repertoáru můžeme zařadit a přizpůsobit se jakkoliv a můžeme zahrát cokoliv. Takže v rozpětí od hodiny a půl a dále. Takže takové je pozvání. A abych ještě přece jenom naznačil víc k tomu repertoáru, tak zcela jistě tam budou písně, ve kterých se trošičku jakoby pustíme i cestou proti proudu času, to znamená ke kořenům naší kultury. To jsou naše oblíbené historické výlety. A pak se dostaneme do současnosti, zazní tam zcela jistě i některá z nových písní na texty Michala Horáčka. A to jsme zatím ještě ani nenatočili, ani nestihli nikde, to je taková novinka. No a pak přes písně, které jsou tak říkajíc na přání, to znamená ty písničky, které si lidé nejčastěji přejí, se dostaneme, doufám, tedy k tomu společnému zpívání, protože v tom vidím čím dál větší a větší smysl. Právě v dnešním světě, v dnešním přetechnizovaném, odosobněném a já nevím co všecko, jakém složitém světě, vidím v tom společném zpívání velkou sílu a naději pro nás všechny.
0: Tak snad vás tedy diváci nakonec pustí z pódia, protože jak víme, tak vaše koncerty bývají velice výživné, když to tak řeknu, a opravdu je to velký kulturní zážitek. Na koncert Hradišťanů nás v rámci Tišnovského kulturního léta pozval vedoucí Hradišťanů a zpěvák a skladatel a dramaturg Jiří Pavlica. Děkuji za pozvání a přeji úspěšný koncert.
1: Děkuji moc a mějte se hezky. Taky naschledanou, naslyšenou.
0: Naschledanou. Tak to byl Jiří Pavlica. No a milí posluchači, pokud byste to náhodou zítra do Tišnova nestihli, tak alespoň taková malá ochutnávka teď v našem vysílání Českého rozhlasu Brno, Hradišťan a píseň Člověk a země.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, no a teď už další téma. Mytí rukou trvá obvykle jen pár vteřin, přesto na něm hodně záleží. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady připomenou několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Lidé ve Slavkově u Brna můžou v rámci participativního rozpočtu podávat návrhy na zlepšení města. Ve Šlapanicích letos skončí ekologický monitoring průmyslového areálu v centru města. Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 35 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Už jen do pátku můžou lidé ve Slavkově u Brna posílat své nápady, jak zlepšit život ve městě. Ve 3. ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Návrhy je možné podávat elektronicky na webu nášslavkov.cz. Následovat bude hodnocení projektů pracovní skupinou, která má pohlídat plnění stanovených kritérií a soulad s plány a předpisy města. V září město na stejném webu spustí online hlasování.
4: Peníze na uskutečnění získá projekt nebo projekty, které v hlasování dostanou největší podporu. Na webu Náš Slavkov se zatím sešlo 8 návrhů. Jsou mezi nimi 2 naučné stezky, nové hřiště u Bučovické ulice nebo doplnění mobiliáře k veřejnému ohništi a dětskému hřišti u pump tracku. Další lidé navrhli stavbu mostu přes potok Prostředníček u Mokřadů, podporu výcviku záchranářských psů a osvětlení zámecké aleje. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Sanace ekologického znečištění ve Šlapanicích u Brna zafungovala. Vyplývá to z průběžných výsledků 3letého monitoringu průmyslového areálu v centru města. 6-hektarová lokalita s bývalým cukrovarem byla zamořená po výrobě dechtových lepenek. Sledování území letos skončí. Do konce roku má být taky hotová územní studie, která navrhne, jak areál dál využít. Vzniknout tam má třeba park nebo zázemí pro hasiče a policii a taky kulturní centrum v bývalé sýpce, uvedla starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Ode dneška návštěvníci parku v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách můžou potkávat nový vodní prvek. Tvořit ho bude příznačně asi metrová socha žáby z nerezového plechu, ze které se stane fontána. Pro její zásobování vodou chce vedení městské části využít artéský pramen s železitou vodou, který se v parku nachází.
5: Než byla postavena brněnská přehrada, takže Bobřecké louky byly takovými mokřady, bylo to často zaplavované a díky tomu tam žilo mnoho obojživelníků.
6: Vysvětluje starosta městské části Žabovřesky Filip Lédr z KDU-ČSL. Sochu vytvořil umělecký kovář Robert Vašín. Inspiroval se i jedním dřevěným hudebním nástrojem indiánů.
7: Je rozhodně hodně stylizovaná, protože vychází z toho perkusního nástroje, takové vábničky, ale úplně se tomu zas tak nepodobá, protože v tom dřevě to vypadá samozřejmě jinak než v takové velké ploše.
6: Podle kováře by měla tekoucí voda z nerezové fontány vytvářet neobvyklý zvuk. Martina Kašná, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Blanensku kolem 31. Vítr slabý proměnlivý, během dne mírný východní až jihovýchodní a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na nehodu na silnici 416 v Pohořelicích na Brněnsku, kde se srazilo osobní auto s nákladním, a k nehodě došlo i v Žabovřeské ulici v Brně. Oběma místy projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevíráme druhou hodinu dnešního letního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno, tentokrát se Zdeňkem Truhlářem a za chvíli už také s diagnostikem Tomášem Parákem, který už za chvíli popíše, jaké jsou příznaky dehydratace a poradí, jak tělo opět hydratovat nebo jak dehydrataci předcházet v těchto horkých letních dnech, protože nás opět čeká další horká epizoda, tak abychom se na to dobře připravili. Samozřejmě prostor bude i pro vaše dotazy na čísle 726465200. Takže pokud vás bude cokoliv zajímat k dnešnímu tématu, můžete se samozřejmě ozvat, zavolat na naše linku. Příjemný poslech!

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: A já už tady ve studiu vítám diagnostika Tomáše Paráka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Tak dnes bude řeč o hospodaření s vodou v těle. To si myslím, že je docela obsáhlé téma, bych řekl.
2: Je to i komplikované téma.
1: No tak se ho zkusíme nějakým způsobem alespoň trošku rozklíčovat. Horké léto, to určitě klade neobvyklé požadavky na správné zavodnění organismu. Tak jak vlastně naše tělo s vodou hospodaří?
2: No ono je potřeba si uvědomit, že naše tělo je složeno z větší částky z vody. Vlastně 60% nebo i trochu víc vlastně naší hmotnosti je představovaný vodou. No a tak tím pádem, že to je nejdůležitější vlastně součást našeho těla, tak naše tělo musí udržovat relativní stálost vnitřního prostředí a v podstatě jde všechno o to, aby v tom příjemném prostředí byly naše buňky a tkáně. A aby byly naše buňky a tkáně v příjemném prostředí, tak musí i ty ostatní tekutiny, které jsou okolo nich, vyjadřovat určitou stálost. A my máme nejenom možnost jako udělat si tu takzvanou dehydrataci, že máme té vody málo, ale můžeme se i takzvaně přelít, by se zjednodušeně dalo říct, a udělat si hyperhydrataci. Takže oboje poruchy jsou prostě závažné a pacienta mohou ohrožovat. Naštěstí tělo má dostatek vlastních regulačních mechanismů, aby do určité míry prostě ty odchylky vyrovnávaly. Ono málo se ví, že i člověk nebo i živočichové ostatní si vlastně nějakou vodu vyrábí sami. To je ta takzvaná metabolická voda, které se vyrobí prostě relativně dost za den. Jenomže pro náš organismus to nestačí, prostě protože my vodu nepřetržitě vylučujeme, takže nějakou vodu je potřeba jako doplňovat. Ale některá zvířata jsou schopny si tu vodu vyrábět ve větším množství, že velbloudi, medvědi v zimě a tak dál, takže tak v podstatě to není proto, že by měli větší variabilitu v tom vnitřním prostředí, ale protože s tou vodou umí možná o něco líp ještě hospodařit než my.
1: No, zmiňoval jste velbloudy, ono, když takový dvouhrbý velbloud, když ho vidíte, máte pocit, že má na hrbě dvě nádrže s vodou, to tak úplně není.
2: To jsou takové pseudo nádrže, on tam má jako hodně takové zvláštní tukové tkáně a ta pak, když se metabolizuje, tak se metabolizuje na vodu. Ono je teda potřeba říct, že výroba vody je takový asi problém života vůbec jako takového a výroby energie, protože téměř většina výroby energie je spojená s výrobou vody, ať třeba pálíte benzín, dřevo, uhlí, tak i ty cukry, tuky, prostě v těle, tak z toho vlastně vzniká ta metabolická voda a my vlastně jenom doplňujeme tu vodu, která chybí.
1: No, když jste zmiňoval třeba o tom přepití se, já si vzpomínám jednou, jsem tak jako poměrně intenzivně pil minerálku oslazenou a vypil jsem jí poměrně hodně a pak jsem u mě dostavil takový pocit jako nějaké trošku jakoby omámenosti nebo opilosti, když to tak řeknu, ale bylo to opravdu nealko.
2: No to samozřejmě
1: tak to je ten správný
2: je, je možné, ono o tom převodnění je možná i nebezpečnější než nějaká, tak těžko samozřejmě říct, z jakého úhlu pohledu na to podíváme, ale ono, jak jsem říkal, že vlastně se všechno metabolizuje na vodu, tak i ty cukry se metabolizují na vodu, takže vy, když si dáte slazenou minerálku, tak je jako kdybyste ji vypili víc. A kromě toho s tou vodou, já jako mluvím o vodě, ale lepší by, no mluvíme o vodě, ale bylo by lepší říct tělní tekutiny, protože tam je spousta látek, třeba jontů, minerálů, ale i ostatních věcí, prakticky všechno rozpustné ve vodě se vlastně nachází v těch tělních tekutinách a my, když přijímáme nějakou tekutinu, tak bychom měli přijímat třeba i ty jonty a minerály, protože my ztrácíme nejenom vodu, ale ztrácíme i ty minerály, takže pokud vy si dáte minerálku, která je málo mineralizovaná a ta ještě oslazená, tak si dáte pekelnou nálož té takzvané volné vody. A ta třeba vám udělala třeba závratě, někomu může udělat třeba miminkám i třeba edém mozku a v zásadě se na to dá i umřít. Jo? Ono jsou známý případy, kdy se třeba kluci z hlouposti vsadili, kdo vypije víc vody a pak se stalo, že ten, kdo vyhrál, pak třeba byl na tom špatně a třeba i umřel. Čili jako pít vodu bez rozmyslu a toho pacienta nebo i člověka, prostě pro mě jsou teda všichni pacienti, tak se omlouvám, že
1: tak vlastně, doktor, to je
2: vlastně nemyslím jakoby pacienta, ale myslím každý člověk jakoby měl pít všeho s mírou, jako a ne teda úplně třeba destilovaná voda a takový ty nízko, jako nemineralizované vody, demineralizované vody, ty by se vlastně pít neměly.
1: Pozor na to. No, ještě to budeme probírat s diagnostikem Tomášem Parákem. Pokud vás, milí posluchači, cokoliv zajímá k dnešnímu tématu hospodaření s vodou a tekutinami v těle, volejte na naše číslo 726 465 2000.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes také s diagnostikem Tomášem Parákem. A pane doktore, už tady máme první dnešní dotaz. Halo, halo, kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Jirka u telefonu.
1: Tak ptejte se, pane Jirko.
2: Chtěl jsem se zeptat, co si pan to domyslil o používání takových těch konvic, který mají filtry a filtrují vodu z kohoutku.
3: No většina těch filtračních zařízení odstraňuje větší části, než jsou jonty, když to tak řeknu, ty jonty ani nejde jednoduše odstranit, a odstraňuje nečistoty v nejlepším případě i třeba bakterie, takže za mě jako proč ne? Ono to nemění minerální, to filtrování nemění minerální složení vody. Tam akorát je potřeba dávat pozor, aby naopak ten filtr se nám zpětně prostě nekontaminoval nějak bakteriálně, čili jako proč ne, ale udržovat to, nebo je to možná i dobře, ale je potřeba o ten filtr pečovat.
1: Stačí vám takto odpověď?
2: Stačí, no. Filtry se mění samozřejmě.
3: Jasně.
1: Filtry se mění, takže v pořádku. Děkujeme za zavolání, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: No a pane doktore, když už se tedy bavíme o těch filtračních konvicích, já jsem si třeba všiml toho, že když tu vodu proženu tou filtrační konvicí, tak třeba potom, když si vařím kávu v rychlovarné konvici, tak se mi nezanáší vodním kamenem. Takže nějaká demineralizace by tam mohla nastat v tom uhlíkovém filtru?
3: Tam by musel, to je potřeba si jako přečíst, co to umí, protože oni samozřejmě máme jako jontoměniče, když to tak řeknu odborně, a ty nám můžou prostě tam vyměnit, to jsou takové pryskyřice, přes které se ta voda může jako přehnat, či není to přímo uhlík, ale nějaká prostě filtrační kolona, tam pak může dojít teda k tomu, že ten vápník změní za nějaký jiný jon, takže s tím už bych jako opatrněji, a je potřeba se podívat, co se vlastně změní za co. Čili nejlépe se říká přečíst si návod.
1: Dobře, tak čtěte návody, milí posluchači, to je docela dobrá rada. Každopádně my jsme se tady před chvílí bavili o tom přílišném příjmu tekutin. Tak u toho ještě možná zůstaňme. Jak se tedy projevuje to, že člověk má tekutiny hodně v těle?
3: No, to je celkem asologické. Pokud se nedokážeme zbavit přebytečné vody, tak se to projevuje otoky. A v podstatě je jedna z funkcí tekutiny v těle je udržovat krevní tlak, a to už jsme se taky o krevním tlaku několikrát bavili, čili ono, jak není dobré mít nízký krevní tlak, tak je ještě, nebo taky stejně špatné mít vysoký krevní tlak, a pokud právě člověk má v sobě vodu, které se nedokáže zbavit, třeba při selhání nějakého orgánu, který se na tom podílí, třeba ledviny například, no, tak pak vznikají prostě otoky. No, samozřejmě o otocích si můžeme povykládat někdy jindy, protože to nemusí být jenom příznak té takzvané hyperhydratace, a může to být příznaky selhávání některého z orgánů, ale když máte v sobě hodně tekutiny, no tak je celkem logický, že to srdce musí pumpovat větší objem tekutin, a pro prostě pacienty, kteří mají třeba, nemají srdce úplně v pořádku, nebo dokonce, když ho mají třeba v pořádku, tak se může zvýšit krevní tlak, a to organismus vlastně začít tím krevním tlakem, a pak při tom převodnění člověk může prostě i třeba mít pak srdeční selhání nebo vůbec problémy těch orgánů, které s tou vodou hospodaří. Takže tak to asi je. A jak jsem říkal, že v podstatě my jako nejde jenom o vodu, ale jde o ty minerály, tak to asi všichni tak nějak laicky víme, že sůl neboli sodík tu vodu zadržuje, takže my asi známe všichni takový ten jev, že sníme něco hodně slaného a pak se prostě takzvaně nemůžeme dopít. A my se nemůžeme dopít, protože náš organismus, to je asi docela komplikovaný jako vysvětlit, ale my receptory na žízeň nám nesledují, kolik máme v těle vody, ale kolik máme v těle těch jontů. A když prostě máme v těle hodně třeba toho sodíku, tak nám dodává impulzy, máme hodně sodíku, je potřeba pít. A vůbec neřeší náš organismus, naše smysly, jestli té vody už není hodně. Takže se úplně krásně může stát, že prostě po hodně slaném jídle se prostě přelijete, jako hyperhydratujete, prostě proto, že pijete vodu nadbytečnou a pijete vlastně jenom proto, abyste pak vyloučili ten sodík, no.
1: Takové to zajímavé souvislosti. No, budeme v tomto tématu pokračovat. Mě ještě napadá
3: se vším, no.
1: Jedna otázka, která se právě týká toho zadržování vody, ale o tom s diagnostikem Tomášem Parákem zase za chviličku. Teď mám pro vás nějaké pozvánky, pak také muzika. No a pochopitelně stále vám k dispozici číslo 726 465 2000.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete

zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

krátce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
2: Dnes nám radí diagnostik Tomáš Parák. Já bych s dovolením ještě navázal na to předchozí téma, jak jsme se bavili o tom zadržování vody v těle. Může nastat i ten stav, že člověk málo pije, proto to tělo zadržuje tekutiny a vlastně sice se může zdát, že třeba ten člověk přibývá na váze, nebo že naopak má třeba problém tu váhu korigovat a je to třeba ne proto, že by hodně jedl, ale protože málo pije?
3: To jste v jedné větě položil asi 4 otázky. Tak za první jedna z hlavních vlastností ledvin, nebo vůbec hlavně teda ledvin, ale i prostě jiných orgánů je tu vodu jednak umět vyloučit a pak ji taky umět zadržet. Mm-hmm. Jo? Čili teď jde o to, jestli se ta voda zadržuje, protože jí máme málo, jestli si rozumíme, to znamená, ano. Jdeme na výlet, praží slunko, zapomněli jsme si vodu, máme žízeň a tím pádem na to organismus zareaguje tak, že se prostě ta moč jako sníží i tvorba, tak to je jako v pořádku.
2: Ano.
3: Pak je ale druhá možnost, že ty ledviny tu moč zadržují prostě protože ji nedokáží z důvodu nějaké nemoci prostě vyloučit a to pak je špatně, takže pokud se ta tekutina v těle zadržuje, protože ji ledviny dokáží vyloučit, tak to skutečně může vést k té hyperhydrataci, ale pokud je v důsledku prostě absolutního nedostatku tekutin a žízně, prostě nebo i typicky trosečníci na poušti a tak dál, tak ti se prostě dehydratují postupně, protože sice ledviny přestanou tu moč tvořit, ale my dál vylučujeme vodu dechem, hodně vody se vyloučí dechem, dost vody se vyloučí taky potem, takže my, aniž bychom cokoliv vyčurali, tak třeba vyloučíme zase podle vnější teploty třeba klidně litra půl vody denně. Mm-hmm. Takže by se zjednodušeně dalo říct, že my tu vodu, kterou jako takhle pijeme, tak tím vlastně nahrazujeme tu vodu, která se prostě nadměrně jako vyloučí.
2: Ty ztráty. Tak máme další dotaz. Tak zrovna jsem chtěl vzít telefon a ano, výborně, už nám někdo volá. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady je Marie.
2: Dobrý den.
4: Jestli taky objem vody v těle působí na kůži, protože teďka tam

0: deti.
1: Já vůbec
0: a otoky kotníku.
2: Tak ještě poprosíme jednou o ten dotaz. Měli jsme tam nějaké výpadky, tak ještě poprosím zopakujte dotaz.
0: Já bych se zeptat, pánu, které si objem vody v těle nějak působí na, prostě na kůži. Stalo se mi teďka, že prostě mám oteklé kotníky, ale zároveň na kůži mám červené fleky, které pokračují, jako na holeně. Na holení kost. Jestli je to taky může být způsobený nedostatkem vody nebo nějakou příčinou tady tohle.
1: Aha, no to zase je několik otázek v jedné větě. Samozřejmě voda působí úplně na všechno, takže působí i na kůži a na sliznice. Takže zejména nedostatek vody je velmi dobře poznat na kůži a ještě líp je poznat na sliznicích. Takže například dutině ústní, vždycky řekneme pacientovi, vyplázněte jazyk, tak to je prostě proto, že chceme vidět taky, jak ten jazyk je vlhký, takže a ta kůže...
0: Já jsem problém, když ne, tohle by nebyl to pravý.
1: No, ale kůže, není flek na kůži jako flek na kůži, čili to já takhle na dálku...
0: Ona prostě ta kůže červená, to není flek, to je prostě červená, ta kůže prostě červená a postupuje to v takových, já nevím, takovým pruhu.
1: Já tomu jako rozumím, že zčervená, ale zase změny barvy na kůži zčervenání, to může být příznak také celé řady onemocnění, takže já vám na dálku to nedokážu nějak rozklíčovat, ale s tou vodou to nemusí asi bezprostředně prostě nesouvisí. To je otázka, jestli tam není nějaká infekce nebo prostě něco těžko říct.
0: Dobře, já jsem chtěla, když mluvíme o vodě v těle, tak jestli třeba...
1: Ale voda souvisí se vším samozřejmě. I z kůži.
2: Může to být jeden z faktorů. Děkujeme za zavolání. No, člověk by si řekl, to je docela jednoduché takové téma voda v těle a podívejme se, jak je to téma komplikované. No tak bavili jsme se tady o tom přebytku vody v těle. Za chvíli ještě s diagnostikem Tomášem Panákem probereme také ten nedostatek vody v těle, který nám možná teď hrozí víc právě proto, že máme i to horké počasí.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí diagnostik Tomáš Parák a bavíme se o hospodaření s vodou v organismu. Pane doktore, během písničky nám volala paní posluchačka z Hradce Králové, takže zdravíme. I tam má Český rozhlas Brno posluchače, jsme tomu moc rádi. Každopádně ptala se na to, co si můžeme způsobit tím, že málo pijeme třeba.
2: Ano, paní posluchačka se ptala ve vztahu k mozkové příhodě. Hmm. Je to teda tak, že mozkovou příhodu není to úplně bezprostřední příčina, ale rizikový faktor. A je rizikový faktor nejenom, když jsme převodněni, to je právě přes tu hypertenzi a eventuálně mozkovou příhodu třeba i krvácivou z té hypertenze a při nedostatku nebo při dehydrataci. Naopak, když jsme hodně dehydratovaní, tak se nám mění jako ta viskozita krve a zhoršuje se vlastně prokrvení, může se nastartovat i nějaký proces tam třeba vzniku sražení nebo mikrosražení a to samozřejmě může zase být jako rizikový faktor mimo jiné i mozkové příhody. Takže ono v podstatě je ideální pro náš organismus a i pro ledviny jako ústřední orgán, který hospodaří s vodou, aby to fungovalo tak plynule, bez výkyvu i během dne. Čili samozřejmě neříkáme třeba pacientům, aby jako pili třeba během noci, to by byl diskomfort, ale už i to několika hodinové žíznění vlastně nás nutí ty ledviny vybočit z nějakého plynulého režimu, tak je potřeba pak aspoň během dne prostě pít nějak standardně během dne. Úplně nejhorší, že třeba řada lidí z důvodu třeba, aby nemusela chodit na záchod, tak přes den pijí málo a to je prostě hrozně špatně. A ještě horší je, když někdo takhle přes den pije málo a pak si večer dá nějakou nálož tekutin, typicky v nějakém restauračním zařízení. Takže jak jsem tady jako už zmiňoval, nebavíme se třeba o jednom, dvou pivu, to zas je jiný typ, proč o tom se nemusíme bavit o alkoholu jako takovém, ale i kdyby, teď se bavíme o té vodě, čili i jiný nápoj, než alkoholický na večer ve větším množství, to zase ty ledviny pak upřímně řečeno neví, co mají dělat. Mají teda koncentrovat, nebo mají zřeďovat, takže když to tak někdo dělá rok, dva, tři, deset, dvacet, tak si tak má našlápnuto, k tomu má být ty ledviny, prostě dřív nebo později začaly nějakým způsobem selhávat.
1: Takže takhle si můžeme uhnat vlastně i velké problémy a za dlouhou dobu.
2: Tak
1: pojďme tedy si říci, jakým způsobem bychom správně měli ty tekutiny přijímat, jak často pít, v jaké množství, protože někdo třeba si řekne, teď jsem 2 hodiny se nenapil, tak do sebe nalije litr tekutin.
2: To je jako na to zase těžko odpovědět. Obecně bych řekl, že je potřeba si hlídat, kolik jako vyčuráme za den. To jsme vlastně už trošičku zmínili, že třeba za 24 hodin by se mělo vyčurat třeba tak něco přes litr a půl jako moče. A protože ta tvorba moče jakoby je ta primární vlastnost, tak tomu je potřeba přizpůsobit ten pitný režim. Takže když jsme prostě v zimě zababušení a vůbec se nepotíme, tak těch tekutin ztrácíme minimálně, tak tam budeme mít určitě nižší příjem než teďka, jak budou ty horka a budeme se silně potit, budeme na slunci, budeme prostě ztrácet vodu i prostým odpařováním a dýcháním, tak tam je pak potřeba vypít třeba klidně i dvojnásobek, ale pořád musíme mít na mysli, že musíme pít tolik, abychom dostatečně močili. Tady je potřeba říct, že náš organismus nás naučil velmi dobře hospodařit i s těmi odpadními produkty, takže moč je typický odpadní produkt, ale má svou významnou funkci i na ty vlastně močové cesty, už protože moč je kyselá a ona vlastně působí jako dezinfekční roztok. Takže moč od okamžiku, když se prostě v ledvině vytvoří, tak vlastně celé ty močové prostě cesty dezinfikuje, a včetně močového měchýře a včetně pak močové trubice. A močová trubice je otvor do těla a je to brána infekce, jako ostatní ten otvory do těla. No, takže tam právě ta moč hraje jednu z klíčových rolí i v tom množství. Čili měla by být nějaká pravidelná frekvence močení, třeba 6x až 8x denně, a to se pak těm berberkám moc nelíbí, a vždycky je ta sterilní moč, normální moč je sterilní,
1: ano.
2: A ještě navíc dezinfekční, možná vás naše babičky nebo prababičky ještě nám říkali, počurej si nějakou ránu, když se odpřeš, tak tam jak taková laická medicína vycházela z toho, že moč je vlastně dezinfekční. Jako prostě,
1: takže
2: zdravá moč.
1: Pravidelně a správně močíme, tak jsme zdravější.
2: Tak, to jsme se asi k močení přímo nechtěli dostat, ale je to teda tak.
1: Ano, je to tak. Říká diagnostik Tomáš Padák. No vidíte, k čemu všemu se ve zdravotní poradně ještě nedostaneme. Každopádně 726465200, telefon, na který ještě můžete zavolat, ještě chvilinku si s panem doktorem budeme povídat. Teď mám pro vás nějaké pozvánky a potom zase muzika. Posloucháte Český rozhlas Brno a tady je zdravotní poradna.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
4: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý, no ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu, a žádné diskuse nebyly.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí diagnostik Tomáš Parák. Bavíme se o hospodaření s vodou v těle a na telefonu někdo z vás, našich posluchačů, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych se chtěla pana doktora zeptat, můžu?
1: Můžete, povídejte.
2: Dobrý den, já bych se chtěla pana doktora zeptat, jestli má souvislost rakovina prostaty s kýlou. On během 2 roků manžel prodělal kýlu pupeční, pak se mu to prodělal rakovinu prostaty a pak se mu to rozlélo na kýlu tříslovou, kde má až 15 stehů a od té doby bylo to v březnu a bolí ho to do této doby. Jak je to možné? Jestli je to jako nějaká souvislost?
3: Ne, prostata s kýlou teda mě nenapadá žádná souvislost. To jsou samostatné onemocnění.
2: Není, jo.
1: Takže tak, každopádně dnes se bavíme o hospodaření s vodou v těle, takže dnes trošku jiné téma, takže snad jsme alespoň takto odpověděli. Děkujeme za zavolání.
2: Ano, děkuji, naschledanou.
1: Naschledanou. Tak ještě nějaká poslední dobrá rada, jakým způsobem hospodařit správně s vodou v těle, jak správně pít. Já jsem třeba si všiml toho, nebo častokrát ta rada zaznívá, že moč by měla být světlá a značí to, že jsme dobře zásobeni tekutinami. Pokud je moč tmavá, tak většinou nám tekutina chybí. To je asi zjednodušené, že?
3: To samozřejmě je zjednodušený, protože když si dáte červenou řepu, tak bude červená, když si dáte vitamin nějaký B, tak bude žlutá, ale rozhodně jako poselství pro posluchače je, starejte se pečlivě o svoje ledviny, protože i když jsou dvě, tak pracují na hranici, jakési není tam moc velká funkční rezerva a když prostě ono, jak se říká, propít ledviny, tak to nemusí být o alkoholu, můžeme propít i špatným vodním hospodaření, takže starejte se pečlivě o svůj pitný režim a moč jako má být čirá, když už tak se na ní podíváme a lehce nažloutlá, nekalná a starejme se o to.
1: Takže dostatečně a dobře pít. Nicméně teď, když máme to horko, ještě poslední závěrečná věc, abychom to tedy připomněli, ty nároky se určitě zvyšují. Je dobré třeba, pokud ta standardní dávka, řekněme, tekutin je 1,5 až 2 denně, tak třeba zdvojnásobit až na 3 litry v takovémto počasí?
3: Určitě klidně, ale zase je to dobře zopakovat. Prostě zase je důležitý to množství vytvořené moče. Jo, čili musíme prostě pít tolik, abychom prostě průběžně během toho dne třeba prostě chodili, to prostě tu moč nějak jsme vylučovali a aby té moči bylo jako přiměřeně, nemusíme si to jako měřit do 0,5 litru, ale jako když někdo nejde prostě 6-8 hodin, to se dá stolerovat v noci, ale prostě přes den je to špatně.
1: Takže na to pozor. Radí diagnostik Tomáš Parák, který byl hostem dnešní poradny pro zdraví. Pane doktore, díky moc, že jste přišel a zase někdy příště, naschledanou.
3: Rád jsem přišel, naschledanou.

to byl Petr Naďa na mojom poschodí. No a milí posluchači, blíží se nám 12. hodina, takže už se s vámi pro dnešek loučí Zdeněk Truhlář. Díky, že jste poslouchali, a pokud byste cokoliv chtěli si poslechnout znovu, můžete v mobilní aplikaci a nebo na webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář vám přeje krásný den a naschledanou a naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie s hasiči vyšetřují požár v Ivančicích na Brněnsku. Začíná pyrotechnický průzkum na trase budoucího obchvatu Bučovic. Moravská galerie v Brně pokračuje s přípravou knížákovy retrospektivy. A odpoledne čekáme jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Policisté vyšetřují požár v Ivančicích na Brněnsku jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. V pondělí v centru Ivančic hořela bytová budova s vedlejší a vedlejší přístavek. Příčina požáru ani výše způsobené škody zatím není známá, jak vysvětluje mluvčí policie David Chaloupka.
2: Na vyšetřování příčin toho požáru spolupracujeme s vyšetřovateli od hasičů. Zatím podle těch informací, které máme, nic nenasvědčuje tomu, že ten požár by byl založený úmyslně. Spíše to vypadá na nedbalost, po případě technickou závadu.
0: U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně potom navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká jeho mluvčí Jan Riedl.
3: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
0: Rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti v Luhačovicích je hotová. Přestavba začala loni v září a stála necelých 23 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace, pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům. Na komunikacích, chodnících i parkovacích stáních byla použita propustná dlažba, která přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.
0: Moravská galerie v Brně připravuje výstavu na počest českého výtvarníka Milana Knížáka, který zemřel v neděli 26. července. Galerie plánuje výstavu zpřístupnit na podzim příštího roku v Umělecko-průmyslovém muzeu. Podle mluvčí Moravské galerie Evy Kadlečkové pomáhal Knížák s přípravami i přes zhoršující se zdraví.
5: Přes vážný zdravotní stav věnoval Milan Knížák projektu velkou energii, vypracoval výstavní koncept včetně seznamu klíčových exponátů a návrhů jejich instalace. Z té připravované výstavy měl velkou radost, promýšlel ji do detailů, dokonce i takových, jako jsou trička.
0: Umělcova tvorba zůstane nadále součástí dlouhodobé expozice galerie.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme jasno, jen přechodně polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Brna směr Praha silný provoz před zúžením u Velké Býteše. Na kilometru 162 omezení do jednoho pruhu a pomalu se jede z kilometru 175. Jsou to převážně kamiony, osobní auta projíždí rychleji. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

To byla polka v podání Vlčnovianky, polka Blahoslava Smišovského a Růženy Sipěnové, Komu srdce dám. A tak vy už určitě máte svá srdce rozdána, o tom nepochybuji. A tak určitě i v Moravě krásné zemi pro dotyčné zazní milá slova. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a pokud nevíte, dnes mají svátek Marty, a to jak u nás, tak na Slovensku. Blahopřeji a už nyní doufám, že stejně jako předcházející dny se k nám po následující písničce dovolá v rámci projektu Prázdniny u babičky nějaký ten šikovný zpěváček či zpěvačka. Telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už rodná dědina.

0: Tak to byla krásná písnička manželů Uhrových, kteří tuto písničku i zaspívali za doprovodu cymbálové muziky Jožky Severina. No a já už tady mám zpěvačku a je to malá slečna, pětiletá slečna Dita Soukupová. Tak Dito, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No nazdar, Dito. Tak víš co, nebudeme to protahovat nějak a hned nám řekni, co nám zaspíváš.
1: Jezdila ovečka hore do kopečka.
0: No krásné, tak ovečka už se může rozběhnout. Můžeš začít.

0: galampu o naktį. Uvija viena trojmarenku.
1: No tak, dětuško, ty jsi moc šikovná, slyšíš, jak ti všichni tleskají tady a všichni posluchači, kteří si teď naladili Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlíno. Ty jsi zpívala krásně, zpívala si o ovečce, ještě se tam objevil i beránek a když budeš mít štěstí, Lituško, tak třeba se podíváš do zoologické zahrady v Brně a já se tě chci zeptat, máš doma nějaké to zvířátko?
0: Jo.
1: Jo, a jaké?
0: Mám kočku a králíka.
1: Kočku a králíčka. No a poslouchá ten králíček?
0: Teďka ne.
1: Jak to? No, já vím, že jsou králíčci, kteří dokážou i skákat přes překážky, když je dobře vycvičíš. No tak ty se těšíš. A jak se jmenuje ta kočička?
0: Vločka.
1: Vločka a králíček?
0: Snížek.
1: No Snížek, no tak to máš krásné, kočička, vločka, králíček, Snížek, no ty to máš dobře vymyšlené. Krásně jsi, Dituško, zpívala, kdo tě tu písničku naučil? Ve školce? Nebo
0: babička.
1: Nebo babička třeba, maminka, s kým si...
0: Sestra.
1: Aha, a s kým si tak zpíváš často? Tak, Dituška si určitě zpívá často doma, třeba s maminkou, nebo nevím, jestli je teď u babičky. Dito, seš teď u babičky?
0: U mámy.
1: U mámy, tak si s mámou ještě zaspívejte. A já ti budu držet palce, abys vyhrála tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně a tam by se podívala nejenom na kočičky a na králíčky, ale také na další zvířátka. Dokonce já jsem se teď dočetla někde, že oni tam odchovali, představ si, úžovku, která nejenom syčí, ale také křičí. Dovedeš si to představit?
0: Ne.
1: No jo, tak to tam můžeš jít a zrovna se na tu úžovku podívat. No, já ti moc děkuji. Pěkně si nám zpříjemnila Moravu krásnou zem. Já doufám, že tebe a maminku potěšíme i následující písničkou, která je vlastně takovým malým dárkem za to tvoje vystoupení. Tak, Lituško, měj se moc hezky. Ty máš prázdniny pořád, protože ty ještě nechodíš do školy, ale každopádně si užívej. Zdravím i maminku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou,
1: děkujeme. No a teď už Kloboucká paráda.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla kloboucká paráda Antonína Koníčka a Josefa Dovka v podání Láca Ranky. No a paráda to také byla, jak nám zpívala pětiletá slečná Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak Dito, ještě jednou tě zdravím, zdravím i tvoji maminku a užívejte si nadále pěkných písniček a zpívejte. Tak no ale teď už tady mám gratulanty. Zdravím pana Karla v Bojkovicích. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostra, já bych chtěl popřát kamarádovi, panu Antonínu Šipčákovi, zítra se bude dožívat i 75 let, 75 let. Chtěl bych mu popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a také ty chovatelských úspěchů. Je to veliký chovatel, já mu říkám malý farmář. Mm-hmm. A chtěl bych tu písničku poslat i jeho hodnej manželce Věrušce.
0: Dobře. Tak jo, tak to bylo první pěkné přání, písnička bude za chviličku, nashledanou, nashledanou. A už pan Hledík z Vyškova, dobrý den.
2: Prosím o hudební přání pro paní Drahoslavu Hledíkovou, rozenou Lejskovou z Božkůvek, jejím 90. narozeninám. Děkujeme jí za celý život, za lásku a porozumění a přejeme jí, aby se vypořádala se všemi nástrahami života teď. A věříme, že to bude dobré. Děkuji a mějte se hezky.
0: To bylo pěkné přání. Nashledanou, nashledanou. Já jenom ještě upozorním všechny další posluchače, kteří budou telefonovat, aby si vypnuli na telefonu hlasitý poslech a také, aby zavřeli rádia. Takže děkuji. No a všechno nejlepší k dnešnímu svátku babičce Martě Nováčkové do Třesova. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti do dalších let přeje vnučka Vendula. Písnička patří i k dnešnímu svátku také paní Martě Doleželové za to, že vychovala 5 krásných dětí. S přáním, aby se co nejdříve dočkala vnoučat, s přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka a úspěchů v životě přichází Alois Pospíšilík z Tučap. No a dnes slaví 87. narozeniny milá maminka paní Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami, hlavně pak vnoučata a pravnoučata. No a věřte, přátelé, že přátelé nám zůstanou.

0: tak to byla pravdivá písnička Vlastimila Dvořáka, Zdeňka Beneše hrála. Určitě jste poznali Veselka. No a mám tady další telefonáty. Z Nenkovice dovolala paní Jiřina Jetelinová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dneska bychom chtěli popřát paní Martě Žvantové k jejímu krásnému svátku a přeju to za všechny děvčata. Za Vlaďku, za Milušku, za dvě Mařenky a já.
0: Ano. Ano, na mě je paní Jiřina, abych dodala ten hudební dárek.
1: Jo, jistě, zahrajte pěknou písničku a ještě prosím vás, mám jedno přání a to je pro mou sestřenku do Želetic paní Anešku Španělovou, která v těchto dnech slaví svoje narozeniny. Milá Aneško, taky tobě přejeme s Božkem a s celou rodinou všechno nejlepší, hlavně moc zdraví. A zdraví a štěstí a spokojenosti. Děkuji, paní Ostrá.
0: Já už pomaličku začínám rozvazovat tu šňůrku na tom hudebním dárku. Paní Jiřino, nashledanou. Ale předtím ještě paní Františka z Bohuslavic u Zlína. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla především poděkovat Českému rozhlasu Brno za tento projekt, který o prázdninách vysíláte, a to zpívání u babičky. Já bych chtěla následující hudbu poslat všem rodičům a prarodičům, kteří u svých hratolecí pěstují lásku k lidové písni jak vzácnou bylinku. Zvlášť ji posílám dědovi Karlovi Zapletalovi z protějšího kopce, jmenuje se Stráně, jehož dvě vnučky už jsme v tomto zpívání slyšeli. A je vidět, že se jim věnuje, protože zpívali nádherné lidové písně, těžké písně a zpívali je úplně bezchybně. Děda je dobrý, výborný harmonikář i varhaník, takže...
0: Takže mu patří velké poděkování, že vlastně...
2: Děcata mají učitele přímo doma.
0: Že vychovává, jak už jste sama řekla, prostě ty vnoučata v lásce k hudbě.
2: Ten jejich talent uplatní.

0: v nějakém souboru.
1: A já mám pocit, že děda Karel říkal, že je jedna z nich, aspoň, že chodí do nějakého souboru.
0: Ano, mě
1: říkal, jo, určitě. Tak ano, jo, paní Františko, já vás teď už jako nechci přerušovat, ale ukončím ten milý váš pozdrav, ano, protože dnes mají svátek Marty a těch je opravdu hodně. Ano, takže krásný telefonát, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No a hudební dárek je přichystán i pro paní Drahomíru Zetochovou, je k dnešním 89. narozeninám. Paní Zetochová pochází z Huslenek od Vsetína. Jen vše krásné, co život může přinést, jí přeje syn Petr. Paní Heleně Bačíkové z Konic u Znojma k jejím krásným 85. narozeninám hlavně zdraví, veselou mysl a boží požehnání přejí manžel a dcery Helena a Petra s rodinami. Pravnoučata Adámek, Nelinka a Jonášek posílají pusu. No a vinčování k narozeninám patří i paní Vlastě Láskové. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, aby ji neopustil elán a veselá mysl, tak toto přání posílá manžel František. Připojují se synové Martin a syn František s rodinami. No a šňůrka už na hudebním dárku je rozbalená, takže teď už starý kříž.
2: Český rozhlas.

0: To byla polka Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka, hrála Podhoránka. No a já jsem tady měla telefonát z Vřesovic, byl tam pan Fica, bohužel ten se tedy ztratil, tak snad se ještě dovolá, ale dovolala se paní Alena z Květné. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím a také vaše spolupracovníky v rozhlasu a zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla popřát, zítra má narozeniny, naše dobrá kamarádka Anička Jančová z Horního Němčí. Nedělu bylo Aničky, tak také jsme jí přáli teda, ale teď bych chtěla jí poslat velice pěknou písničku, vy už máte určitě něco vybrané, a přejeme jí všechno nejlepší, zdraví, štěstí, božího požehnání, no a ať se jí v životě dobře daří, manžel jí poslouchá, a máme ji všichni rádi a hlavně zdravíčka, co všetci potřebujeme. Aničko, ahoj, až půjdeš do Květné, tak určitě se u nás musíš stavit. Naschledanou a děkuju.
0: No, já bych skoro ráda viděla, jak se teď tváří ten manžel, který musí poslouchat.
1: Ale poslouchá, ale dík je velice šikovný.
0: Tak, taky si zaslouží písničku. Paní Aleno, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou. Mějte se hezky. Příjemný den.
0: Vám také. No a už tady mám telefonát ze Slovenska z Čáru, paní Růžena. Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den vám prajem do rádia. Prostřednictvím vašej relácie by som chcela zablahoželať mojej vnúčke. Je to Viktória Ralbovská z Holíča k narodeninám. Viki, všetko najlepšie, hodne zdravia a šťastia. Nech sa ti v práci darí. To ti praje babina. Mm-hmm. Ďakujem vám pekne.
0: Prosím.
2: A do počutia.
0: Nashledanou. A tady prosíme o zahrání pěkné dechovky pro našeho kolegu Jakuba Rosalda, který v sobotu oslavil svátek. Posíláme mu touto cestou od celé kanceláře hodně zdraví, štěstí a božího požehnání do dalších let. Blahopřejí kolegové Mirek, Jehor, David a Michal. A další Marta. Tentokrát potěším paní Martu Nechvátalovou z Hodonína. Milá Marto, tučným písmem tvoje jméno v kalendáři máme vyznačeno. Jsme moc rádi, že dnes slavíš a přejeme ti, ať se dobře bavíš. Hodně štěstí, lásky a spokojenosti. Užij si všech pozemských radostí do sytosti. A hlavně ti přejeme zdraví, protože bez něj stojí vše za starou belu. Pěkný sváteční den přejí Majka a Jenda. Tady čtu, chci poblahopřát Petrovi Spodnému k výročí vztahu s přítelkyní, ke dvouletému vztahu. Přeji i nadále mnoho úspěchů a klidných vztahů v rodině. Tvůj dlouholetý kamarád Ivan Řemdich. Další, chtěla bych popřát vnučce Ivance Měrkové k dnešním kulatým 40. narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky a božího požehnání pro celou rodinu. To vše ze srdce přeje babička Anička a je čas na písničku a s tou přicházejí Vacenoviáci.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Dozněla před chvíličkou písnička Daniela Dobijáše a Petra Bukovského. No ale teď už se rozezní hlas paní Žilkové z Níškovic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Jiřínko Vostrá. Já bych vás poprosila o písničku pro paní Martu Handlířovou ze Ždánic k svátku a ještě pro jednu Martu. To by letělo pro paní Martu Kadlesovou do Brna, do Černovic. Oběma děvčatům přeji všechno nejlepší, hodně, hodně štěstí, pohody, no toho sluníčka, ale taky trochu deštíčka. Tak holky, ještě jednou, hodně, hodně zdraví a opatrně, je tam hodně teplo.
2: Ano, děkuji. Takže dodržovat pitný režim, že paní Žilková. Ano. No a užívat si sluníčka nejlépe někde bez stínu, tak jo. Tak se mějte. Naschledanou.
3: Taky děkuji, naschledanou.
2: A další písnička pro našeho hodného kamaráda z dechové hudby Dolněmčanky, z Dolního Němčí, Broňka Uhra, který slaví právě dnes krásné narozeniny. Přejeme mu jen samé hezké chvíle, nejenom u nás v kapele. Hodně zdravíčka, radosti a lásky, ať i nadále zůstává tak dobrým člověkem pro nás a všechny kolem. Broňku, máme tě všichni moc rádi a děkujeme, že jsi stále s námi a na všechny pořád myslíš. Přání posílají tvoji kamarádi, muzikanti a zpěváci Dolněmčanky a všichni, kteří tě znají a mají rádi. Užij si dnes ten svůj krásný den. V Blatnici pod svatým Antonínkem se 29. července před 82 lety narodila paní Helena Lancuchová. Do dalších let jí hlavně zdraví, štěstí, hodně elánu a rodinné pohody přejí syn Libor a dcera Helena s rodinami. A tady mám vinšování k dnešním 78. narozeninám a zároveň k dnešnímu svátku pro paní Martu Fojtíkovou z Nedašova. Milá babičko, 78 let, to není věk, to je spousta zkušeností, moudrostí a krásných vzpomínek. K tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně hodně sil, co nejvíce zdraví a spoustu klidných a hezkých dnů s těmi, kteří tě mají moc rádi. Děkujeme, že jsi taková, jaká jsi. Přejeme ti, aby byl dnešní den stejně krásný jako ty. To přejí manžel František, syn Pavel, dcery Štěpánka, Marta a Jana s rodinami. Pravnoučátka Krištof, Hubert, Rozálka a Josefínka posílají babičce velkou pusu. No a už přicházejí veselí muzikanti.

Tak Valeška dohrála, no a v sobotu 15. srpna oslaví 89. narozeniny pan František Bradáč a dnes má svátek jeho manželka paní Marta Bradáčová. Oběma především zdraví, štěstí, pohodu, mnoho optimismu, elánu a radosti přejí celé rodiny z Prakšic a Pašovic. Připojují se i všichni známí. A ještě chtěla bych poprosit o zahrání hezké písničky ke kulatým narozeninám mé dcery Elišky Sedlářové z Věchnova. S přáním hodně zdraví, štěstí a radosti přicházejí maminka Eliška Vozdecká, manžel Petr, děti Petřík a Lucinka, babička Zdenička, teta Zdena, strýc František a všichni, kdo jí mají rádi. No a mám tady ještě studiové maily, asi na všechny nedojde, ale alespoň některé. Prosím o zahrání pro paní Boženu Veleckou z Újezdce u Luhačovic. Nyní je v Nivnici, vše nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání přeje Aneška. A další. Prosíme o zahrání písničky pro oslavence pana Zdeňka Maleňáka z Kněždobu, který právě dnes slaví 80. narozeniny. Milý kmotře Zdeňku, k tvým narozeninám jen to nejlepší, do dalších dlouhých let pak hlavně stále zdraví, také štěstí, pohodu, stále dobrou náladu, hodně radosti s pravnučkou a s celou rodinou. To ze srdce přejí Marie a Jarek Špirudovi z Hroznové Lhoty a kmotřenci Jarek z Uherského a Radiště s rodinou a Broňka Jiráková z Prahy s rodinou. Tady je přání pro 17-letou vnučku Natálku Štěpánovou, která včera zvládla autoškolu. Dále chci popřát zdraví, štěstí, hodně lásky mojí spolužačce Jiřce Trojanové z Březníka, která slaví 31. července 75 roku, tak ať si holky užívají života. Anna Štěpánková. No a my si užijeme pěkné moravské lidové.

Tak to byl Kunovian, ještě nějaká přání. Je tady písnička pro paní Martu Lukáčovou z Popudinských Močidlan. Dnes tato mladá, krásná a sympatická paní oslavuje meninový den a když má se mnou těžký život, a ti vaše píseň potěší a urobí ten pěkný den, a toto posílá Igor Lukáč. A ještě vypadá to teda na poslední asi, dnes oslavuje krásné 22. narozeniny naše prvorozená dcera Ivanka Hušťavová z Kůtu. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů v osobním i studijním životě jí přejí rodiče, sestra Tonička s manželem Matúšom a připojují se i staří rodiče Hušťavovi a Šimkovi. Tak tedy ještě poslední úplně pro paní Martu Dostálkovou z Kněžpole. K jejímu svátku přejeme jí brzké zotavení po operaci kolene, aby si mohla zatancovat při pěkné dechovce. Hodně zdraví a štěstí, radosti z vnoučat a splnění jejich přání jí přejí Halangovi z Břeclavy, Charvátské Nové Vsi. Písnička ta také nechybí, předávají Starobněnská 12.

Tak to byla, jak jsem říkala, Starobylinská 12. Písnička Viktora Mana Na té naší stráni. No a je 12 hodin 57 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. No a jak víte, dnes nám moc pěkně zaspívala šikovná pětiletá slečna Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak Dituško, já tě ještě jednou zdravím i maminku a ještě jednou ti moc děkujeme, bylo to opravdu pěkné, jak ta ovečka běžela. No ale já už se na vás těším krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá a teď už zní prestižní Miroslava Surky mladšího v podání Žadovějáků.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na jižní Moravě bouralo víc než 250 cyklistů. Za nehody si často mohli sami. Restaurátoři dokončují práce na fasádě Mahenova divadla v Brně. Česko od Evropské unie za první pololetí získalo o 38 miliard korun víc, než samo odvedlo. A odpoledne čekáme jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Cyklisté bourají letos na jižní Moravě častěji než loni. Do konce června vyšetřovala policie 252 nehod. Loni za stejnou dobu to bylo o 34 méně. S létem na cestách lidí na kolech přibývá, proto se hlídky zaměřují častěji na kontroly i preventivní akce.
4: Co nás upoutalo, tak právě je to vaše obutí, protože to úplně bezpečné na kolo není.
5: Policistka Zdeňka Procházková kritizuje dvojici cyklistů. Ti, které během kontroly zastavuje, nemají zkušenosti s vážnějšími nehodami.
6: Tak jako jsem opatrná na sebe.
7: Podklouznutí na písku, takže nic vážného.
5: Česté příčiny nehod cyklistů vyjmenovává krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
8: Nepozornost, nesoustředěnost a určitě jsou to nedání přednosti, když vyjíždí cyklista z místa ležícího mimo silnici.
5: Do konce června cyklisté na jihu Moravy způsobili skoro 3/4 nehod, ve kterých sami figurovali. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Mahenovo divadlo v Brně bude mít do konce prázdnin kompletně novou fasádu. Restaurátoři aktuálně pracují na její poslední části směrem z divadelní ulice. Poté plánuje správce budovy upravit její okolí, včetně fontány v průčelí. Aktuální postup památkové obnovy za více než 8,5 milionu korun popisuje vedoucí správy budov Vlastimil Fabišík.
9: Momentálně jsme už vyčistili tu fasádu od takových nánosů a teďka restaurátoři dělají na památkově obnově sgrafit, které máme tam na fasádě.
2: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem.
3: Počasí.
2: Odpoledne na jihu Moravy čekáme jasno, jen přechodně polojasno, nejvyšší odpolední teploty 32 až 35 stupňů, biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Neprůjezdná je silnice 53 za výjezdem z Pohořelic do Znojma. U Branišovic uklízí silnici po nehodě dvou aut, objíždí se to přes Vlasatice. A na D1 z Brna směr Praha vázne doprava u Velké Býteše. Na kilometru 162 pracují silničáři a pomalu se jede do Ostrovačic kilometru 173. Jsou to převážně kamiony. Osobní auta projíždí rychleji, pro ně zdržení asi 30 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
10: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
10: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Vy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čeberle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem
0: nemyslel?
1: Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho víceboaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zas se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že ta kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, já se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo, bylo to vždycky u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, když jste si říkal, proč mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, který bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, i díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval
0: jste se
1: do toho. Já jsem
0: si to
1: vyzkoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ne. Ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vedení Brna Židenice hledá provozovatele opravené smuteční síně na tamním hřbitově. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Šlapanice u Brna zřídí odstavné parkoviště pro větší dodávky, zakážou jim stát v ulicích. A odpoledne čekáme jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Obnovená smuteční síň na hřbitově v Brně Židenicích by mohla sloužit k poslednímu rozloučení se zesnulými už letos na podzim. Městská část právě vybírá budoucího provozovatele. Smuteční síň byla postavená v 80. letech podle návrhu architekta Ivana Rulera. Součástí interiéru je řada uměleckých děl. Prostory byly roky uzavřené a síň hrozila demolice. Rekonstrukce trvala 2 roky a stála více než 42 milionů korun. Zájemci o provozování se můžou hlásit do konce tohoto týdne, říká nezávislý židenický starosta Petr Kunc.
2: Víme o 2 uchazečích, že už projevili o to zájem, tak předpokládáme, že podají i nabídku. Provozovatel se bude potom starat o údržbu toho objektu jako takového, plus případně o to okolí. Kritériem je to, aby měl koncesi na provozování pohřebnictví a současně zachoval účel té smuteční síně. No a rozhodující bude nabídková cena.
0: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V ulicích ve Šlapanicích u Brna bude zakázané parkování větších dodávek. Radnice chce noční regulaci pro auta delší než 5 metrů zavést od 1. října. Záměr je od včerejška zveřejněný na úřední desce města. Zákaz má platit od 22 do 6 hodin. Vedení města jako náhradu zřídí odstavné parkoviště v areálu bývalého cukrovaru, upřesňuje starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
3: V průběhu srpna bude vyhlášený období, kdy si lidi budou moct podat přihlášky, že by chtěli tam parkovat. První budou lidi s trvalým bydlištěm, pak firmy, které tady podnikají a pak uvidíme, jestli tam budou ještě nějaké volné místa. Ta částka je symbolická, to je nějakých 650 korun za měsíc bez DPH.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního zakončení bude projekce snímku režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. Před jeho uvedením převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů představitelka hlavní role Anna Geislerová. Pokračuje programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
4: Anna Geislerová obdrží výroční cenu za vlastně ten korpus celý toho jejího hereckého díla. Součástí toho programu budou i vědeci tuše, což je zase velmi osobní vlastně rodina. Dokument o jejím otci Petru Geislerovi a ten film natáčela jako režisérka její sestra Ester Geislerová.
0: Festival bude pokračovat vybranými projekcemi i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme jasno, jen přechodně polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Vane mírný východní až jihovýchodní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolony před Velkou Bíteší. Omezení na kilometru 163 je pryč a už jsou volné oba pruhy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme 14 hodin a 4 minuty, tedy nastal skutečně čas dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vám posílám pozdravy, ať nás posloucháte kdekoliv. A kdekoliv v tomto případě znamená opravdu kdekoliv, třeba i po internetu. Možná, že se to týká našich soutěžících, kteří za hodinku zkusí trefu, anebo v blízkosti našeho studia na Beethovenově ulici. A odtud pro vás mám už v úvodu těch nastávajících 2 hodin hned několik výročí, které které si připomínáme zároveň s dnešním datem, tedy tím 29. červencem. 55. narozeniny dnes slaví herečka Dana Morávková. 77. by dnes měl baskytarista a zpěvák, člen kapel Progress 2 a Futurum Pavel Pelc. Mimochodem, před 101 rokem se narodil Mikis Theodorakis. Pokud znáte řeka Zorbu, no tak to je autor muziky právě k tomuto filmu. A obecně i když se řekne Sirtaky, všichni vědí. 209 let je to od založení Moravského zemského muzea. A svátek má dnes Marta. Co ještě bych dodal k 29. červenci, k tomu k té poslední červencové středě? Víte, že je to 45 let, co se vzali, tedy stali se manželi, abych byl úplně přesný, tehdy Prince Charles a Diana Frances Spencerová. A mimochodem, ono se to projevilo, to je taková moje slabůstka, občas to říkám, ono se to projevilo i v hitparádách, protože v den svatby prince Charlese a Lady Diany Spencerové se na britském singlovém, tedy hudebním trhu, objevily i malé desky související s tímto slavným sňatkem. Písničky Lady D od Typically Topical, Charlie's Angels v podání Minnie and the Metros, i Diana od Mike'a Berryho, ovšem do britské hitparády před těmi 45 lety vůbec nezasáhly. Jestliže čekáte na podrobnosti o počasí, které částečně popsal David Hasman v čerstvé zpravodajské relaci, dočkáte se už po písničkách Hany Zagorové a Drupyho. Informace pro vás bude mít Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju vám úspěšné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na návštěvu meteorologa Petra Minstra jsem vás připravoval před malou chvilkou a ten okamžik právě nastal. Otvírám dveře a ejhle za nimi, no samozřejmě, meteorolog Petr Minster. To je samozřejmě jen obrazně. Petře, dobré odpoledne, zdravím vás na naší lince.
2: Dobré odpoledne.
1: Já jsem se, abych vás neobtěžoval zbytečnými dotazy na případné srážky, podíval na radar a tam vidím jenom jakési šmouhy ve výšce 6 kilometrů, tedy mám tím na mysli oblaka, ale pro jistotu se zeptám, jak moc máme horko a jestli náhodou někde něco nespadlo na jižní Moravě.
2: Nespadlo, dokonce nejsou nad jižní Moravou a většinou republiky ani mraky, ty můžeme vidět v dálce na severu, takže máme jasnou, případně skoro jasnou oblohu a teploty, ty jsou poměrně vysoké, už jsou většinou mezi 30 až 33 stupni, o něco chladněji je na úplném severu kraje, případně na kopcích, těch vyšších polohách. Vítr ten pofukuje většinou už od jihu nebo jihovýchodu slabý až mírný.
1: Odpoledne nás čekají velmi dobré rozptylové podmínky, ale zřejmě také pokračování toho slunečného a horkého dne, že?
2: Ano, ty teploty v maximech ještě porostou o stupeň až dva, maximum do těch 35 na jihu se někde objevit může. Vítr ten se rozfouká jihovýchodní a právě ten slabší nebo mírný vánek může trošičku zlepšovat ten pocit v tom horkém dni, nicméně neznamená to, že by se objevila nějaká oblačnost, která by nás zastínila, takže pokud možno tak vyhledávat alespoň ten stín.
1: Asi bude i tropická noc?
2: Na některých místech ano, teploty budou klesat velice pomalu a nejnižší hodnoty, které se dostanou pod 20 stupňů, se budou týkat hlavně až druhé poloviny noci, protože ty nejnižší jsou právě těsně kolem východu slunce, takže dlouho bude vedro i v noci a minima potom zítra ráno 21 až 18 stupňů, v některých údolích jenom 16, tam budou vlastně ti šťastlivci, co budou mít nejchladnější ráno. Oblačnost ale zůstane malá i během zítřejšího dne, jasno, případně v odpoledních hodinách polojasno, ty mraky se budou spíše tvořit nad Vysočinou a západní částí Jihomoravského kraje. Tam by se odpoledne mohla objevit také přeháňka. Největší šance je právě na Znojemsku, protože by se tam odtamtud mohla od západu posunout. Teploty ale ty zůstanou vysoko 35-38 v maximech, s tím, že vítr ten zůstane mírný jižní, ale například v okolí přeháňky a to může být i na dost velkou vzdálenost, takže i z těch přeháněk, co budou nad Vysočinou, případně může zesílit krátce vítr a ten by teda taky mohl ochladit tu vysokou teplotu.
1: To byla předpověď počasí na čtvrtek pro náš jihomoravský region. Bude tedy slunečno a vedro a právě to se podepisuje i na biometeorologické zátěži. Zítra trojka, vysoká zátěž. Východ slunce zítra v Brně v 5 hodin a 22 minuty. Západ ve 20 hodin a 39 minut středoevropského letního času. A vedra asi budou pokračovat i během pátku a soboty. Ale pro jistotu se na to ptám, jak tedy bude, jaké bude počasí v tyto dva dny?
2: Zejména v ten pátek, jak ta tropická noc, místy může někde zůstat teplota i 24 stupňů po ránu, tak potom hlavně odpoledne se budeme blížit ke 40 stupňové hodnotě. I když sem tam nějaká oblačnost bude, pořád to bude polojasno nebo skoro jasno, srážky s příchodem studené fronty očekáváme spíše až v sobotu, tedy nejdříve někdy v noci nebo až přes den v sobotu. A ta teplota se sníží na sobotu i tak jenom málo, jednak bude zase docela hodně teplo ráno, 24 až 20 stupňů, ale odpolední pokles teplot na 32 až 36 s tím, že největší pokles teplot je právě od severozápadu, to znamená Břeclav, Hodonín, tam by měly zůstat teploty nejvyšší k těm 36 stupňům.
1: Děkuji za informace o počasí, i když jste mnohé nepotěšil, ale to není váš úkol. Počasí jen sledujeme, popisujeme a předpovídáme a sledujeme je každý den. Za dnešní informace děkuji Petru Minstrovi. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Touhle písničkou nejprve zabodoval Paul McCartney a kapela Wings, no a v tomhle případě i Miroslav Dudáček. To byla ta česká podoba Moll of Kintyre, tedy Málo mě znáš. Přeji vám dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Před námi je jasná a tropická noc a taky slunečný a horký čtvrtek, jak jste před chvílí slyšeli od meteorologa Petra Minstera. A jihomoravští záchranáři očekávají s přicházející vlnou veder nárůst počtu výjezdů. V horkých letních dnech se starají o pacienty s kolapsy, úpaly, úžehy nebo o seniory, kteří omdlí a poraní se. Jak to vypadá s jejich výjezdy a jaká mají doporučení?

0: v zahradách na konci světa. Já jen dodám, že tohle prázdninové posezení bude mít dnes na programu v oněch zahradách na konci světa na Vodově ulici v Brně. Vstup je brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu z parkoviště naproti kluziště. Na programu trampskou píseň z Old Boys. To bude to letní posezení u ohně a oblíbenými trampskými písničkami. Otevírá se v 17 hodin, program začíná v 18 hodin, ale neodpustil bych si, kdybych vás nepozval ještě na jednu akci, která je sice, řekněme, dlouhodobější, ale ještě jste ji možná nezaznamenali v našem odpoledním vysílání. Tím místem, kam vás zvu, je Městské muzeum v Kloboukách u Brna. A organizátoři vás srdečně zvou na výstavu Příběhy ukryté v kufru, uzlíku a brašně. Objevte fascinující osudy ukryté v zavazadlech a osobních věcech cestovatelů. Každý kufr, každý uzlík či brašna vypráví totiž jedinečný příběh plný vzpomínek, nadějí i tajemství cest. Tak se přijďte nechat vtáhnout do příběhů, které dokazují, že i obyčejné zavazadlo může ukrývat neobyčejný lidský osud. Budou se těšit na vaši návštěvu až do 31. října v Městském muzeu v Kloboukách u Brna. Eda Štatlař, ten nemůže chybět. U těch vážných témat se zastavíme, jak už jsem říkal, zhruba za 6 minut, ale to veselější jsem si nechal na teď.
1: Edův zvonek.
2: Dotaz posluchačky. Chtěla bych se vás na něco zeptat. Týká se to alkoholu za volantem. Včera jsme měli vánoční večírek. K večeři jsem vypila 8, možná 9 pivsonů a k desertu jsem si dala, já nevím, možná 6 vodníků. Proto jsem se rozhodla nechat auto u restaurace a odjela jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všimla policejní hlídky, jak staví a pokutují ostatní auta, ale autobus nechali projet. Takže jsem se dostala domů bezpečně a bez stresu. No a teď ten můj dotaz. Autobus mě stojí za barákem. Nevíte, jak bych ho mohla nenápadka vrátit?
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Před chvílí bylo 14:30, posloucháte Český rozhlas Brno a můžu vám říct, že třeba na turecké riviéře to mají podobné jako u nás, taky tam mají 30 a výše. No, na Jižní Moravě platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a kvůli tomu i před silnou zátěží na organismus. Vlna veder má pokračovat i v následujících několika dnech. Například jihomoravští záchranáři kvůli tomu očekávají větší nápor a nárůst počtu výjezdů. U záchranářské základny je teď naše kolegyně, reportérka Hana Novotná. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hanko, jak to zatím vypadá s výjezdy záchranářů?
1: Tak mě před chvílí mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová potvrdila, že dnes posádky výjížděly k víc než 170 událostem. Očekávají ale, že ten počet výrazně naroste ještě teď v odpoledních hodinách, no a taky v těch následujících dnech. Průměrný počet událostí za 24 hodin je kolem 300 v celém kraji. Při horkých letních dnech je to mnohem víc. Větší nápor vnímají záchranáři od přelomu června a července, kdy při té poslední vlně veder výrazně překonali rekord výjezdů vlastně za celou existenci jihomoravské záchranky. A ani teď se situace výrazně nelepší. I dnes, když jsme se s mluvčí byli podívat v garáži, tak tam kromě jednoho vozu pro lékaře nikdo nebyl, protože všechny ostatní sanitky byly na výjezdech. A když jsem se ptala na dispečingu, tak jeden z operátorů zmínil, že ten nápor bývá v těch horkých dnech opravdu velký. Ostatně proto taky záchranáři v následujících dnech posílí jak dispečing, tak i ty výjezdové posádky.
0: Pokud lidé volají kvůli potížím z horka, co nejčastěji popisují?
1: Většinou je to vyčerpání, malátnost, slabost, není jim dobře, mají mžitky před očima, výrazně se jim přitíží a třeba i zhorší chronické potíže, musí se sednout a zkrátka nemůžou pokračovat dál. Typickým výjezdem je podle záchranářů třeba kolaps seniorů, kteří se sice schovávají před sluncem doma, ale málo pijí a potom skolabují. Navíc si můžou způsobit i zranění kvůli pádu při kolapsu. Sanitky tak výjíždí k mladým lidem, kteří přecení své síly a třeba v horkém počasí sportují a málo pijí. Operátoři na dispečingu volajícím radí, že mají před příjezdem záchranářů dostat člověka z tepla nebo přímého slunce a sledovat, jestli se jeho zdravotní stav výrazně nezhorší, například jestli pacient nemá obtíže s dýcháním.
0: A jaká jsou doporučení záchranářů?
1: Tak ta doporučení jsme vlastně už naznačili, je to pít hodně vody, omezit alkohol, protože ten je v kombinaci s tím horkem nebezpečný a odvádí vodu z těla. Dobré je také nosit lehké oblečení, pokrývku hlavy, nebýt dlouho na slunci a co nejméně fyzické námahy. Starým lidem a chronicky nemocným pak záchranáři doporučují, aby v těch nejteplejších částech dne nevycházeli.
0: Reportérka Hana Novotná se nám přihlásila od základny záchranářů v brněnských Bohunicích. V následujících dnech očekávají nárůst výjezdů kvůli vysokým teplotám. Hanko, děkuji za informace, přínosné pro všechny, kteří tyhle vedra nemusí, ale vlastně pro nás všechny. Měj se hezky a dobré odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za letních veder se k procházkám, když už se tedy na ně vydáme, hodí spíše kratší trasy. Jednu takovou vycházku vám už za pár chvil nabídne Petr Vejrosta, který se tentokrát bude toulat jednou okrajovou brněnskou čtvrtí.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré letní odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při poslechu dalšího turistického typu. Je to takový seriál, který připravují zástupci Klubu českých turistů. A za něj, tedy za tento klub, je dnes připraven s pozvánkou Petr Vejrosta, který nás chce pozvat na okraj Brna. Ahoj Petře.
1: Ahoj Borku.
0: A kam na okraj Brna?
1: Za historií, ale taky na jednu rozhlednu můžeme vystoupit, když budeme chtět. Brno samozřejmě nabízí mimo jiné úžasnou možnost připomenout si celou řadu významných osobností nejen z oblasti kultury. A protože mám pocit, že mladší generace už ani o některých lidech z historie neví, rád je uvedu, připomenu a každý ať si podle chuti a zájmu najde podrobnější informace. Ostatně těch informací se dá najít dostatek, jenom mít chuť. Někteří, které uvedu, se v Brně narodili nebo v Brně žili. Jako vodítko jsem zvolil názvy ulic v části Kociánka. Moje procházka začala u vlakového nádraží v Králově Poli. Prošel jsem za koleje, jako na tu, dejme tomu, rubovou stranu nádraží. Tam jsme v ulici Myslínově. No a pak jsem šel cikcak ulicemi. Neuvedu všechny ty ulice. Jedna z nich Křivého, další Hegrova, Vlasty Fialové, Jarmily Kurandové, ulice Gustava Broma. Řekl bych, co jméno, to pojem. Doporučuji, pokud by si někdo tuto vycházku chtěl připravit, tak doporučuji najít si předem ty informace. Je to lepší možnost, případně si dohledávat informace samozřejmě až na místě, je to také možné. V podstatě ty ulice jsou pojmenovány po dvou typech osobností. První, to jsou ti, co se podíleli na odboji v druhé světové válce, a ta druhá část, to jsou osobnosti české a moravské kultury. Zmíním se aspoň o jedné osobnosti z každé té skupiny. Ulice Kepáková, ta je podle Vladimíra Kepáka, operátora stíhací perutě ve Velké Británii, který zahynul v roce 1944 nad Severním mořem. A z té oblasti kultury uvádím ulici Ondřeje Sekory. Napadlo mě, jestli ještě vůbec dnešní děti čtou Sekorovy knížky, nebo jestli rodiče jim čtou Sekorovy knížky, kdo ví. Nevím, jestli vědí ještě, kdo je to Ferda Mravenec. No, tak
0: práce všeho druhu.
1: Tak, tak. Takže Ondřej Sekora, on se narodil 1899, zemřel v roce 1967 a mimo jiné propagoval sport, také přírodu, je autor dětských knížek a také zakládal první rugbyové kluby v Československu, to někoho překvapí. Uvedu i některá data. Ferda Mravenec zmiňovaný, ten vznikl v roce 1933. V roce 1923 zakládal Ondřej Sekora časopis Sport, tedy před 100 lety právě. A jen tak mimochodem, narodil se v Králově Poli na ulici Svatopluka Čecha číslo 20. No a od ulice Ondřeje Sekory se můžeme pak vydat ke kapličce svatého Antoníčka a dál, až se přejde k červeným turistickým značkám. Pak doporučuji vydat se právě po značkách k Soběšicích. No a v Soběšicích tam je toho k vidění víc a já doporučím aspoň vystoupit na rozhledové místo, tedy na rozhlednu Horka, ta je 19 metrů vysoká, má 90 schodů. A jsou odtud pěkné pohledy jak k Brnu, Pavlovským vrchům, na Vysočinu i na Drahanskou vrchovinu.
0: A pro případné páry, které by se vydali na tento výlet, doporučím třeba i zamilovaný Hájek. Ale o tom si možná povíme v některém dalším typu na výlet Petra Vejrosty. Budiš ti inspirací, Petře, a děkuji za tu dnešní.
1: Také děkuji, nashledanou a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie z hasiči vyšetřují požár v Ivančicích na Brněnsku. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Park v brněnských Žabovřeskách o zvláštní kovová socha obojživelníka. A zítra čekáme většinou jasno, jen přechodně polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policisté vyšetřují požár v Ivančicích na Brněnsku jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. V pondělí v centru Ivančic hořela bytová budova a vedlejší přístavek. Příčina požáru ani výše způsobené škody zatím není známá, jak vysvětluje mluvčí policie David Chaloupka.
2: Na vyšetřování příčin toho požáru spolupracujeme s vyšetřovateli od hasičů. Zatím podle těch informací, které máme, nic nenasvědčuje tomu, že ten požár by byl založený úmyslně, spíše to vypadá na nedbalost, po případě technickou závadu.
0: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
0: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ode dneška návštěvníci parku v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách můžou potkávat nový vodní prvek. Tvořit ho bude příznačně asi metrová socha žáby z nerezového plechu, ze které se stane fontána. Pro její zásobování vodou chce vedení městské části využít artéřský pramen s železitou vodou, který se potom v parku nachází.
4: Než byla postavena brněnská přehrada, tak Žabovřeské louky byly takovými mokřady, bylo to často zaplavované a díky tomu tam žilo mnoho obojživelníků.
5: Vysvětluje starosta městské části Žabovřesky Filip Lédr z KDU-ČSL. Sochu vytvořil umělecký kovář Robert Vašín. Inspiroval se i jedním dřevěným hudebním nástrojem indiánů.
6: Je rozhodně hodně stylizovaná, protože vychází z toho perkusního nástroje, takové vábničky, ale úplně se tomu zas tak nepodobá, protože v tom dřevě to vypadá samozřejmě jinak než v takové velké ploše.
5: Podle kováře by měla tekoucí voda z nerezové fontány vytvářet neobvyklý zvuk. Martina Kašná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 35 až 38 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 190 ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě osobní vozidla, počítejte se silným provozem a se zdržením. A nehoda taky v Brně v Táborské ulici. I tady dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s datem 29. července a Martám ještě jednou všecko nejlepší. Ale teď budu přát hodně štěstí hlavně těm, kteří se považují za soutěživé a občas to dokáží telefonáty na číslo 726 465200. Pokud jste to ještě neudělali, tedy nechtěli jste ani vstoupit do naší trefy, no tak vás možná, řekněme, motivuje ta dnešní odměna, která vás čeká za dvě správné odpovědi. Je to knížka sice rozsahem, no, řekl bych, nevelká. Má to vlastně jenom nějakých, 80 stránek. Ale řekl bych, že dopadem je tenhle dárek z nakladatelství Kazda obrovský. Je to kniha Včelaření pro děti. Pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med. Tahle knížka může být vaše, když dvakrát už za 8 minut v naší trefě správně odpovíte. Ale nejdřív si budete vybírat z témat, takže už dopředu hlásím, že dnes bude na výběr téma Jižní Morava, Brněnský rozhlas, Starověk a co to je? Telefon do studia je 726 46 5200. Až dospívá Václav Neckář, svoji písničku Je ráno, ano, začnu se dívat, kdo nám telefonuje. No a když budete rychlí, máte to v kapse, tedy účast v trefě. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám sice horké, ale pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pozdravení všem, kteří právě teď poslouchají vysílání Českého rozhlasu Brno. Možná se dozvíte něco nového. Já jsem si připravil otázky do dnešní trefy, tradičně ve čtyřech otázkových tématech, a jen dvě z nich vybere naše soutěžící. Je to dáma, která byla nejrychlejší v okamžiku, který jsem už dopředu avizoval. Tedy když dospíval Václav Neckář, byl čas telefonovat do studia. A paní Boženě se to povedlo. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Paní Boženko, a teď je na vás, abyste vybrala dvě témata z těch čtyř nabídnutých. Já znovu zopakuju, že dnes je to čtveřice Jižní Morava, Brněnský rozhlas, Starověk a co je to?
1: Tak Brněnský rozhlas
2: Jižní Moravu.
0: A slyším, že tam na to nejste sama, víc hlav, víc ví, a za to já vás chválím. Před námi jsou dvě otázky během jediné minuty a když dvakrát správně odpovíte, je vaše ta kniha, kterou zatím držím v ruce. Dárek z nakladatelství Kazda dnes v podobě knihy Včelaření pro děti. Jak už jsem říkal, možná, že ne tak tlustá, jak byste očekávali, ale dopadem velmi důležitá knížka. Přidejte se k těm, kteří včelaří. To je pro změnu na zadní straně obálky téhle knížky, kterou už možná čekáte doma. Tak ale nejdřív ty dvě odpovědi. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Spouštím časový limit a jako první, tak jak jste vy naznačila, sled otázek, bude otázka na téma Brněnský rozhlas. Od kterého roku vysílá Brněnský rozhlas folklorní pořad Na pěknou notečku? 1943, 1953 nebo 1963?
1: 63.
0: A teď k otázce na téma Jižní Morava. Ve které obci u nás na Jižní Moravě najdeme Muzeum Kol? V Rosíčce, v Boskovštejně nebo v Rajhradě? Možnosti
1: jsou. Můžete se pobytovat jednou?
0: Ano. Rosíčka, Boskovštejn, Rajhrad. Tři možnosti. Kde najdeme Muzeum Kol?
1: Bčko bych dala.
0: Říkáte Boskovštejn. Minuta ještě běží a až doběhne a až nám zazvoní zvonec, bude trefy konec a já vám teprve tehdy budu moci říct, zda jste byla nebo nebyla úspěšná. Boskovštejn jste trefila přesně. Nicméně, folklorní pořad Na pěknou notečku vysílá Český rozhlas Brno, tedy dříve Československý rozhlas Brno, od roku 1953. Moc mě to mrzí, paní Boženo. Není to trefa. Jedna jediná odpověď nebyla správná. Tak se mějte hezky a pokud mi chcete oplatit svůj dnešní částečný neúspěch, tak klidně položte otázku ze všeobecných vědomostí pro změnu mě. Já jistě nebudu znát odpověď.
1: No, nemám nic připraveného, takže...
0: To nevadí, tak si příště připravte něco, čím se mi pomstíte v úvozovkách, ale to já neberu jako pomstu, naopak já se rád dozvídám nové věci. No a snad to vyjde příště. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, děkuji vám, naschledanou.
0: Něco málo po čtvrt na čtyři, znovu vítám všechny naslouchající. A to proto i proto, že za chvilku nás v našem odpoledním vysílání čeká zastávka Zámeckého léta. Už se na ní připravuje i náš průvodce František Kinský.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: V začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Asi to nebudete mít úplně stejné, ale možná se v Brně, zejména v Brně, najdou ti, kteří si u téhle písničky, jmenovala se totiž Zmrzlinář, vzpomenou na doby před rokem 89 a na tu točenou zmrzlinu pana Kolenčíka. No ale teď k tomu, co jsem slíbil. To je důležitější. Je to další díl do skládanky letošního zámeckého léta. Stejně jako loni, i letos s námi můžete každý den navštěvovat zámky Moravy, Čech a Slezska o letních prázdninách. Na jaké místo se podíváme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, z toho dva jsou interiérové a jeden je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. Dva zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knihy.

0: konci v roce 1854 a u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Tůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
1: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
0: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř dvouletém uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
1: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že Děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
0: Myslíte zřejmě období po prodeji Děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
1: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: A zítřejší díl tohohle našeho letního cyklu, ten nebude do takové dálky jako dnes. Vydáme se do okresu Pardubice. Tam mezi Heřmanovým městcem a Přeloučí najdete zámek Choltice.
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Máme se tu jako na zámku, jenom ať to trvá věčně. Znáte tohle řečení? No, ale když jsme tak u těch zámků, já vám už dopředu prozradil, že to zítra budou Choltice. Vězte, že na tomhle zámku, který jsem zmínil, se koná v tuhle chvíli i výstava děl akademického malíře Ladislava Janoucha Poutník. Tak abyste věděli, co všechno vás zítra čeká. Co vás čeká ještě dnes? No, přihlásí se Vojta

0: Je skoro 7 minut po půl čtvrté a já si teď dovolím dva drobné krůčky nazpět. Jednak, když jsem říkal, že se nám ozve Vojta, no tak jsem možná měl říct, že to bude Vojta Halaš. Říkáte si, nějaký kamarád mu tam bude telefonovat nebo co? Ne, ne, ne, jde o našeho regionálního stopaře, to za prvé. A za druhé, když jsem řekl, máme se tu jako na zámku, jenom ať to trvá věčně. Víte, já to mám z nějakého filmu, ale vlastně nevím z jakého. No ono to není tak úplně důležité. Ozvala se totiž naše posluchačka, která řekla tohle.
1: Dobré odpoledne, já znám jenom Nic netrvá věčně ani Láska k jedné slečně, ale to, co říkáte, vy neznám.
0: No, takže jsem znovu použil velmi minimálně známý film a já si za boha nevzpomenu, který to byl.
2: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: No ale teď konečně k tomu, co jsem vlastně slíbil a naznačil. Možná jste udivení z toho, že se nám tento týden nepřihlásil do vysílání náš regionální stopař Vojta Halaš. Ono to má jednoduché vysvětlení. Je doba dovolených a i on na dovolenou vyrazil. Ale pozor, není jen tak na ledajaké dovolené. Se svým folklorním souborem vyrazil na festival do Bulharska. A protože naše spojení nezná hranic, vítám ho teď ve vysílání. Vojto, dobré odpoledne.
3: Ahoj, Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Moje první otázka nemůže být jiná. Jaké je počasí u Černého moře a s jakým souborem si vlastně na festival vyrazil?
3: No z toho, co jsem se teďka díval na počasí, jak je v České republice, tak tady máme o 6 stupňů méně, takže aspoň na můj vkus o něco příjemnější počasí. Celý týden máme slunečno, podmínky ke koupání takřka ideální. Bydlíme v hotelu asi 200-300 metrů od pláže, no nemůžem si stěžovat. Já se teďka ale momentálně nacházím ve městě Varna, které je o něco menší než Brno, a stihli jsme zde před chvílí navštívit třeba delfinárium, ale samotný ten festival se odehrává o kousek severněji v městečku Kraněvo. A k tvé druhé otázce, vyjel jsem s dětským národopisným souborem Brněnský Valášek, kde jsem jedním z vedoucích a tady na výpomoc i jako muzikant. Cesta autobusem teda byla dlouhá, trvala téměř 24 hodin a naše téměř 40členná výprava čítá děti a mládež mezi 10 až 19 lety. Vydali jsme se sem předat bulharským divákům trochu z našeho valašského repertoáru, no a folklorního zápálení Jižní Moravy.
0: Jak takový festival vypadá?
3: Festival je malinko jiný než ty, které jsme obvykle zvyklí navštěvovat. Není přímo folklorní, ale má podtitul umělecký a zároveň má teda i silně sportovní nádech. Takže jestli si posluchači vybaví náš anonční rozhovor, který se objevuje ve vysílání a spojení kroj a kopačky, tak tady to sedí dokonale. Kromě vystoupení nás totiž každý den čekají různé sportovní turnaje, například ve stolním tenisu nebo volejbale. No ale je tady s námi dalších 7 souborů či uskupení vážně z Bulharska a okolních zemí jako Moldavsko či Ukrajina, přičemž my jako jediní máme vystoupení s živou hudbou, ale každopádně je to festival velmi, velmi příjemný a rozhodně stojí za to.
0: No jednak, když popisoval, kde jste ubytovaní, tak i na to se hodilo, ono už zmíněné, máme se tu jako na zámku, všechno je krásný a jenom ať to trvá věčně. No a za druhý, je jasný, že máš s sebou i ty kopačky, anebo možná tretry, že jo?
3: Mám všechno sebou, jsem plně vybaven, jak nástroji, tak sportovním vybavením.
0: Já bych řekl, a to je ještě moje jedna otázka, kterou jsem si teď rychle vymyslel, že vlastně v Bulharsku, na bulharských plážích nepotřebuješ ani tak moc obutí do vody, protože tam jsou to většinou písečné pláže. No a to je právě ono. Už jsi koupal?
3: Ukoupal jsem se zatím každý den a opravdu všude je písek a trvá to teda asi půl kilometru, než člověk se ponoří celý do vody, takže dlouhé písečné pláže.
0: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se do vysílání přihlásil netradičně z Bulharska, z Varny, respektive z Kraněva. Vojto, děkujeme, naslyšenou.
3: Díky a naslyšenou příští týden.
2: Regionální stopař.
0: Pomalu, ale jistě se blíží závěr dnešního dobrého odpoledne, ale ještě ne vše bylo řečeno. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? Věděli byste? Ne? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo? Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: bohužel je čím dál tím méně těch, kteří si ještě pamatují, jak na přelomu 70. a 80. let byla úspěšná jedna švédská formace jménem Secret Service. Tuším, že Ola Håkansson měl tenkrát na starosti ten hlavní vokál. On si potom ještě zaspíval s Anitou Falskog z kapely ABBA. No ale tady už jsem zaběhl do velkých podrobností, takže teď už jenom pár podrobností o tom, co vás čeká po 16. hodině. Samozřejmě, že to bude humoriáda a samozřejmě, že i dnes bude mít hosta. A tím hostem bude dnes Jiří Lábus. Budu se s vámi muset rozloučit. Přeju vám dobré odpoledne, ale zítra naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Šlapanicích letos skončí ekologický monitoring průmyslového areálu v centru města. Na jihu Moravy vzrostl počet nehod cyklistů a přibylo lidí, kteří je nepřežili. Stovky metrů dlouhý stůl dnes propojí sousedy na Moravském náměstí v Brně. A zítra čekáme většinou jasno, jen přechodně polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne zprávy přináší David Hasman. Sanace ekologického znečištění ve Šlapanicích u Brna zafungovala. Vyplývá to z průběžných výsledků tříletého monitoringu průmyslového areálu v centru města. 6-hektarová lokalita s bývalým cukrovarem byla zamořená po výrobě dechtových lepenek. Sledování území letos skončí. Do konce roku má být taky hotová územní studie, která navrhne, jak areál dál využít. Vzniknout tam má třeba parka nebo zázemí pro hasiče a policii a taky kulturní centrum v bývalé sýpce, říká starostka Michal Latrněná z uskupení Čisté Šlapanice.
2: V té sýpce by měl vzniknout asi nejzásadnější je takový multifunkční kulturní sál plus restaurace. Představovali jsme si tam šlapanický mini pivovar plus jsme se předběžně domlouvali s Lužánkama, že by tam mohlo vzniknout takový středisko mládeže volného času.
0: Policie na jihu Moravy do konce června zasahovala u 252 nehod cyklistů. To je o 34 více než za první pololetí loňského roku. Přibylo i mrtvých. Letos nepřežili 4 cyklisté. Loni o jednoho méně. Rizikové faktory jízdy na kole přibližuje policejní preventistka Zdeňka Procházková.
3: Často se setkáváme s tím, že ta jízda cyklistů je bezohledná, nedávají zřetelně najevo, vlastně kam se chtějí pohybovat, pokud chtějí odbočovat, neukáží rukou, potom dojde k té kolizi, někdy nepřizpůsobí ani tu rychlost, jedou z kopce, na křižovatce, nedobrzdí.
0: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Rezort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje. Co je smyslem sousedské události, popisuje Ondřej Kobza ze spolku Piana na ulici.
4: Je to nějaký gesto toho, že vlastně ty lidi můžou zasednout k jednomu stolu, no? Že to nejsou nějaký dvě strany jako fanoušku někde na fotbale, ale že lidé různých názorů, frakcí a náboženství zasednou k jednomu stolu, no? To je prostě jako velký symbol. No?
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 35 až 38 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od kilometru 182 k omezení na stý 96. pojedete osobním autem asi půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejná vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik, 16 generálních
3: ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa, co byla druhá, myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo, a to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no, jako poslední. No, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou, 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny, 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde rumburaka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. Je nás večer, když
0: do
1: divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma. Ale tak on to lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím asi 10 let, nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, kam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jak

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Moriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, byste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: V sobotu, ano. V Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak, nevím. Ale je to, že dala Požilova vozrát, to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Zásavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměnné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odklen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pán. A když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo... Krásný.
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faradniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny, já jsem byl úplně odklen zkušeným rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, jsem si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlet. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím audioknihy tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu, z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem Nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té Nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, tchýně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta Nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce Pražské Viole a v divadle Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka Nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampového. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla Nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do veškele u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenázy, taková jedna moc krásná teda povídka.

0: No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam americkou basníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
0: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
0: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo. Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého času, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže děkuju, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju, děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to,
10: no?
9: Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles,
9: no.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. Já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapednul zase. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábu se na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábu se.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne. Víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to dál z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No to třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte. Protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte. No to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: No. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No, vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová, ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Vedení Brna Židenice hledá provozovatele opravené smuteční síně na tamním hřbitově. Páteční teploty se přiblíží 40, lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu za významný přínos filmu Anna Geislerová. A zítra čekáme většinou jasno, jen přechodně polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Obnovená smuteční síň na hřbitově v Brně Židenicích by mohla sloužit k poslednímu rozloučení se zesnulými už letos na podzim. Městská část právě vybírá budoucího provozovatele. Smuteční síň byla postavená v 80. letech podle návrhu architekta Ivana Rulera. Součástí interiéru je řada uměleckých děl. Prostory byly roky uzavřené a síň hrozila demolice. Rekonstrukce trvala 2 roky a stála více než 42 milionů korun. Zájemci o provozování se můžou hlásit do konce tohoto týdne, říká nezávislý židenický starosta Petr Kunc.
4: Víme o 2 uchazečích, že už projevili o to zájem, tak předpokládáme, že podají i nabídku. Provozovatel se bude potom starat o údržbu toho objektu jako takového, plus případně o to okolí. Kritériem je to, aby měl koncesi na provozování pohřebnictví a současně zachoval účel té smuteční síně. No a rozhodující bude nabídková cena.
2: Do Česka se vrací tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
5: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: V Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině taky platí varování před vznikem požárů. Tato výstrha se ještě může rozšiřovat. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler. Anna Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Cenu ve tvaru zmrzliny převezme na slavnostním zakončení festivalu před projekcí snímku Pramen, kde stvárnila hlavní roli. Ocenění za významný přínos filmu jí zaskočilo.
6: Tím, že od vlastně filmových klubů, filmových kritiků nebo lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěná.
3: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 35 až 38 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vás zdrží kolona na příjezdu do Brna. Od kilometru 178 se auta táhnou až k omezení na 196. kilometr. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Den v kraji.
7: Pokud je pár minut po 17. a to teď je, konkrétně jsou 4,5 minutky po 5. pak je na vlně Českého rozhlasu Brno čas pro Den v kraji. A Den v kraji, ten shrnuje všechno podstatné a důležité z míst, kde žijete, a přidává k tomu také část dění, které se odehrálo v našem vysílání. Ten středeční Den v kraji vám bude v příštích chvílích servírovat od mikrofonu Marek Zouhar, který přeje příjemný poslech a zůstaňte dobře naladěni.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji začíná souhrnem událostí. Uvede ho pro vás David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Policisté vyšetřují požár v Ivančicích na Brněnsku jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. V pondělí v centru Ivančic hořela bytová budova vedlejší přístavek. Příčina požáru ani výše způsobené škody zatím není známá, jak vysvětluje mluvčí policie David Chaloupka.
3: Zatím podle těch informací, které máme, nic nenasvědčuje tomu, že ten požár by byl založený úmyslně. Spíše to vypadá na nedbalost, po případě technickou závadu.
2: Po srážce tří osobních aut u Branišovic na Brněnsku dnes ráno zemřel člověk. Další řidič utrpěl lehké zranění, řekla to mluvčí záchranářů Michaela Botová. Řidič automobilu výjíždějící z vedlejší silnice nedal zřejmě přednost řidiči jedoucím po hlavní. Silnice číslo 53 byla kvůli tomu několik hodin uzavřená. Řidiči museli místo objíždět přes Vlasatice. V ulicích ve Šlapanicích u Brna bude zakázané parkování větších dodávek. Radnice chce noční regulaci pro auta delší než 5 metrů zavést od 1. října. Záměr je od včerejška zveřejněný na úřední desce města. Zákaz má platit od 22 do 6 hodin. Vedení města jako náhradu zřídí odstavné parkoviště v areálu bývalého cukrovaru, upřesňuje starostka Michaela Trněná z uskupení Čisté Šlapanice.
4: V průběhu srpna bude vyhlášený období, kdy si lidi budou moct podat přihlášky, že by chtěli tam parkovat. První budou lidi s trvalým bydlištěm, pak firmy, které tady podnikají, a pak uvidíme, jestli tam budou ještě nějaké volné místa.
2: Cyklisté bourají letos na Jižní Moravě častěji než loni. Do konce června vyšetřovala policie 252 nehod. Loni za stejnou dobu to bylo o 34 méně. S létem na cestách lidí na kolech přibývá, proto se hlídky zaměřují častěji na kontroly i preventivní akce. Tématu se podrobněji budeme věnovat už krátce před 17:30. Už jen do pátku můžou lidé ve Slavkově u Brna posílat své nápady, jak zlepšit život ve městě. Ve třetím ročníku takzvaného participativního rozpočtu je k rozdělení 500 000 korun. Návrhy je možné podávat elektronicky na webu nášslavkov.cz. Sledovat bude hodnocení projektů pracovní skupinou, která má pohlídat plnění stanovených kritérií a soulad s plány a předpisy města. V září potom město na stejném webu spustí online hlasování.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pořad Den v kraji se vždycky podrobně zabývá počasím. Na řadu se tahle informace dostává právě teď. Dneska se z Českého hydrometeorologického ústavu hlásí Petr Minster, kterého zdravím a vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dneska asi bude zhrnutí denní situace docela jednoduché, možná fádní, ale poprosím vás o něj, jak tedy bylo dneska v kraji.
2: Ano, ta oblačnost se buď nevyskytovala, nebo byla velice malá, jasno, maximálně skoro jasno, teploty vysoko, v podstatě teď jsou na svých maximech, a to od 30 na severu kraje až po 35, když zaokrouhlíme, tak právě na jihu kraje, většinou jsou to ale hodnoty jenom těsně pod tou 34 stupňovou hranicí. Vítr ten pofukuje od jeho východu.
1: Jaký můžeme očekávat večer a noc, případně i ráno na čtvrtek?
2: Noc bude jasná, případně skoro jasná, teploty budou ale už vysoko, klesat budou mezi hodnoty 21 až 18 stupňů, v některých údolích to může být i k 16 stupňům. Zítra potom začneme malou oblačností, až v odpoledních hodinách může být přechodně i polojasno, bude to spíše na západě, případně na západním obzoru. V té západní části kraje ale se může s nějakou pravděpodobností vytvořit, respektive přesunout od západu i přehánka, která by byla velice rychle zase by skončila, nicméně by mohlo kolem ní foukat docela dost větru, jinak ten vítr bude mírný, jižní do 20 km za hodinu a odpolední teploty ty se dostanou na 35 až 38 stupňů.
1: Očekávali jsme, neočekávali jsme nic jiného, vedro a ještě jednou vedro, ale máme to potvrzené konkrétně od Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu, kterému děkuju. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Teď si poslechněte písničky, které nestárnou, potěší vás Beach Boys a Reddy Kirken, původní kapela Michala Růzy, a po nich se dozvíte, jaký vývoj má letos na Jižní Moravě nehodovost cyklistů.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno pokračuje v 17 hodin a skoro 22 minut. Máme tady varování od policistů. Cyklisti na jihu Moravy podle nich letos bourají častěji než loni. A častěji také nehodu sami zaviní. Do poloviny roku řešila policie na jižní Moravě 252 těchto nehod, což je o 34 víc než za stejné období loni. A za skoro 3/4 případů si mohli cyklisté sami. V létě se stezky i silnice plní lidmi na kolech intenzivněji než ve zbytku roku a kvůli tomu se policie častěji zaměřuje také na preventivní kontroly. Podívejme si na jednu takovou.
1: Dobrý den.
2: Skupinka policistů zastavuje postupně cyklisty v okolí turisticky oblíbené lokality kolem Novomlýnských nádrží.
3: Kontrolujeme jednak povinnou výbavu kola, ale také správné oblečení a obutí. Co nás upoutalo, tak právě je to vaše obutí, protože to úplně bezpečné na kolo není.
2: Policejní preventistka Zdeňka Procházková kritizuje dvojici cyklistů, kteří vyrazili na kolo jenom v gumových nazouvácích. I přes výtky dostane paní Radka od hlídky odrazky do výpletu zadního kola. A měla jste někdy nějakou nehodu na kole?
4: Ne, já co si pamatuju, tak ne. Já tak jako jsem opatrná na sebe, nejsem nějaký riskantní typ. Jo.
2: Ve špatných botách nebo bez helem většinou projíždí kolem lidé, kteří jedou jen kousek, třeba do obchodu. Do sportovkyně Petra se syny mají namířeno dál a vzali si pořádné boty i přilby.
5: Vyrážíme Lednicko-Valtický areál a Mikulov a naspátek sem.
2: Tak to máte spoustu kilometrů před sebou.
5: Jo.
2: A měli jste někdy nějakou nehodu na kole nebo?
5: No drobnou, podklouznutí na písku, takže nic vážného.
2: Spousta nehod cyklistů, které letos řešila policie na jihu Moravy, měla vážnější následky. Do konce června 4 cyklisté zemřeli, 14 se jich těžce zranilo. Některé příčiny těchto nehod vyjmenovává krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek.
6: Je tam určitě na vině nepozornost, nesoustředěnost a možná i taková naivní myšlenka, že stihnu udělat nějaký úkon a neodhadnu rychlost auta. Určitě jsou to nedání přednosti, když vyjíždí cyklista z místa ležícího mimo silnici, napojuje se na silnici.
2: Další rizikové chování cyklistů shrnuje policistka Zdeňka Procházková.
7: Často se setkáváme s tím, že ta jízda cyklistů je bezohledná a nedávají zřetelně najevo, vlastně kam se chtějí pohybovat, pokud chtějí odbočovat, neukáží rukou, na kterou stranu odbočují, potom dojde k té kolizi, někdy nepřizpůsobí ani tu rychlost, jedou z kopce, na křižovatce, nedobrzdí a i ten alkohol velmi často hraje velkou roli.
2: Pokud cyklista nadýchá do 1 promile, může dostat pokutu až 25 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Tolik informace o nehodách cyklistů, ale i rady, jak jim zabránit. Za pár minut se budeme věnovat situaci vinařů na Slovácku. Násada hroznů ve vinohradech je letos nadstandardní. Dlouhodobé sucho na ní prozatím vliv negativní nemá. Pokud by ale horké počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to jistě podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody. Více za chvíli.
8: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Uhlebé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů na Slovácku prozatím příliš negativně neprojevuje. Podle vinařů budou ale rozhodující až následující týdny před sklizní. Pokud by počasí beze srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejenom na množství, ale i na kvalitě úrody.
1: Teďka stojíme tady u naší výsadby, která je z roku 2020. Je to odrůda Agny, vidíme, že už je krásně zabarvená.
2: Ukazuje mi Ondřej Gottwald z rodinného vinařství Dvůr pod Starýma horama v Boršicích na Uherskohradišťsku tmavě fialové hrozny. Extrémní nedostatek vláhy na nich zatím negativní stopy nezanechal.
1: Na starých keřích se deficit srážek nějak výrazně neprojevuje tím stylem, že by nám hrozny zasychaly. Réva to zatím nějak zvládla. Hrozny vidíme, že jsou nasazeny, vybarvují se, rostou. Došli jsme tady k drobným problémům při odkvětu, kdy vlastně květenství opadlo a nenasadila se nová bobulka. Na druhou stranu už v začátku květu réva nasadila hodně výraznou nad úrodu, takže tato drobná ztráta není nějak markantní.
2: Takže spíš než na tom, co doposud bylo to počasí, tak bude záležet na tom, co přijde. Teda, že by bylo potřeba, aby přišly nějaké ty srážky a byla ta voda.
1: Tady to potom bude rozhodující z hlediska teploty, protože při extrémních teplotách neprobíhá fotosyntéza, naopak ten keř se potom snaží vlastně zachránit sám sebe a zároveň potom bude žádoucí ten vodní režim, aby ten hrozen vlastně jako dokázal nějakým způsobem se nalét, aby ten hrozen dostatek vody získal do té dužniny. To bude rozhodovat o těch kvalitách ročníků, jaká bude výlisnost a jaký bude kvalitativní charakter.
2: Podobně to vidí i Ctibor Dvořan z vinařství Rochus v Uherském Hradišti. To má vinohrady nejen v Mařaticích, ale především v okolí Bzence na Hodonínsku a Újezdce u Osvětimán.
3: Před dvěma měsíci ve Bzenci nás postihly kroupy poměrně masivně, takže byli jsme skeptičtí. Réva, úžasná plodina, krásně se zregenerovala a teď můžu říct, že tady v Mařaticích i v Újezdci i ve Bzenci to vypadá na standardní až na standardní úrodu.
2: Podle vinohradníka je to díky velké odolnosti révy vinné.
3: Ta réva dlouhodobě snese i sucho, protože je to liána vlastně a má kořeny do šířky, do hloubky. Takže vypadá to zatím dobře, bobulky se nalévají, ale pokud bude další měsíc velké sucho, tak to bude tvořit už vinařům a vinohradníkům velký problém. Takže teď, když bude nějaká srážka, budeme za ní rádi, ale hlavně, ať nejsou kroupy, což je pro vinaře to nejhorší.
2: Nejvíce se sucho podepsalo na nově vysazených vinicích, popisuje Ondřej Gottwald.
1: Tady u naší nové vinice, kterou jsme nasadili letos na jaře, máme 2000 hlav Blondy Shedda Traminu červeného a mladé sazeničky, které mají výrazně mělký kořenový systém, zažívají tento vodní stres nejhůře. Takže dochází k tomu, že některé sazeničky nám pomalu začínají lehce schnout. Uvidíme, jestli se z toho dokážou zbrchat nebo ne.
2: Vinobraní by podle vinařů mohlo letos začít o 2 týdny dříve než obvykle, tedy v polovině srpna. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Den v kraji teď nabídne jednu letní písničku Hany Zagorové a po ní zase něco zajímavého. Krátký rozhovor s mistrem světa v šermu, flertistou Alexandrem Šupeničem, který se po návratu do vlasti zamýšlí nad tím, kam jeho plány a kroky povedou dál. Rozhodně poslouchejte, ostatně ono dění kolem něj zažije příští týden i Brno.
4: Den v kraji.

0: Je 5:30. Den v kraji teď přináší sport. Brňan Alexander Šupenič se stal v sobotu prvním českým mužským mistrem světa v šermu. Itala Filipa Macchiho ve finále doslova deklasoval a vůbec soutěži postupoval velmi přesvědčivě. Svým úspěchem jenom potvrdil, že je tuzemský šerm v posledních letech na vzestupu. Alexander Šupenič byl dnes hostem Českého rozhlasu a s moderátorem Janem Pokorným mluvil mimo jiné o tom, co pro něj zisk medaile znamená.
1: Když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
2: To je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
1: Já jsem nic nevyhrál.
2: No ne, ale jako když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa. A vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat. A je v pořádku, si myslím, nějakým způsobem si to prožít. Ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně. Já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě. Ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád jako v tom smyslu, že emocionálním. A tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude, a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali, a nějakým způsobem si to prožít.
1: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení jako do turnaje.
2: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje, věřím, že i do druhého, a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě. Ty soupeře to začnou vnímat jinak. Jo, i s každým jako tím výsledkem ty soupeři k vám dávají nějaký příběh, a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa, a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.
1: Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
2: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo. Pak moje kondiční trenérka, taky italka Analýza Coltorti, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako z té mentální části, a samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni, to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry, a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce. Takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
0: Takhle mluvil šermířský mistr světa. Alexander Šupenič se představí příští týden v Brně. Ta akce je sice tradiční, ale samozřejmě ziskem zlaté medaile se povyšuje na úplně jinou úroveň. Alexův Summer Jam, tak se jmenuje jeho tradiční šermířská exibice, která probíhá přímo ve městě. Příští pátek by měla zase proběhnout na Jakubském náměstí v Brně. Teď písničky, které nestárnou. Stejně tak Krištof jako Louis Armstrong, a po nich oblíbený cyklus Temné letopisy moravské.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Poslední čtvrthodinku Dne v kraji načínáme pravidelně rozhlasovým cyklem Temné letopisy moravské. Uslyšíte další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. O prázdninách zní tento cyklus každý všední den, vždycky v tomhle čase vypráví ho Michal Isteník a tentokrát nás vezme za událostí relativně nedávnou, výbuchem na Tržní ulici v Brně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2004. Výbuch na Tržní a jeho nevinné oběti. Dům na nároží Tržní a Olomoucké ulice v Brně dnes působí, jako by tam stál dlouhé desítky let. Tragédie, která jeho stavbě předcházela, je však pro mnoho lidí citlivá dodnes. Pro některé mimořádně. 70 lidí přišlo za pár vteřin o domov, ale hlavně 4 o život. Včetně malého dítěte a 66-leté náhodné kolemjdoucí. Bylo to pondělí 21. června 2004. Hodiny ukazovaly hodinu popolední. V domě explodoval unikající zemní plyn. Podlahy se hroutily, rohová část zmizela docela, zbylé zdi pukaly. Hořely nejen věci uvnitř a dům sám. Plameny přiživoval stále unikající plyn, který se podařilo zcela zastavit až po několika hodinách. První hasiči na místo dorazili za 5 minut. Ze sutin zvládli s nasazením vlastních životů zachránit 2 lidi. Souvislost s unikajícím plynem byla jasná už během zásahu. Na místě totiž dopoledne řešili podezření na únik plynu pracovníci společnosti Jihomoravská plynárenská, která byla tehdy provozovatelem plynovodní sítě. Ti ovšem dům neevakuovali a ani neodvětrali. Pozdější soud vinu firmy ani jejich zástupců nepotvrdil. Přesto plynárny brněnské radnici jako majiteli domu vyplatili mimosoudně miliony korun. Sama příčina úniku v podobě narušeného potrubí zůstala jen v rovině dohadů. Nejčastěji zaznívá verze, že opakované elektrické výboje narušily plynové potrubí. Konkrétního viníka se však prokázat nepodařilo. Smutnou souhrou okolností je, že obětí byla i 4letá dcera jednoho ze zasahujících hasičů. V novém domě, který na místě vyrostl 4 roky po výbuchu, nenavrhli projektanti žádný rozvod plynu.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 27. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ho i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra touto dobou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Na závěr pořadu Den v kraji máme pro vás další dílek našeho pomyslného letního servisu. Konkrétně dneska pár dobrých rad, které se vám v prázdninovém období mohou hodit. Tentokrát se obracíme hlavně na sportuchtivé obyvatele a návštěvníky Brna. Letní měsíce využívá brněnská městská společnost Stares Sport k opravám a údržbě některých areálů. V srpnu čeká kvůli opravám odstávka několik brněnských bazénů. Měli byste tedy vědět, že odstávka kvůli výměně zastaralého oběhového čerpadla čeká od 3. do 7. srpna 50-metrový a relaxační bazén i wellness v areálu bazény Lužánky. Od 6. do 19. srpna se pro návštěvníky uzavře i lázeňské a relaxační centrum v Rašínově ulici. Dělníci vyčistí a opraví prosklenou střechu nad bazénovou halou, nainstalují protiskluzové technologie ve wellness a opraví obložení kolem vířivky. Práce vyjdou na více než 700 tisíc korun bez daně. V Kohoutovickém akvaparku si lidé kvůli opravě vzduchotechnických sloupů v bazénové hale nezaplavou od 17. srpna do 20. září. Oprava za zhruba 400 tisíc korun bez daně má zlepšit cirkulaci vzduchu. Kromě bazénových provozů se letní práce týkají i sportovních hal. Za provozu dělníci opravují vestibul a část zasedací místnosti v hale Morenda. Na září a říjen je plánovaná rekonstrukce hlavního vstupního schodiště nebo obnova poškozené hydroizolace na městském baseballovém stadionu v Komárově. A to už bylo z dnešního vydání pořadu Den v kraji všechno. Nemusíte ale být smutní. Zítra krátce po 17. hodině se vám ozveme znovu opět se spoustou aktuálních informací. I nadále příjemný poslech vám přeje Marek Zouhar. Zůstaňte naladěni. Po zprávách vás čeká pokračování pořadu Den v kraji.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Restaurátoři dokončují práce na fasádě Mahenova divadla v Brně. Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. A zítra čekáme většinou jasno, jen přechodně polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy přináší David Hasman. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
2: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
0: Mahenovo divadlo v Brně bude mít do konce prázdnin kompletně novou fasádu. Poté plánuje správce budovy upravit její okolí, včetně fontány a průčelí. Aktuální postup památkové obnovy za více než 8,5 milionu korun popisuje vedoucí správy budov Vlastimil Fabišík.
3: Momentálně jsme už vyčistili tu fasádu od takových nánosů a teďka restaurátoři dělají na památkové obnově sgrafit, které máme tam na fasádě.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily školský systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Moravská galerie v Brně připravuje výstavu na počest českého výtvarníka Milana Knížáka, který zemřel v neděli 26. července. Galerie plánuje výstavu zpřístupnit na podzim příštího roku v Umělecko-průmyslovém muzeu. Podle mluvčí Moravské galerie Evy Kadlečkové pomáhal Knížák s přípravami i přes zhoršující se zdraví.
7: Přes vážný zdravotní stav věnoval Milan Knížák projektu velkou energii, vypracoval výstavní koncept včetně seznamu klíčových exponátů a návrhů jejich instalace. Připravované výstavy měl velkou radost, promýšlel ji do detailů, dokonce i takových, jako jsou trička.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 35 až 38 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem. Delší ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí v obou průzích na kilometru 180 a táhne se až k omezení v Brně. A další kolona potom u Slatiny u sjezdu na letiště. Tam na 201. kilometru zasahují hasiči u nehody. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

v podání Stříbrňanky zazněla v úvodu Moravy krásné země polka Antonína Perničky Stříbrnští šohajci. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a už se dívám, jaké zazní písničky ze srdce. Radost bude mít paní Marie z Moravce, pro ní bude polka Pérko. No a radost bude mít i paní Jana z Ježova, ta si přála patronku Bavárii. A ještě si přijde na své paní Marie z Boskovic, ta mě poprosila o písničku Slůvek pár. No a během pořadu zazní i jedna z písniček skladatele, textaře, pedagoga Ladislava Hrdličky. Narodil se právě 29. července v roce 1933. Dnes by se tedy dožil 93 let. Ještě připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Marty. Přeji vše dobré, no a nyní už telefonní číslo 726-465200. A teď už zazní krásná písnička Fanoše Mikuleckého.

0: No, krásná písnička dozněla, doufám, že jste si ji zaspívali s Danielou Magálovou a Bohušem Matušem. Doprovodila je Grande Moravia Ladislava Pavluše. No a už tady mám první telefonáty, tak pane Popelko, tak teď už dobrý večer, teď už budete ve vysílání.
1: Dobrý podvečer po tak krásné písničce, paní Ostrá. Naším dnešním přáním je poslat hudební blahopřání a pozdrav dvěma nositelkám jména Marta. A to paní Martě Chvílové, která bydlí v Drslavicích, a paní Martě Čudové, tady od nás z Račovic. Milé Marty, dnes slavíte své jmeniny a my přicházíme k vám s písničkou a s přáním všeho nejlepšího. Přejeme vám hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a spokojenosti mezi svými nejbližšími. Ať nejenom ten dnešní den, večer, ale i ty dny následující prožijete ve štěstí a ať naše kamarádství trvá i nadále. Ještě jednou vše nejlepší vám, k vašemu dnešnímu svátku přejí a pozdrav posílají Marie a Jenda Popelkovi z Račovic a milé poděkování, ať letí taky do Brna, paní Ostré. Děkujeme.
0: A já jsem, pane Popelko, ráda, že se to nakonec povedlo, že jo?
1: Ano.
0: No, tak uvidíme příště. Třeba budete mít štěstí, nebo budete mít štěstí v lásce, jak se to říká? Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.
1: Já bych byl rád, kdyby bylo oboje
0: dvoje. Obe, že? No, to by bylo nejlepší. Ano. Tak jo, takže teď to byl milý pozdrav pro dvě Marty od vás, od Popelkových z Hračovic. Někdy naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A vešla paní Cích, čeká u telefonu paní Lída. Paní Lído, dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Vítám vás dovolené. Jsem ráda, že už jste se vrátila. A mám takový přání. Moje vnučka, bylo Toničky, to je moje pravnučka teda, tak bylo Toničky, já jsem nepřála a dnes, včera měla 2 roky. Tak bych chtěla popřát jí hodně zdraví, ať roste do krásy, je velice šikovná. Hraje foukací harmoniku, no. Představte si.
0: No teda.
2: Šikovná. No a tak bychom jí chtěli popřát, já, můj děda, rodiče a babička ze Šaratic a ještě teta z Karlových Varů. A taky mamince přejeme hodně zdraví, ať ji vychovává tak, jak byla vychována ona sama. A ještě, paní Ostrá, děkuju za tu písničku, co jste v pondělí hrála srdcovku pro tu moji maminku.
0: Tak jste se vzpomínala, že, paní
2: Ano,
0: Lído?
2: Já jsem si to zapla, říkám, třeba už to bude.
0: Třeba už to bude. No, ano. Paní Lído, Tonička 2 roky zpívá také, Tonička?
2: 2 roky, no, říká jenom la, la, la.
0: Aha,
2: víte,
0: takže
2: tak.
0: Já jsem si říkala, kdyby zpívala, tak by nám mohla také zaspívat prázdninách u babičky.
2: Roky,
0: no, tak některé děti zpívají už těch 2 letech, ale to nevadí. Tonička,
2: šikovná,
0: je šikovná jinak, hraje na foukací harmoniku, jak jste říkala.
2: No,
0: tak jen, takže pozdrav určitě potěšil
2: ano,
0: i maminku
2: ano,
0: její. Naschledanou.
2: Ano. A
0: naschledanou.
2: Vám taky posílám tu písničku.
0: Děkuji moc. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a už jsem se zmínila o projektu Prázdniny u babičky, tak ještě připomenu, že v poledne, pak když jste neposlouchali, tak zpívala moc pěkně 5letá slečna Dituška Soukupová z Vrbětic a zpívala takovou dětskou písničku Běžela ovečka. Ještě o ní vím, že má kočičku Vločku a králíčka Snížka a moc hezky zpívá a ráda zpívá. Tak já ještě Ditušku i tu její maminku zdravím. No a pak, když byste si chtěli poslechnout, jak Dituška nebo ostatní děti, které se dovolají do prázdnin u babičky, zpívají, tak můžete na našich stránkách, webových stránkách v radioarchivu si poslechnout zpěv toho či onoho dítěte v audioarchivu. Najdete si den příslušný, hodinu a už můžete poslouchat. No a jak víte, tak na konci týdne v neděli vylosuje moderátor jednoho zpěváčka z těch, kteří zpívají po celý týden a vyhraje rodinou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak třeba to bude zrovna Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak, ale mám tady dopis od paní Helči Jurčíkové z Uherského Hradiště. V prvé řadě blahopřeje k nedávnému svátku Aničkám. Zapletalové z Olšan, Lašákové z Uherského Hradiště, Jurčíkové z Kunovic, Polánkové z Babic a Řezníčkové z Uherského Hradiště. A ještě Adámkové z Květné, Štolfové z Morkovic a vůbec všem Aničkám, co je zná, přeje jim všem i s manželem jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. Tak a ještě tady má paní Helča další přání a to přání je pro paní Romanu Habartovou z Kunovic, Otrokovic, Kunovic. On je tady, opatruje dvě maminky, už jsou staré, takže paní Habartová z Kunovic. I jí přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí a pozdravuje ty maminky. No ale dopis od paní Helči ještě pokračuje. K svátku blahopřeje Martice Cíhlové ze Starého Města. I jí přeje hodně zdraví, štěstí, pohody. Píše paní Helča, že je to její bývalá spolužačka, samozřejmě blahopřeje i s manželem Fankem. No a já paní Helči moc děkuji za zaslané. Paní Helčo, myslím na vás, je to opravdu těžká životní situace, do které jste se nyní dostala, tak se držte, věřte, že je mě to moc líto. No a na řadě je vinčování k dnešním 7. narozeninám pro malého muzikanta Metůdka Svobodu ze Šakvic. Milý Metůdku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se ti daří v nové škole a najdeš si tam dobré kamarády a ať ti to skvěle bubnuje v lidušce. Dále hraje na dechové nástroje, co máš tak rád. I s tatínkem v dechové kapele, kdo má čas a v dalších moravských kapelách, kde jsi šťastný, když máš tu možnost převzít velkou roli bubeníka na hodech. A jsi šťastný a vše se ti den daří. Máme tě moc rádi. Celá rodina posílá velikou pusu, no a Moravanka pak přidává písničku.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byla písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové Pozdrav Ždáru, hrála Moravanka. A na telefonu už čeká paní Josefka ze Silůvek. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, Jiřínko. Já vás zdravím a zdovolené vás taky pozdraví. A že jste se vrátila, dobrá, spokojená, doufám. A já bych chtěla popřát dneska Martě Fridrichové z Jedovnic. Já jsem ji už posílala SMS-ku, ale Marti, já ti ještě posílám písničku a taky bych chtěla popřát všechno nejlepší mým kamarádům z Dechovek, snad se někde uvidíme v neděli, jestli nebude teda strašný vedro, tak se uvidíme v Kozlanech, nějakýma aspoň. Takže jo, mějte se hezky a nashledanou. A paní Ostrá, ještě bych potřebovala písničku ze srdce, jestli byste mě dala Muzikanti z Moravy.
0: Muzikanti z Moravy. Dobře, paní Josefko, tak já doufám, no, já bych vám to přála, ale mám pocit, že v tu neděli, na tu neděli hlásí opravdu velká vedra. No,
1: tak uvidíme.
0: Tak jasně, tak určitě to není poslední, ještě by přišli další milá setkání s vašimi přáteli. Paní Josefko, děkuji za přivítání, jsme dovolené,
1: nashledanou.
0: No a mám tady vzpomínku. 29. července by oslavila jmeniny a zároveň i 89. narozeniny drahá a nenahraditelná maminka paní Marta Pávišová z Vlasatic. Už 2 roky není mezi námi. Maminko, moc nám chybíš. Posíláme ti do nebíčka písničku. Moc nám chybí tvůj úsměv, tvé pohlazení a tvé vlídné slovo. Za celou rodinu syn Lubomír Páviš z Pohořelic. Pozdravuj tam nahoře tatínka a také našeho bratra Petra. Další vzpomínka. 100 let by dnes oslavil, kdyby osud jinak neurčil, náš tatínek Vítězslav Drobil z Kyjova. Byl vášnivý amatérský fotograf na Kyjovsku a dopisovatel do týdeníku Slovácko. Kdo jste ho znali, zaspomínejte s námi. Děkuji dceři Dana a Miluše s rodinami. V našich srdcích stále zůstáváš. A tady čtu, milé rádio, moc krát děkuji za odvysílání včerejšího blahopřání s písničkou pro Jaromíra Blatného. Tatínek byl dojatý a moc rádi vaše písničky posloucháme. Děkuji za tuto možnost a zahrajte pro sebe a pro všechny posluchače. Tak moc děkuji, paní Jindřiško Blatná. A i dnes, i teď zdravím vašeho milého tatínka pana Jaromíra Blatného. Tak písničku, ta bude pěkná, takže moc děkujeme paní Jindřišce Blatné. No a bude to, jak už jsem v úvodu říkala, vzpomínka na skladatele Ladislava Hrdličku, který se narodil 29. července 1933 a zemřel 13. července 2024. Ale předtím, než si tu písničku pustíme, tak tady ještě tlumočím jeden dopis. Dobrý podvečer, dnešní vzpomínka do muzikantského nebe letí za skladatelem z Rajhradu, panem Ladislavem Hrdličkou. Pro Královo polku napsal spoustu krásných písniček, které stále rádi hrajeme a dnes na kamaráda Lacu s láskou a vděčností vzpomínáme. Za celou Královo polku Lída Košíčková. No a teď už jedna z těch krásných písniček Ladislava Hrdličky.

0: a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Tak ale teď už opět Morava krásná zem a já mám na telefonu Jardu Wolfa, tak Jardo, dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Jeřinko, zdravím vás. A dnes mají svátek Marty, tak bych chtěl popřát ke svátku Martě Horké, bývalé zpěvačce ze Stříbrňanky. A zpěvačce ze Strahovanky, paní Martě Adámkové, přeju jim hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných písniček a radosti z dobré muziky.
3: No a já tady vidím, Jardo, že jste i poslal přání pro Broňka Uhra, vidím, že v poledne přišlo. Vše nejlepší k narozeninám přeji Broňkovi Uhrovi z Dolního Němčí. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z muziky. Buď pořád takový, jaký jsi, mám tě moc rád. No a přání posílá Jarda Wolf. Je to tak?
4: Ano.
3: No jo, tak jsem to tlumočila za vás. Tak se můžeme rozloučit. Naschledanou.
4: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače a také vaši kolegyňku Ivanku Slabákovu, bych chtěl moc pozdravit.
3: Dobře, tak já to vyřídím. Jo? Tak se mějte hezky, naschledanou. Naschledanou. Tak no a dnes si tedy určitě užívá Broněk Uher z Dolního Němčí. Má dnes narozeniny, jak už jsme slyšeli. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání mu tentokrát přejí kamarádka Katka, přeje kamarádka Katka s rodinou, ale také blahopřejí fotbalisté z Horní tělovýchovné jednoty Horní Němčí a muzikanti Dolněmčan. A také ještě maminka, bratr Miroslav s rodinou, bratr Radek s rodinou, sestřenice Peťa a Kaja a Mia s rodinami a kmotřenka s rodinou. Ale to ještě, Broňku, není všechno. Ještě, cituji. Dnes máme jedno speciální přání pro Broňka. To je ten Broněk, u kterého stačí říct jen jméno a všichni v rádiu hned vědí. Ten, co každý den rozdává radost a nechává někomu zahrát. Broňku, dnes je ale řada na nás. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a ať ti to hraje stejně krásně, jako si to celé roky přál ostatním. Protože vyjmenovat všechny, kterým si udělala radost, by trvalo snad až do zítřka. Posíláme ti toto přání my, tvé rádio, tvá rodina a všichni, kterým si kdy nechal zahrát. Všechno nejlepší k narozeninám a v sobotu na oslavě poručíš celé hospodě ty, tak Broněk si skutečně užívá. Doufám, že si užije i písničky, je to srdcovka pro paní Marii, nebo písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce, kterou zdravím, přeji krásný večer a krásný poslech následující polky.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce. Zdravím, přeji hezký večer. Byla to polka Josefa Konečného v podání Ištvánků ze Šardic. Za chviličku už bude ta druhá písnička ze srdce. Dneska budou tři, jak už jsem nakonec říkala v úvodu. No ale písnička k dnešním narozeninám i pro paní Janu Hofírkovou z penzionu v Moravském Písku. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody jí přejí holky z penzionu Iva, Olga a Faninka. Písnička ať potěší vás i paní Naděnku z Mistřína, i její dceru Renatku, paní Jiřinu Jančovou z Dolněmčí a pana Mirka z Bánova. Zdraví vás Ivona a Natálka Jakšovi. Přání k dnešnímu svátku předám i paní Martě Krejčí z Horních Kounic. Milá Marti, milá teto, přejeme ti všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, klidu a pohody. To ti ze srdce přejí švagrová Marie a Jechovi. A opět vzpomínka. Dnešní den by měla svůj sváteční den paní Marta Ostrezí z Hodonína, která nás opustila v květnu letošního roku. Zároveň v tomto měsíci vzpomínáme 7. výročí úmrtí jejího syna, pana inženýra Josefa Ostrezí. S láskou a úctou vzpomíná rodina Hochmanova. No a budeme vzpomínat při té druhé písnice ze srdce. A je to patronka Bavárie, písnička, o kterou mě poprosila paní Jana Zježová, takže Šťáchavská kapela.

Tak Šťáhlavská šestka dohrála. Doufám, že jsme potěšili paní Janu z Ježova. Hlavně doufám, věřím, že poslouchala. Tak paní Jano, ještě jednou hezký večer. No a za chviličku bude ta třetí písnička ze srdce. Ale předtím ještě laskavá slova patří i mamince, babičce a prababičce. Paní Božence Vyskočilové z Únanova, naše milá, k dnešním narozeninám přejeme od srdíčka především pevné zdravíčko, štístko, pohodu, boží požehnání a lásku tvých nejbližších. To přejí dcera Alenka a syn Ivan s rodinami. Pravnoučátka posílají prababičce Boži sladké pusy. Dneska má narozeniny kamarád a spolužák ze školy, pan Luděk Hrbáč ze Slavkova. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí kamarád Broněk a kamarád Milan Adámek. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes má narozeniny 29. července paní Karla Lírová z Uherského Hradiště. No a také máme v našem klubu ženy, členky, které nesou jméno Marta a je jich přímo 12. Takže já ji jmenovat nebudu, ale věřte, milé Marty, že vám všem stejně tak jako paní Karle Lírové z Uherského Hradiště děkuji za nás, za rozhlasáky, za vaši přízeň, za vaši pozornost a přejeme vám dole dalších, abyste byli zdravé, šťastné, aby vás nic netrápilo. Prostě přejeme, abyste se měli dobře. Tak a teď už možná netrpělivě čeká u rozhlasového přijímače paní Marie z Boskovic. Ano, paní Marie, právě teď přichází pro vás hrát Blatnička.

0: Tak, to byla písnička ze srdce, která zazněla pro paní Marii z Boskovic. Bylo to pár slůvek Ladislava Prudíka a Antonína Perničky. Jak už jsem říkala, tak hrála Blatnička. Tak, paní Marie, doufám, že si užíváte i ostatních písniček. Ta vaše písnička už zazněla, ale ještě tady mám přichystány další, ale mám tady přichystána také další přání. Dnes se dožívá 50 let paní Laďka Trčková z Lipové. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání přejí manžel Karel, synové Karel, Marek a Danek, maminka, sourozenci s rodinami, švagrové, švagři a tchýně. A beru další dopis. Prosím o předání gratulace a zahrání hezké písničky k dnešnímu svátku Marty, mé přítelkyni, paní Martě Kačírkové z Olbramovic. Marta ta dnes slaví, očička jí září. A ti očka září takto každý den a my šťastně procházíme naším životem. Marti, přeji ti hlavně zdravíčko a štěstíčko, ty jsi moje srdíčko. No a tak to blahopřeje přítel Jirka a tak to hrají Moraváci.
1: Český rozhlas

Tak to byli Moraváci, Věterskou dolinu, Jana Slabáka. A ještě tady mám přání, prosím, zahrajte k dnešnímu svátku paní Martě Panáčkové z Kostela nad Moravou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Už se těšíme, jak se vaší dobré ořechovky napijem. Pozdravujeme také tvého Jeníčka, kamarádky od Boršic až po Kostelany. A úplně poslední, zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním půlkulatým narozeninám pro vaši věrnou posluchačku paní Marii Popelovou z Jezeřan Maršovic. Přeji jí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody. K přání se připojují kamarádky Mařenka Šlesová, Emilka Hamalová a Marie Ulrajchová a zdraví všechny Radek Šles z Jezeřan Maršovic. No a teď tady máme i písničku, samozřejmě ta nemůže chybět, já a můj kamarád.

No tak my se ještě netáhneme pomalučku spát, my ještě máme několik třeba hodin před sebou. Každopádně toto byly Bojané a polka Milana Čechovského a Stanislava Mikuše. No a každopádně Morava krásná zem končí. Následují zprávy a pořad Na pěknou notečku s podtitulkem Teče, voda teče. Krajinou pramenů, potoků a studánek vás provede lidovou písní Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už se pak můžete těšit na Karla Hegnera a také na nějakého dalšího zpěváčka či zpěvačku, kteří se dovolají do projektu Prázdniny u babičky. Orchestrální skladba na závěr, je to Ratíškovská polka podání mistřiňanky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Šlapanicích letos skončí ekologický monitoring průmyslového areálu v centru města. V Hodoníně otevřeli zmodernizovanou smuteční síň. Veřejnosti se otevřou zdarma na 2 dny státní hrady a zámky. A zítra čekáme většinou jasno, jen přechodně polojasno a teploty až 38 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sanace ekologického znečištění ve Šlapanicích u Brna zafungovala. Vyplývá to z průběžných výsledků 3letého monitoringu průmyslového areálu v centru města. 6-hektarová lokalita s bývalým cukrovarem byla zamořená po výrobě dechtových lepenek. Sledování území letos skončí. Do konce roku má být taky hotová územní studie, která navrhne, jak areál dál využít. Vzniknout tam má třeba park nebo zázemí pro hasiče a policii a taky kulturní centrum v bývalé sýpce, říká starostka Michal Latrněná z uskupení Čisté Šlapanice.
2: V té sýpce by měl vzniknout asi nejzásadnější je takový multifunkční kulturní sál plus restaurace. Představovali jsme si tam šlapanický mini pivovar plus jsme se předběžně domlouvali s Lužánkama, že by tam mohlo vzniknout takový středisko mládeže volného času.
0: Ve smuteční síni v Hodoníně se dnes konal první obřad. Oprava byla původně plánovaná na loňský podzim. Kvůli nevhodně umístěné vzduchotechnice v plánech prošla stavba modernizací až na jaře. Práce za víc jak 7 milionů byly hotové od konce června. S otevřením ale bylo nutné počkat po zkolaudování objektu, vysvětluje místostarosta Hodonína Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín.
3: Zhruba měsíc probíhalo kolaudační řízení a tady ty úřednické věci, takže teď jsme to předevčírem už oficiálně otevřeli. Je tam teď úplně nová vzduchotechnika, tepelné čerpadla, které umožňují jak chlazení, tak ohřívání.
0: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u 10 pacientek nedá nahradit jiným lékem. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve 2 termínech, 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 35 až 38 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý, během nemírný jižní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se rozjíždí kolona v Brně směrem na Vyškov. Na kilometru 202 už je neprůjezdná pouze Krajnice. Pro osobní auta zdržení 15 minut a dál se bude zkracovat. Náhradní cestu už se nevyplatí hledat. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný červencový podvečer, milí posluchači a milé posluchačky. Léto je moje nejmilejší roční období. Mám ráda slunce a miluju vodu. Tomu prvně jmenovanému už jsem se v minulosti v jednom pořadu věnovala. Teď přišel čas na ten druhý. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Vozdecká. Voda nebo voděnka. Životodárná a v dnešní době stále více vzácná. Už v minulosti si byly její nezbytnosti lidé velmi dobře vědomí. Objevila se i v mnoha textech lidových písniček. Pojďme si tedy právě dnes takové pustit. Začneme na Horňácku v obci, na kterou zhlíží téměř 200letý větrný mlýn, tedy v Kuželově. Zaspívají nám kuželovské zpěvulky sérii s názvem Teče voda teče. Je z jejich prvního alba, které vyšlo v roce 2016. Spolupracovali na něm s horňáckou cymbálovou muzikou Romana Sokola a také s primášem Martinem Kománkem. V Kuželově teče kromě Kuželovského potoka také potok Teplice, který křižuje podmáčené Pařiny. Pokud byste se k ním chtěli vydat, můžete. Cesta, která je míjí, by vás pak dovedla až k rozcestí Tři kameny. Ty na starodávné cestě do Uher vyznačovaly rozhraní tří panství – Lichtenštejnů, Magnesů a Uher. Teď už ale kuželovské zpěvulky. Příjemný poslech.

To byly kuželovské zpěvulky v dnešním pořadu na pěknou notečku věnovanému vodě. Voda v minulosti nebyla vnímaná jen jako životodárná tekutina nezbytná pro člověka, zvířata i rostliny. V lidové magii se s ní například během roku prováděla řada magických praktik. Od kropení, polévání nebo koupání čistily se prameny, chodilo se k potokům. I dnes tato místa v krajině často vybízí ke spočinutí a potřebují naši ochranu. Prameny a potoky jsou i v okolí Soláně. Nedaleko, když odbočíte vpravo a putujete ještě zhruba kilometr úzkým údolím Jezerné, kolem chaloupek a pastvin s ovečkami, v blízkém lese se vám náhle otevře pohled na pověstmi opředené Karlovské jezero. Prý v něm žijí draci. Ty jsem sice nezahlédla, ale třeba takového raka ano. Pojďme se tedy z Horňácka přesunout právě sem do Valašských kopců, a to s muzikou Soláň. V první táhle písni uslyšíme sólově Kláru Blaškovou a Karla Petruželu.

Dohrála a dospívala nám cymbálová muzika Soláň v písních, ve kterých se objevuje téma vody. Nejen v letošních letních měsících, ale už řadu let pociťujeme na vlastní kůži, jaké to je, když se o prostředí kolem nás nestaráme. Příroda, která má vše dokonale zařízeno, je nespokojená a dává nám to najevo suchem, kroupami a jinými rozmary. Právě voda je tou hlavní podmínkou života tady. Není proto divu, že od dávných dob inspiruje a proto se objevuje i v obrovské řadě lidových písňových textů. Z Valašska se opět na chvíli přes kopečky Beskyd a Bílých Karpat podíváme na Hornácko. Zaspívá Dušan Holý z druhé strany potoka.

To byl Dušan Holý a my se teď za vodou ještě jednou podíváme na Valašsko. Dalším legendárním vrškem, který se nad tímto krajem majestátně tyčí, je Radhošť. A ten si do svého názvu vybral další z místních souborů i se svojí muzikou. Také kolem Radhoště je několik potůčků, studánek a vody, která stojí za návštěvu. Tou nejkrásnější jsou asi kaskády na Radhoštském potoce na jeho severovýchodě. Nedalekým pustevnám dal jméno poustevník, který zde přebýval a bez vody by to jistě nevydržel. Poutníci tímto místem procházející se mohou osvěžit v prameni pod pustevnami. Zajímavostí je také částečně umělé jezírko Mořské oko s řadou živočichů, kteří zde mají svůj domov. Teď už ale cymbálová muzika souboru Radhošť a Vojtěch Goláň.

To byl Radhošť a také předposlední písnička dnešní pěkné notečky. S písničkou o vodě, voděnce, vodičce, potůčku jsme pendlovali mezi Horňáckem a Valašskem. V té poslední, která nás dnes čeká, se zastavíme na půl cesty mezi nimi. Vybrala jsem totiž archivní snímek z roku 1984 z desky Lidové písně a tance z Uhersko-Brodska a Kopanic. Uslyšíme sérii Okolo seče. Hraje a zpívá samozřejmě Olšava s primášem Lubomírem Málkem. Olšavu jsem vybrala záměrně. Svoje jméno si totiž vzala právě od vody, tedy řeky Olšavy, která protéká Bílými Karpatami a v minulosti tvořila hranici mezi Moravou a Uhrami. Dnes je už bohužel většina jejího toku regulovaná. Poslední zachovalý přirozený tok řeky Olšavy se nachází mezi Uherským Hradištěm Míkovicemi a Podolím. Je významným hnízdištěm ohrožených druhů ptáků jako ledňáčka, slavíka obecného, moudivláčka lužního nebo straka pouda. Pojďme se tedy za jejího zúrčení přenést k poslední písničce. Kromě sboru muziky zpívá také Marie Vlková a Hana Křivdová. Hraje Olšava. Voda je život, věděli to naši předkové, tak snad to víme i my. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásné letní dny přeje Marie Vozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář. Poslechněte si v pátek.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, uštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Z Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Když
1: jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem viděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si ji pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem
0: nemyslel?
1: Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo. A bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zas se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
1: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba,

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak

0: když je to častěji, tak to už pak, to už by pak vadilo, no.
1: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
0: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, já se musí dát pozor.
1: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
0: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
1: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
0: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
1: Takže šebrleho netřeba.
0: Šebrleho netřeba někdy.
1: Tak a když dneska tady usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění. Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy. Viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
0: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
1: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
0: Nezměnilo. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyložně, když jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle, ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl. No. Naštěstí, kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem?
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho.
0: A
1: mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned
0: s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a v fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem. Díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů tvé sebestředné války.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut, nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte dál. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce do zatím. Běžte dál, je to krásné.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každý rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čert ví.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Už jste byli těsně vedle,
5: jo? No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam byste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda asi měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co?
4: Ukazujete na horní partii? A...
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: koleno, nebo na stehnu. Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: My jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Tak nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Přece asi, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako, že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka vás nešila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi a oddavky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo, že jste spolu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel. A to byl začátek, no, po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Že se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo? No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo, bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. Co to dělalo s vaším no. mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to teď už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.

0: Upečete nějakou dobrou buchtu?
1: Jo, no. To pečem často.
0: No,
1: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
0: Ať slouží.
2: Jo, moc krát děkujem.
3: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Oh. 19 roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik

0: klub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá? A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už zůstal, už vomdlela na schodech ve škole. No, no. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce, jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně rok a čtvrt, nebo rok a půl. Přitom
1: Radek měl úplně stejnou, jako, že to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
0: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
1: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To je snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už... Vlastně bylo to v 90. roce, jakože jo. Když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si poříkala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. No, je to špatný, no, když se tohle to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy je procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit, takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít, nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk. Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak. Ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě... Jsou si takový podobný, hubený, no, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší, ale ona taky děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, anebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtí kama, No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou asi.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: No asi já.
4: No to určitě manžel. Že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde zdovolený a první letějí k nám jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás jako, jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď. No.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako. Tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pánbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D11 mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1 na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavinku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, jo, Tonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, Tonenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtěj kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní, a že ne tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve Štiku, Sumce i Candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. No víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás. Je kluku Hastermanská.

0: maminek bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Stačinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
2: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
2: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
2: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
2: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
2: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
2: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
2: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
2: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
2: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
2: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčkej den přichystám košík ryb. Chceš?
2: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty

0: ženou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají s Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal Molisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na obhlídku. Molisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Molisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák nedělalo při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Molisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Molisák si liboval, že tak dobře pochodil, a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo

ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gyuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tom se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, ne vždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc. Když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist. Bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Mm, ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě
0: a tak dále,
1: počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Z toho mm-hmm se zkrata přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu. Kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. V podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, jo, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku z Krnova. Držte mě palce v žebikách, vůbec mě to nejde, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál. A zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přijel, aby se dovolali, a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vámi absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuji,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás taky zdravím pěkně v rozhlasi a posluchače do Šílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si přišel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, a, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on to udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profes, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roku, jo. A já že mám v leta, když ve 4.80 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo? Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A on se držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo?
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: Podstatě mám hodně, za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnával a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jak já, a jak se mě zaměstnával a už jsou po smrti.
0: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nahecovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vědětovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jiné.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já se ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stanovi boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Hmm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty seš takové blbe, že jsi nechal tu slovu. Já jsem totiž nepředpokládal, že on zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječené.
0: Hmm.
1: A už je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jože Ráj, skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zase bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfas, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli

0: laudací na rodinný dům. A celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
1: máte zkušeností víc než dost, že jo?
0: Víc než dost.
1: A
0: tak bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno ano, prostě a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
0: Moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano.
0: Tak, to je tak.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, Navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost. Prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no. Takže to nebylo jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: No pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, co můžu říct.
0: Určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už je to tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samoc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky. Mm-hmm. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Mm-hmm. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Mm. Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Mm-hmm.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, mm-hmm. teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí.
0: Mm-hmm.
1: No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali,
0: mm-hmm.
1: no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako
1: to
0: mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte, jo?
1: Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a vždycky, že ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo o nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. No, a je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu, že ta sestra jako, že není ulhaná známiu, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to Vysí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak
0: tak
1: se
0: žerou
1: povídá, to, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je tak potřeba to dát kledu už teďka, v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Tak Soňo, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuji moc za zkušenost.
1: Já taky přeju a
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý, abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ, no a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: poté, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo.
0: Mm-hmm.
1: A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo a o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje, a jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku, jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak,
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině, pokud ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, myšlenku, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábala 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
0: Hmm.
1: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to vracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a tak je říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přeci nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom
1: to
0: u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to nebylo.
0: Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat.
1: Bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žběrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil.

0: jako k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes tu, aby přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí tu, to auto a bude mi to splácet. Hmm. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jiných příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. Mm-hmm. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle, no a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Mm-hmm. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
1: Ano.
0: Hmm. On asi, jestli si to někde uvěřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
1: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem opustila.
1: Ano.
0: Abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem, tak, jaké jsou...
0: Protože jsem chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: No. Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No.
1: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích za to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů v pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení, když jsem řekla tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestalo ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to
1: si to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala tu paní a říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako mece. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uhaněla a říkám, tak to ne.
0: Už se neobjevovali.
1: Jako tě, jako. Hmm. Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kterých jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není
1: problém, jako půjčila jsem mi peníze a zhodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem jí na ten lístek napsala, jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Jo?
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No, pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz, a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí, a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční linci, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky, v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 16:30. Já jsem slyšela slovo 16:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel

něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech, s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek

0: pásek a cepínu nenesli vlastně nic.
1: Považuji tedy toto bydlo za cepín.
0: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
1: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
0: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámů? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek. Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11.45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12.10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13.30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
0: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
0: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle 1 muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle 1 ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan 2 srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil se mi sýpavě.
2: Domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
0: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
1: Co to je?
0: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla...
1: Miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
0: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: Však už se něco najde.
0: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
0: Ne, osten.
1: No, žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by se zprobouzela a na rtech by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla,
1: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel si, zdoufám, že má Trump posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trump má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali Trump, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hillary a Tenzing dosáhli Everestu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Everest.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.